karton na burek a taky porcelán. Jsem modrý, mám si bůh.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kulikotlíkařina. Hurá!

Kdybyste si přece jen lámali hlavu, cože to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.

je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí. Rychnovský Ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Petr Ovsenák a Honza Řepka, duo Nestíháme, takový čeští Simon s Garfunklem. No jo, ale to už je taky minulost. Tak co třeba teď něco známějšího? Máci, neboli skupina, ve které vyrostl Jarda Samson Lenka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tahle kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatit, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pěti lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Raníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezvá, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý,
3: promiň Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval, přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero, ano, Fero.
3: Fero, Fero.
2: Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero, to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero, Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šli dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná. A tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že jo. A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Brnské ulici měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: dětě moja, nech se děje čokolvek, len se nesrazit.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře. Tak s panem Horníčkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, jo. Ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové.
0: Ano.
1: A on na tom, lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

on. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Tanda Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Vyzuji vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, kdo s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercl už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte
6: se. Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla, je a bude, jak se říká, holka krev a mýko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí. Nějakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to
5: už
2: známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchače vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo. Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomost.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, na tož pak rozvíjíst. Všude si na něj chtějí šáhnout, no, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No. Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou, by se dělali jen nebo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká na stavbách. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějaký Japonsko mě může být ukraden.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano.
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím,
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě všechno, čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje
5: to
2: Carmen potají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci... No.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě, to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: Bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání, prostě jako víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a,
4: já vím, jinak a se moc se
3: to líbí.
4: A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, tady vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní vzácného hosta, paní Majerovou.
3: Ano.
5: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Duzánkou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, jestli jsem
3: dobrá. Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět. Ano.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: I vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucina, kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale ne? Netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopaná.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali, tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jinýho neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: No tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás vzácná paní nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikou. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: Ono, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
4: No ano, těším se. Bude 20.
3: To kulaté.
4: Je vlastně výročí.
3: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
4: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
3: jak to bude náročné časově a podobně.
4: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce. A já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná, Terka čeká dítě.
3: To se nevědělo, to vy jste to odhadla takhle ona, skrz
4: ano,
3: obrazovku.
4: Ona vešla a nevím, prostě...
3: Intuice.
4: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Teresce, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
3: Tak to je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
4: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
3: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
4: No to
3: na
4: není tak důležité.
3: Je.
4: ne, to
3: vždycky
4: ne.
3: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
4: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
3: Dobře,
4: moc ráda.
3: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
5: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holíče. Si se pamatuješ?
6: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
5: A tam nás napadlo poslat...
6: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle to... Vidím tam krásnou barevnou fotku, Pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hebitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha,
5: Praha Kampa.
6: To stačí. A teď jsem napsal srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
5: jako
6: profesorovi.
5: Velkou legraci,
6: velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
4: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
3: A toho neslýcháme zas tak často.
4: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
3: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko. V tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem. Připomínám, humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Tady je Ševčíková Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stální hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože se, jako by jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: Nějaký no tak, děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější doby, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil s ním specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, Ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Senát projedná odklad digitalizace sociálních dávek. Písecká synagoga se v létě otevře návštěvníkům. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa, tak nastoupí proti Finsku. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 30 stupňům, mohou se vyskytnout i přeháňky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Senátoři dnes pravděpodobně podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleš Juchelka. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval hodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Písek bude spolupracovat se židovskou obcí na obnově místní synagogy. Ta se má v létě po další době trvale otevřít veřejnosti, potvrdil starosta Michal Čapek z hnutí ANO.
2: Byla dlouhou dobu uzavřená, došlo k určitému zakonzervování těch omítek, že by neměly dál degradovat a opadávat, že bude trvalé otevřená, budou tam různé výstavy, připomínky, které se týkají židovské historie a teďka v létě tam bude divadelní představení.
0: Nová úschovna kol vznikne u vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Radní schválili vyhlášení výběrového řízení na zadavatele. Podrobnosti má náměstek primátorky Petr Maroj z hnutí Naše Česko.
3: Vznikne úschovna zhruba asi 70 kol, bude to pod zámkem, bude tam jasný bezpečnostní systém a celá ta úschovna by měla fungovat už letos asi v září.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek s Finskem v Curychu. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou, v té následně dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
4: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, místy se objeví slabé přeháňky, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr odpoledne zesílí na mírný severozápadní až severní, biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte ale s uzavírkami Mánesovy, ukřížení s Lidickou, Branišovské, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské a Pražské ukřížení se Strakonickou. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A já vás všechny srdečně vítám v toto 27. květnové ráno. Brzké ráno, máme 5 hodin a k tomu 5 minut a začíná jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Je toho celá řada, co na nás čeká, budou zajímavé reportáže a samozřejmě také to, co vás probudí a naladí, písničky, které nestárnou. Těšit se v průběhu nejbližších chvil můžete na Anetu Langerovou, zazní František Nedvěd, Celine Dion a také už teď Petra Janu a Petr Janda. Jedeme dál a směřujeme k dnešnímu kalendáři s datem 27. května. Dočkáte se ho už za chvíli. Dobré jitro.

0: Na svém úplném počátku je středa s datem 27. května, máme 5 hodin, k tomu 8 minut. Dnes je stý 47. den roku 2026, do konce roku zbývá 218 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1868, a sice 31 stupňů Celsia, tak kdo ví, třeba tuto hranici právě dnes překonáme. A nejnižší teplota roku 1836, a sice 3,1 stupně Celsia. Svátek má právě dnes Valdemar, Valda, je to staré německé jméno, které znamená slavný, mocný vládce, a k jeho známým nositelům samozřejmě patřil zpěvák Valdemar Matuška. Narozeniny právě dnes slaví herec Luděk Sobota, britský kuchař a kulinář Jamie Oliver a také rychlobruslařka Martina Sáblíková. Dnes si připomínáme významný den, den národního vzdoru, konkrétně připomíná atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha v roce 1942. Zaveden byl tento den národního vzdoru v roce 2022. Před 555 lety byl na sněmu v Kutné Hoře zvolen Vladislav II. Českým králem. Je to 25 let, co Roman Šebrle jako první desetibojař na světě zdolal v rakouském Gecisu hranici 9000 bodů. Konkrétně dosáhl výkonu 9026 bodů. Rekord platil do 24. června roku 2012, kdy jej ziskem 9039 bodů překonal Američan Ashton Eaton. Je to 10 let, co Barack Obama jako první americký prezident přijel do japonské Hirošimy, která se 6. srpna roku 1945 stala vůbec prvním terčem jaderného bombardování na světě. Před rokem se v médiích objevily první informace o daru virtuální měny Bitcoin za zhruba miliardu korun, který začátkem března roku 2025 dostalo Ministerstvo spravedlnosti od muže, dříve odsouzeného mimo jiné za obchodování s drogami. Kauza vedla k demisi ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Tolik aktuální kalendárium, které se vztahuje k dnešku, tedy k datu 27. května. A za chvíli už na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice směřujeme k počasí. Já budu potřebovat vaši pomoc a budu velmi ráda, když napíšete krátkou SMSku ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera Text a odešlete ji na číslo 900 11 03, samozřejmě o tom, jaké počasí je právě tam, kde nás posloucháte. Dobré ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: skrz naše rozhlasové vlny k vám, milí posluchači, letí vlna energie, tak věřím, že vás to podpořilo přesně ve 5:45.
1: Počasí.
0: Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno, 13 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Kamenice nad Lipou, jasno, 9 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Takové jsou první SMSky od vás, já za ně velice děkuji. A co říká předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu? Dnešek bude polojasný až jasný, odpoledne místy přechodně až oblačný. Během dne se navíc místy objeví i slabé přehánky, které budou později odpoledne ustávat. A večer bude i oblačnosti. Dnešní nejvyšší maxima tropických 27 až 30 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách dosáhnou hodnot 23 až 26. Slabý proměnlivý vítr odpoledne zesílí na mírný severozápadní až severní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu a v noci bude vítr opět slábnout. Předpokládané množství srážek pro dnešek do 3 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců. Navštívíme ji už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu ve třech rozměrech. To umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně upozorňujete na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná slitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit. Kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přeji vám všem dobré jihočeské ráno. Za chvíli už zprávy a Pavlína Fendeková, blíží se 17:30. Doznívá Céline Dion, za chvíli už Jiří Korn.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vedení úřadu vlády bude dopoledne jednat se členy vládních rad o jejich přesunu pod jednotlivá ministerstva. Týká se to agendy lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad ale v reakci na změny oznámila, že v takovém případě ke konci června rezignuje. České Budějovice podpoří petici za okamžitou změnu vzdělávání a podporu zdravého vývoje dětí, schválili to radní. Autorkou petice je Helena Malíková z iniciativy pro zřízení Národní rady pro vzdělávání ve společnosti. Vyzývá zřizovatele škol, aby například zavedli výuku v přírodě nebo do ní zařadili víc řemeslných dovedností. Primátorka Dagmar Škodová-Parmová z hnutí Naše Česko uvedla, že na poradě s řediteli bude město možnosti venkovních tříd řešit. Ondřej Fipich představí dnes svou novou sbírku pověstí Houslista na měsíci za pověstmi od Písku k Milevsku. Pomocí pověstí si každý může oživit místa současná i zaniklá. Hrady a zámky, samoty i města. Prezentace knihy začne v knihkupectví pod knihovnou v Milevsku v 16 hodin, informuje město na svém webu. Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková postoupili na Roland Garros do druhého kola. Neuspěla naopak nasazená 12. Linda Nosková, která prohrála s Marií Sakariovou z Řecka. Ani Nikola Bartuňková nebo Linda Fruvertová. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, místy slabé přehánky, teploty do 30, na horách do 26 stupňů. Slabý proměnlivý vítr odpoledne zesílí na mírný, severozápadní až severní, biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Strakonicku počítejte ale s uzavírkou silnice 170 v Česticích a silnic 173 a 139 v Radomyšli. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32. Už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte reportáž z rozhlasové série o dětech a dospělých z dětských domovů. Dnes se vydáme za manželským párem Ivou a Michalem. Dozvíte se třeba, jak Iva oslavila nedávné kulaté narozeniny. Tak si na to počkejte. Dobré jitro.

0: V dětských domovech po Česku dnes žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má. Úplných sirotků je podle dat ministerstva školství jen 46, tedy zhruba procento. Právě životy dětí a dospělých z dětských domovů mapuje časozběrný seriál Českého rozhlasu. Sledujeme taky Ivu a Michala. Vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dnes jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji.
2: Ano.
1: Můžete zavzpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: To si to samý.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek. Jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory. Co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano. Budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet?
2: Ne, ne,
1: je to
2: ne,
1: kurz.
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš asi rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teď je ve škole. Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší Kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplejc, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na kolo, na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
2: Jo,
3: svojí drahou.
2: Vytáhne koloběžku a jede s náma, no.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Je jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný a maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali letos v červnu, slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal. Vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas. Český rozhlas České Budějovice.

0: Je tady středeční ráno s datem 27. května, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, máme jednu minutku po 6:15 a míříme za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: S vaší pomocí, protože dorazila další SMS-ka větřní plus 15, téměř jasno, zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci. Děkujeme za to. Dnes bude krásně, polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, během dne se navíc místy, a to se jistě nebudeme zlobit, objeví i slabé přehánky, které budou později odpoledne ustávat. Maxima tropická 27 až 30 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách dnes 23 až 26, vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, předpokládané množství srážek dnes do 3 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Co se dnes odehraje ve věži zámku ve Vimperku a jaká událost vás může zaujmout v galerii ve Vodňanech? Prim dnes také bude hrát příběh Věry Čáslavské. Kde? I to prozradíme za chvíli v tipech pro volný čas. Teď už, a neuroňte ani slzu, kapela Slza a fotky. Dobré jitro.

0: Tipy pro volný čas.
1: Představení divadelního spolku Kašpar s názvem Draci noci můžete dnes vidět ve věži zámku Vimperk. Jde o komorní pásmo starobylé poezie z Egypta, Číny, Japonska a od severoamerických indiánů, které tam začne v 21 hodin. Film Pomoc neviditelných Himalajská orákula od Williama Poltikoviče budou dnes od 19 hodin promítat v sále kulturního domu ve Zbytinách na Prachaticku. Beseda s režisérem je po uvedení dokumentu. Koncert s názvem Hudba mezi obrazy začne dnes v 18 hodin v Městské galerii ve Vodňanech. Táborské divadlo dnes od 18 hodin pořádá slavnostní zakončení 118. sezóny. Před budovou odhalí novou uměleckou intervenci Objekt subjekt od sochaře Vojtěcha Míči. K poslechu i tanci zahraje před i po představení originální pražský synkopický orchestr a Klicperovo divadlo Hradci Králové, respektive z Hradce Králové, přiveze svou velkolepou poctu legendě české folkové hudby Zuzaně Navarové. V českobudějovickém kině Kotva začne dnes v 16 hodin festival Sportfilm. Zdarma můžete vidět snímky jako Neodvracej oči o příběhu Věry Čáslavské, dokument Magoři na kolech nebo Konec světa. Před promítáním dokumentu o úspěšném českém judistovi Lukáši Krpálkovi tam uspořádají besedu s tímto olympijským medailistou. Film začíná v 19.30, to je na doplnění a věřím, že jste si vybrali. A i když se neloučíme, protože jsme v podstatě teprve začali před chvílí, tak je tady písnička S Bohem, lásko, já jedu dál. Zpívat bude Josef Laufer.

písničku už

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci by měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Některé jihočeské obce, které nemají vlastní zdroje vody, se potýkají se suchem. Do Tučap na Táborsku už zavážejí vodu cisterny. Baník Ostrava v baráži o první fotbalovou ligu porazil Táborsko 3-0. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 30 stupňům. Mohou se vyskytnout přeháňky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Návrh skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit bez sankcí ukončit penzijní spoření, by dnes měla schvalovat sněmovna. Možnost ukončit penzijní spoření bez sankcí by měli mít ti důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Novelu zákona podporuje i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
2: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
1: Některé jihočeské obce, které nemají vlastní zdroje vody, se potýkají se suchem. Zakazují dopouštění bazénů a zalévání a zásobují obyvatele cisternami. Do Tučap na Táborsku dovážejí vodu od čtvrtka. Vedení obce proto připravilo projekt k připojení na vodárenskou soustavu. Na realizaci ale chybějí peníze. Investice by obec stála 47 milionů korun. Problémy se suchem mají také v Nedvědicích, místní části Soběslavy, kde čerpají vodu pouze z místních studní. Do budoucna chtějí situaci řešit vodovodem. Právě připojení na dálkový zdroj vody z pískoven Cep na Třeboňsku vyřešil potíže s pitnou vodou v obci Lužnice na Jindřichohradecku. Nadace Partnerství vyhlásila grantovou výzvu na výsadbu stromů a keřů nebo opatření proti klimatickým změnám. Jejím cílem je zlepšení životního prostředí skrz praktická opatření ve volné krajině. Příklady projektů vyjmenoval mluvčí nadace David Kopecký.
3: To například obnova polních cest, tvorba nějakých travnatých pásů nebo tvorba mezí, anebo také práce s vodou, jako je obnova třeba zešlých studánek nebo nějakých malých potůčků a podobných děl nebo pramenů.
1: Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněno. Izraelská armáda podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizbalah pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
4: Ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky.
1: Odveta je na programu v sobotu v Táboře. Dnes rozehrají baráž Artis Brno a Slovácko. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno, místy se objeví slabé přeháňky, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 26. Slabý proměnlivý vítr odpoledne zesílí na mírný severozápadní až severní, biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď

0: Nekomplikuje žádná dopravní nehoda. V Hluboké nad Vltavou je uzavřená silnice 146 u křížení se silnicí 105 a neprojedete ani po silnici 3. třídy mezi Hrdějovicemi u Českých Budějovic a Hlubokou nad Vltavou. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zdravím vás všechny srdečně, ať už posloucháte právě v Českých Budějovicích nebo někde úplně jinde, například v Písku, v Jindřichově Hradci, Dačicích či Prachaticích. Přeji příjemné středeční ráno s datem 27. května a připomínám, že právě dnes slaví svátek Valdové a Valdemaři, tak vše nejlepší. 6 hodin k tomu 5 minut čekají nás Rangers a nabídnou další z písniček, které nestárnou. Láska je věc kouzelná hned v zápětí. Čeští hokejisté obsadili v základní skupině 3. místo a na čtvrtfinále s Finskem se stěhují do Curychu. Stěhování ale řeší podstatně méně než to, jak navázat na zlepšený výkon, který předvedli v posledním utkání s Kanadou. Více uslyšíte už za chvíli.

0: Čeští hokejisté na závěr skupiny sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Dokázali si ale udobřit fanoušky. Po pískotu ze zápasu s Norskem je totiž během celého utkání podporovali.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to je asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak v tom vlastně nehraje žádnou roli. Jako pro nás to je pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Pár vteřin zbývá do 6:45. Dobré středeční ráno vám všem. SMSka další dorazila. Děkuju za všechny, které už jste poslali, anebo za ty, které teprve dorazí. Jasno plus 14 trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bože. Dost možná někteří z vás jste ještě nikdy se takhle nezapojili do aktuální předpovědi počasí. Tak se ozvěte. CB mezera, počasí mezera, text. Tuto SMSku odešlete na číslo 90 011. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude horko 27 až 30, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Čeká nás polojasná až jasná středa, odpoledne místy přechodně až oblačná. Během dne se navíc místy objeví i slabé přehánky, které budou později odpoledne ustávat. Večer bude ubývat i oblačnosti. Co se týče větru, ten povane slabý, proměnlivý, odpoledne zesílí na mírný severozápadní až severní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. V noci bude opět slábnout. Předpokládané úhrny srážek do 3 mm a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Jsou herci káráni režisérem, když se na jevišti při představení takzvaně odbourají? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Davida Punčocháře. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Tohle je jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte ho v čase 6 hodin a k tomu 20 minut. A dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec David Punčochář. Dozvíme se například i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No.
0: Celý rozhovor s Davidem Punčochářem si poslechněte dnes po 13. hodině. A teď už kapela Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Dobré ráno.

Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz. Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A Pavlína Fendeková už je připravena u mikrofonu s čerstvými zprávami. Probouzíte se do středečního rána s datem 27. května. Příjemné vstávání.
3: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Záhoří na Písecku opraví bývalý motorest. Zastupitelé vybrali dodavatele, který za 2,5 milionu korun vypracuje projektovou dokumentaci. Obec koupila objekt před 20 lety a od té doby chátral. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Formánek, obec by tam kromě restaurace chtěla mít větší sál, kavárnu, knihovnu a prostory na pronájem, kde by byly například kadeřnictví nebo pedikúra a pošta Partner. Hudba mezi obrazy zazní dnes v Městské galerii ve Vodňanech na Strakonicku. Na housle zahraje Terezia Hledíková, na violu Bohumil Bondarenko, na violončelo Anna Nekvasilová a na klavír Pavol Praženica. Koncert se uskuteční v průběhu výstavy Václava Siky, který promluví k vystaveným obrazům. Začátek je v 18 hodin a vstupné je podle informací na webu města dobrovolné. V nigerijském hlavním městě Abuja byl nalezen mrtvý fotbalista Českých Budějovic Viktor Udoh. Zprávu o úmrtí 21-letého útočníka potvrdilo Dynamo na sociální síti. Udoh v této sezóně nastupoval za jeho rezervu. Příčina fotbalistovy smrti není známá. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle přeháníky, teploty do 30, na horách do 27 stupňů. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný, severní nebo severozápadní, biozátěž na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Českobudějovicku počítejte dnes s uzavírkou železničního přejezdu mezi Milíkovicemi a Kosovem u Kamenného újezdu a sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Určitě už jste někdy, milí posluchači, slyšeli název Nový Řadov. Možná jste tam jako děti i trávívali část prázdnin. A vzpomenete si, jakou souvislost má právě s ním Běla Friedlandrová. A kdo to vlastně byl? V jeho české vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček, si všechno už za chvíli vysvětlíme. Do té doby Lucie Vondráčková a Radim Flendr. Stanice Svět.

0: Dětský tábor Nových Řadov vznikl pravděpodobně díky manželskému rozvodu. Více v Jihočeské vlastivědě. Když se v roce 1924 vrátil ze zkušené ve Spojených státech amerických podnikatel Václav Maria Havel, rozhodl se vybudovat v republice letní tábor pro konání studentských konferencí a sportovní vyžití mládeže. Nápomocna mu byla jeho tehdejší partnerka Běla Friedlandrová, československá reprezentantka v plavání a lyžování. Za nejvhodnější místo uznali lokalitu nedaleko Brandýsa nad Orlicí ve východních Čechách, kde se nacházela mítina zvaná Na Řadově a podle ní dostal tábor své jméno. Oba krátce tvořili i manželský pár, nicméně pozdějšího prezidenta měl Václav Maria Havel až se svou další manželkou. Běla Friedlandrová se po rozchodu s Havlem rozhodla založit vlastní tábor pro ženy a děti a tak vznikl uprostřed jihočeských lesů na břehu Nové řeky nedaleko Stráže nad Nežárkou v roce 1934 Nový Řadov. Skládal se z chatek, dvou větších pavilonů a ústřední budovy s kuchyní, jídelnou, sprchami a umývárnou. Při pobytech se tam vedle tělovýchovy provozovaly různé hry, ruční práce, zpěv nebo čtení. Tábor dodnes slouží svému účelu a je jedním z nejdéle sloužících a největších u nás. Ročně se tady vystřídá kolem 2000 dětí.
1: Český rozhlas České

0: Pár vteřin nás dělí od 6:45. Vítám vás do nového rána. Je středeční s datem 27. května.
1: Počasí.
0: A teď už s otázkou, jak máme aktuálně na jihu Čech, dostává slovo meteorolog Tadeáš Gregor, kterého vítám. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme polojasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 10 a 22 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 16 stupňů, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1021 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 13,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Jaké bude dnešní odpoledne?
2: Dnes nás od severu přejde studená fronta, ale neprojeví se na počasí nijak zvlášť výrazně. Bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkou. K večeru budou srážky ustávat a večer se pak bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty mezi 27 a 30 stupni, na horách pak 24 až 27 a bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v přeháňkách přechodně zesílí. Večer bude vítr opět slábnout a biozátěž dnes na dvojce.
0: V kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 6 minut a zapadne pak ve 20 hodin 53 minut. Noci už jsou opravdu poměrně krátké. Rekordní teploty pro dnešní den v Českých Budějovicích, ta maximální hodnota z roku 1892 29,8 stupně a ta minimální 1 stupeň z roku 1884. Průměrná hodnota pro dnešní den 15,5 stupně, takže dnešní teploty budou nadprůměrné.
0: A ještě vás poprosím o předpověď na dnešní noc a zítřejší den bude podobně horký?
2: V noci bude jasno a teploty nám klesnou na 10 až 7 stupňů a bude vás slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude slunečno, ale oproti dnešku se o něco ochladí, bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají odpoledne na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách pak na 20 až 23 stupňů. Bude vás slabý během dne přechodně mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: Tak zítřek na rozdíl od dneška bude vybízet k nějaké té aktivitě. Děkujeme za aktuální předpověď počasí. S námi byl Tadeáš Gregor a těším se na slyšenou opět za hodinu.
2: Naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
0: A naše vysílání pokračuje dál a směřuje k další zajímavé reportáži. Improvizované blues i strakonické dudy se včera rozezněly areálem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Při festivalu Zush Open tam zahrála stovka mladých hudebníků. Více o tom za chvíli.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I hudba léčí. Každým rokem si to potvrzuje dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků včera pacientům zvedla náladu na 10. ročníku festivalu Zuš Open. V areálu nemocnice se vystřídali soubory z celého jihočeského kraje a dorazili i strakoničtí dudáci.
1: To úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
1: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě. Já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského Zuš Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
3: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Jak se to osvědčuje z pohledu právě dětských pacientů? Jakou máte zpětnou vazbu od nich?
3: Úplně nejlepší je, když se přidají a začnou tancovat nebo zpívat jako spolu tady s účinkujícími, protože jsou často to vlastně jejich vrstevníci věkoví, takže vlastně k té dětské tvorbě, kterou tady prezentujeme, mají hodně blízko.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý, jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, z Tábora, z Písku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
3: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
4: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: Kapelu dlouhodobě vede učitel Ivan Boreš.
5: Na bázi nějaký improvizace, že si tam studenti učí pochopit základní principy improvizačních postupů, aby byli otevřený, aby to nebylo jenom naučený postup. Ten jam je jako klasický, jak se jamovalo prostě na jazzový standardy, na jazzový bluesový dvanáctky. Takže myslím, že děláme, co nás baví.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
6: Což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program Zuš Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: můžu letět.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 3.

0: čeští hokejisté prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 30 stupňům, ojediněle se vyskytnou přehánky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Putimi na Písecku budou lidé rozhodovat v referendu o rekonstrukci silnice. Obec je spojí s komunálními volbami v říjnu. Spory kvůli investici za 6 milionů korun trvají už 5 let. Necelá polovina voličů je považuje za nehospodárnou a druhá část za nezbytnou.
1: My si myslíme, že zbytečné jsou vjezdy ke stávajícím objektům a naopak v celém projektu chybí dát nízké napětí do země a v případě obnovy veřejného osvětlení bude nutné tuto komunikaci znovu rozkopat.
2: Říká iniciátor referenda Daniel Horák. Návrh podepsalo téměř 42% voličů. Nezávislá místostarostka Petra Pixová k tomu dodala.
3: V průběhu toho pětiletého období jsme obdrželi na obec dvě petice od občanů, kteří chtěli opravovat, druhá, kteří nechtěli opravovat. A obec se všemi připomínkami vypořádala.
2: Lidé budou moct o rekonstrukci komunikace hlasovat v referendu 9. a 10. října, kdy se uskuteční komunální volby. S Putimi Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila novelu koaličních poslanců, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak podle lidovců změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody mohou v budoucnu znamenat nižší důchody pro živnostníky. Novela teď zamíří k podpisu prezidentovi. Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů bude dnes hostit Týn nad Vltavou na Českobudějovicku. Pro žáky základních škol ji pořádá BESIP ve spolupráci s policií, Jihočeským krajem a Českým červeným křížem. Úkoly bude na dopravním hřišti od 9 hodin plnit 24 členných týmů. Disciplíny popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.
4: Správně projet dopravní hřištěm, kde budou mít jednotlivé kontrolní body, potom mají jízdu zručnosti, potom budou jednotlivé úkoly testů zaměřené přímo na cyklisty. Je tam také první pomoc a specifikem krajského kola je vždy práce s mapou, kterou má na starosti vojenská policie. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rulík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, hlavně proto, že se oproti duelu s Norskem výrazně zlepšil.
5: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1021 hektopaskal. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní vítr v přeháňkách přechodně zesílí. Biozátěž bude střední.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Českých Budějovicích počítejte teď ale se silným provozem a také uzavírkami. Mánesovy ukřížení s Lidickou, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve čtyřech dvorech.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

A jistě se shodneme, že ani nás to nestálo příliš energie a už jsme v polovině dnešního jihočeského rána tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Příjemně to utíká to dnešní ráno, určitě i díky tomu, že venku vládne krásné letní ráno, tak ať je to hlavně u vás s úsměvem, to vám přeji já, Adéla Jirkalová. A co se týče písniček, které nestárnou, tak těšit se můžete. A zaspívají Lenka Filipová, také Karel Gott a nebo Kabáti. Hned na úvod nám zaspívají, nebo spíše zahrají svou Báru hned v zápětí. Nicméně ne Bára, ale Valdemar má dnes svátek, přejeme všechno nejlepší. Co se narozeninových oslavenců týče, jsou jimi Luděk Sobota, český herec, také britský kuchař a kulinář Jamie Oliver a nebo rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ať už jste malí, velcí, tlustí nebo tencí, tak vás už za chvíli čeká dnešní rozhlasový sloupek a bude se opírat právě o to, co již zaznělo. Tak si na něj počkejte.

0: Sencí a širocí, tak právě to je titulek rozhlasového sloupku Ivana Mlse. Poslechnout si ho ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice můžete právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Vyslechl jsem onehdy na zastávce rozhovor dvou žen v nejlepších letech. Ta jedna chválila tu druhou, že je nějaká štíhlejší. Oslovená vysvětlovala, že musela zhubnout doplavek. Načež začala popisovat procedury, jejichž prostřednictvím ke kýžené postavě doplavek dospěla. Podrobnosti jsem se nedozvěděl, protože mi to už jelo. Tak mě napadlo, že se lidé o hubnutí baví rádi a často. Zvlášť, když můžou toho druhého v tomto směru nějak pochválit. Na druhou stranu, nabobtnalé fyzické rozměry už v mezilidských hovorech takovým hitem nejsou a taktně se o nich mlčí. Před nositeli kilogramu navíc, zvlášť důrazně. Jsme přece slušní a taktní. Takže jsem neslyšel, že by někdo zájemcům za ní ceně vyprávěl, jak důmyslně se vykrmil na svých 130 kilo, nebo se tím dokonce chlubil. A nikdo se také nezajímá o rady, jak získat fantastický tučný převislý pupek či zadek olbřímých rozměrů. Zřejmě proto, že tohoto stavu lze docílit vlastní pílí a snahou, bez odborných rad a konzultací s experty. A navíc se dá tento stav těla docela dobře zamaskovat. Vizuálně nikoli, ale verbálně docela určitě. Stačí užít jen ta správná slova. Když se ku příkladu dáma o jiné dámě ve společnosti vyjádří, že je silná, rozhodně to neznamená, že dotyčná unese v jedné ruce pytel cementu. Spíše se tím zvukomalebně opisuje rozměrný exteriér probírané osoby. Zní to mnohem lépe než tlustoprtka, voteklina, měchuřina, mašina či jiný expresivní výraz, na které je čeština tak bohatá. Někde jsem četl, že nadváha a obezita u nás postihují více než 60% dospělé populace a obezitou trpí skoro každý pátý Čech. Takže všichni ti, kteří hubnou či už zhubli doplavek a jim podobní, jsou vlastně v naší společnosti menšinou. A ku podivu si na to, že jsou menšinou, vůbec nestěžují. Přeji hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice. Písně.

0: Marcela Holanová a Karel Gott. Čau lásko. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 7:45, dobré jitro. A jakéže bude dnes počasí, asi tušíte.
1: Počasí.
0: Ze všeho nejdřív ale k vašim SMS-kám, které dorazily ve Velešině, polojasno 15 stupňů. Dobré ráno vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 15 stupňů. Hezký den přeje Marie. Středeční ráno je v Táboře polojasné, klidné, teplota 14 stupňů. Mějte se rádi a klidnou středu přeje všem děda Pája. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, vane slabý vítr a teplota je plus 18 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. To jsou samé pozitivní, vyletněné zprávy od vás. Ano, a bude dneska opravdu horko, 27 až 30 stupňů. To bude v nížinách, na horách 24 až 27. Čekáme polojasnou až jasnou středu, odpoledne bude přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami, s malou pravděpodobností i bouřkou. K večeru srážky ustanou a během večera se opět vyjasní. Vítr ten povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek pro dnešek do 4 mm a rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré.
2: Viníkům v nedávné obří korupční kauze by přidal doživotní tresty. Předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter se dlouhodobě v kraji snaží fotbal od šedých struktur očistit. Daří se to? Kam se fotbal na jihu Čech posouvá? A jak Tomáš Pinter komentuje aktuální dění v českobudějovickém Dynamu? Zeptáme se ho na to osobně ve středu 27. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Autorské čtení, výpal zakuřované keramiky nebo povídání o Amazonii. To vše bude středem našeho zájmu už za chvíli v tipech pro volný čas. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezkou středu.

0: 7 hodin k tomu 20 minut je tady středeční ráno s datem 27. května. Míříme za tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: Knihovna v Trhových Svinech dnes pozvala spisovatelku Markétu Harasimovou. Od 17 hodin vás čeká autorské čtení, vyprávění o její tvorbě nebo zákulisí knižního světa. Výpal zakuřované keramiky můžete dnes od 9 do 17 hodin vidět v Městském muzeu ve Volyni. Vykládku tam naplánovali na pátek 29. května od 15 hodin. Na literární kavárničku s Martinem Ryšavým můžete dneska přijít do Malenické fary. Přednáška věnovaná básníkovi Michailu Kolesovovi začíná v 17 hodin. Městská knihovna v Milevsku dnes připravila setkání s autorem Ondřejem Fibichem, který od 16 hodin představí svou novou knihu Houslista na měsíci za pověstmi od Písku k Milevsku. Živý knižní klub v podcastovém rytmu dnes od 19 hodin připravili na vyhlídkové střeše Českobudějovické radnice. Hostem dnešního večera bude ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš. A do Českovelenického komunitního centra Fénix dnes můžete zajít na cestovatelské promítání s Tomášem Kubešem Amazonie, tajemství pralesa. Pořad, který tam začíná v 18 hodin, představí taky jaguáří ženy.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
2: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý.

0: Dobré jihočeské ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za námi Beatles, před námi už za chvíli Leona Machálková a také zajímavý rozhovor. Teď ale Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska v Tallinnu. S nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit. Stav amerického lékaře, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnice Bulovka, se nemění. Je nadále bez příznaků, potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Strakonice objednali stavbu přeložky kanalizačního sběrače v ulici Radomyšlská. Dofinancování investice za 40 milionů korun projednávali radní. Město sběrač udělá ještě před plánovanou rekonstrukcí ulice. Zkapacitnění kanalizace je podle místostarosty Rudolfa Oberfalzera z hnutí Otevřené Strakonice nutné pro další rozvoj lokality. Obecní knihovna Malenice pořádá dnes na tamní faře přednášku dokumentaristy Martina Ryšavého o básníkovi Michailu Kolesovovi, žijícím na ruském Dálném východě. Pod názvem Sněžný muž na černém asfaltu začne v 17 hodin. Vstupné je podle informací na webu obce dobrovolné. Hokejisté Vegas i s Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a po pouhých čtyřech zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nestačila v pondělním zápase NHL ani asistence Martina Nečase. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 30, na horách do 27 stupňů. Vítr zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní. Biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Mezi Kaplicí a Blanskem na Českokrumlovsku počítejte do soboty s uzavírkou silnice 154 a neprojedete ani z Kaplice na Bujanov po silnici 3. třídy. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Filmy o olympijských vítězích, výjimečném pokusu o výstup na Nepálskou horu nebo setkání s Lukášem Krpálkem. Nejen to nabídnou dnešní festivalové ozvěny sportfilmu v Českých Budějovicích. Podrobnosti už za chvilku v našem jihočeském ránu. Aktuální čas 7 hodin 32 minut. Leona Machálková pro vás.

0: Dějištěm festivalových ozvěn sportfilmu se dnes stane biograf Kotva v Českých Budějovicích. Jeho česká metropole nabídne celodenní program propojující svět filmu, sportu a inspirativních lidských příběhů. V Českých Budějovicích navíc akce získává symbolický rozměr. Nejen o tom si teď budu v našem vysílání povídat s ředitelkou sportfilmu Renatou Balašovou. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům a sportovním fanouškům.
0: Pojďme nejdříve vysvětlit symbolický rozměr festivalových ozvěn sportfilmu v Českých Budějovicích.
1: My samozřejmě volíme města podle toho, jestli jsou sportovně zaměřená a České Budějovice se nabízejí, protože letošní olympijský park byl opravdu fantastický. Já jsem se byla sama tady podívat, takže České Budějovice jsou pro nás druhým domovem. Je to sportovní město.
0: Dopoledne budou ozvěny patřit studentům základních a středních škol. Co jim nabídnou?
1: Jsou to dva 90-minutové populárně naučné bloky, které jsou totožné, protože zájem škol je opravdu velký a každoročně se zvyšuje. A je to takový prostřih zrychlenější proběhnutí festivalem. Víme, že mladší generace jsou zkratkovité, takže ty filmy nemají víc než 10 minut. A když jim chceme třeba ukázat film o Věře Čáslavském nebo Lukáši Krpálkovi, tak jsme prostě filmy sestřihli na 10 minut, aby viděli to nejlepší a nenudili se.
0: Výborný nápad. Odpolední program pro veřejnost začne v 16 hodin. Na jaké filmy se můžou zájemci těšit?
1: My bychom rádi představili ty top filmy, které v uplynulé sezóně vyhrály u nás na festivalu a zároveň získaly ocenění i na finále v Miláně, což je celosvětové vlastně představení těch nejlepších filmů. Takže začínáme filmem. Je to dost paradoxní, je to nový dokument australského režiséra Ashleyho Morrisona o Věře Čáslavské, naší nejúspěšnější gymnastce, olympioničce. Je to pohledem vlastně zahraničního novináře, filmaře, který celý život obdivuje. Takže je to trošku jiný pohled, než máme my o Věře Čáslavské. Potom pokračujeme opravdu fantastickým filmem o dvou bláznech, extrémních bikerech, kteří se rozhodli, že prostě vylezou Merapík 6,5 tisíce vysokou horu, vynesou si kola na zádech a sjedou to dolů. Tak umíte si představit, co to asi bylo. Je to opravdu jako skvělý film. Takže to je to odpoledne, které je určené třeba i seniorům, potom rodinám s dětmi. No a máme tam i francouzský film o surfaři v Bretani, který navštěvuje takové krásné, mysteriózní majáky na pobřeží.
0: Výborné lákadlo. Děkujeme za tuto milou pozvánku. Ještě poslední otázka na vás, paní Balašová. Večer čeká na návštěvníky setkání s olympijským vítězem, judistou Lukášem Krpálkem. A to jak na plátně, tak osobně, je to pravda?
1: Ano, Lukáš přijmul úžasnou roli ambasadora letošního sportfilmu, sportfilm festivalových ozvěn a navštíví všechna vybraná sportovní města, takže Budějovice nemůžeme vynechat. Lukáš se moc těší, viděli jsme, že ještě pár míst zbývá v biografu Kotva, tak doufám, že jeho fanoušci přijdou, protože jeho film není jenom o sportu, ale je o motivaci, o přesahu sportu do normálního života a co vlastně sport pro člověka dělá. Tak já věřím, že Lukáš nejen svým filmem vítězným loňského ročníku, ale svou osobností přitáhne opravdu všechny sportovní fanoušky a nejen judisty.
0: Ano, jakákoliv sportovní tématika je velmi motivační, stejně tak bylo motivační i povídání s ředitelkou sportfilmu Renatou Balašovou. Děkuji za to povídání a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkujeme, těšíme se na vás v kině. Český rozhlas České

0: 8:15, k tomu 1,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a určitě jste zvědaví, jakže to dnes s tím horkem bude.
1: Počasí.
0: Začneme stávající situací na jihu Čech a povídat nám o ní bude meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme na jihu Čech polojasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují mezi 17 a 23 stupni Celsia. V Českých Budějovicích polojasná obloha 18,5 stupně, vane západní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1020 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 18,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
0: Jaké počasí nám přinese dnešní odpoledne?
2: Dnes přejde naše území od severu studená fronta, ale nějak výrazně se to na počasí neprojeví. Bude polojasno až jasno. Odpoledne pak přechodně až oblačno s ojedinělými přehánkami s malou pravděpodobností bouřkou. K večeru budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Dnešní maximální teploty mezi 27 a 30 stupni, na horách 24 až 27 a bude vát zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v přehánkách přechodně zesílí. Večer bude vítr opět slábnout a biozátěž dnes na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Mohl byste poodhalit stav vody v jihočeských řekách?
2: Vody je obecně málo. Na Soumarském mostě 42 cm, takže je zakázáno splouvání. Vyšší Brod hlásí 58 cm, takže Lipno nám tu Vltavu udržuje tak nějak na limitu, aby se ještě dala splout. Lužnice, Pilař 116 cm, což už je málo vody. Bechyně 83 cm, tam je Lužnice nesízná. Otava v Katovicích 40 cm, takže zase opět úplně na limitu, aby se to ještě po kamenech dalo skodrcat.
0: Mm-hmm. Prozraďte, jaká bude dnešní noc a zítřejší, tedy čtvrteční den?
2: Noci bude jasno a teploty nám klesnou na 10 až 7 stupňů a bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra pak jasno nebo skoro jasno, odpolední maxima 22 až 25 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý, během nepřechodně mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Zítra tedy maxima o něco snesitelnější. Jak to bude v pátek s počasím?
2: Pátek se opět trošku oteplí, bude jasno nebo skoro jasno, minima 10 až 6 stupňů, maxima 23 až 27 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Pro tuto chvíli jsme hotovi, s námi byl Tadeáš Gregor, se kterým se opět uslyšíme za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zdali pak víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
3: Ukrajině by letos Česká muniční iniciativa měla dodat 1 000 000 kusů munice. Integrovaný dopravní systém iDeska přinese lepší provázání městské a regionální dopravy v 8 jeho českých městech. V areálu Dolních

0: České iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel včera mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. 8 měst se zapojí do integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje iDeska. Kromě Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce a Písku to budou i Prachatice, Milevsko, Vimperk nebo Tábor. Jde o propojení dálkové dopravy s městskou hromadnou dopravou, které cestování zjednoduší. Hlavní výhodu popsal náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
1: Na území jižních Čech, pokud si zvolíme kdekoliv, že jedeme z bodu A do bodu B, tak je úplně jedno, jaký dopravní prostředek k tomu použijeme. Autobus, vlak i MHD, lístek platí pro všechny ty dopravní prostředky.
0: 100 mladých hudebníků se včera zapojilo do 10. ročníku ZUŠ Open v Opařanech na Táborsku. Areál dětské psychiatrické nemocnice rozezněla moderní hudba i strakonické dudy. Vystoupily soubory základních uměleckých škol z celého Jihočeského kraje. Podle koordinátorky festivalu Martiny Svobodové má umění ozdravný účinek.
2: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
0: Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Ochránci přírody včera na místo přivezli první dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji, informoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Sport. Ostrava bude ode dneška centrem světového beach volejbalu. V areálu Dolních Vítkovic začne 9. ročník turnaje JNT Banka Ostrava Beach Pro, který je součástí nejvyšší kategorie Beach Pro Tour Elite. Fanoušci se mohou stejně jako v předchozích letech těšit na olympijské vítěze mistry světa, silnou českou stopu i fanzónu s bohatým doprovodným programem. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v Homolích u Českých Budějovic na silnici 143. Počítejte s omezením provozu, nehoda se vyšetřuje.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ať už Český rozhlas České Budějovice posloucháte za volantem či u snídaně, u dobré kávy, tak vám přeji příjemné jihočeské ráno. S Adélou Jirkalovou máme krátce po 8. hodině. Chystám pro vás písničky, které nestárnou. Zazní Alice Springs, Ricky Epovery, Olympici budou a už v zápětí Mám boky jako skříň, bude zpívat Eva Farna. A tematicky dvě petice, trestní oznámení a nakonec referendum. To vše je v Putimi spojené s dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí komunikace u hráze pod kostelního rybníka. Pokud chcete vědět více, zůstaňte s námi.
5: Mám prostě od pámi.

0: Putin na Písecku spojí podzimní komunální volby s referendem. Lidé budou rozhodovat o rekonstrukci silnice a vodovodu, kterou obec připravuje už 5 let. Záměr rozdělil obec na 2 tábory. Necelá polovina voličů ji považuje za nehospodárnou a druhá za nezbytnou.
1: Vidíte, že tato křižovatka má tvar trojúhelníku, kdy jedno rameno bude zaslepeno.
2: Na silnici, kterou chce obec rekonstruovat, právě stojím s nezávislou místostarostkou Petrou Pixovou.
1: Podle schváleného projektu by tady v tom trojúhelníku mělo vzniknout obratiště, aby byl zajištěn vjezd do nemovitosti číslo 17. V průběhu toho 5letého období jsme obdrželi na obec 2 petice od občanů, kteří chtěli opravovat, 2. petice, kteří nechtěli opravovat. A obec se všemi připomínkami, které přišly na obec, vypořádala.
2: Bez tohoto nového dopravního řešení nemůže obec dělat rekonstrukci komunikace, vodovodu a odvodnění zpevněných ploch.
1: Bez vyjádření dopravního inspektorátu z Písku bychom nedostali stavební povolení.
2: K dopravnímu řešení této křižovatky se vyjádřil Stanislav Grech z dopravního inspektorátu.
3: Výjezd, který bude zaslepený, v současnosti nesplňuje požadované rozhledy, proto projektová dokumentace řešila jenom jeden výjezd, který splňuje všechny náležitosti.
2: Listinu potřebnou k vypsání referenda podepsalo téměř 42% voličů Putimi. Nelíbí se jim dopravní řešení křižovatky i další věci, doplňuje iniciátor referenda Daniel Horák.
4: My si myslíme, že zbytečné jsou vjezdy ke stávajícím objektům a naopak v celém projektu chybí s tím jako spřežené věci, jako je dát nízké napětí do země a v případě obnovy veřejného osvětlení bude nutné tuto komunikaci znovu rozkopat. Navíc by si zasloužil opravu hlavní průtah obcí. Místo toho obec dává přednost vedlejší komunikaci jednosměrné, téměř 200 metrů dlouhou.
2: Pro rekonstrukci bude v referendu hlasovat obyvatelka Jarmila Souhradová.
5: Podle mě je třeba ta komunikace opravit, protože je v dezolátním stavu a používají i sportovci, i rybáři a obyvatele, co bydlí za nádražím.
2: S rekonstrukcí v této podobě nesouhlasí opoziční nezávislý zastupitel Václav Rek.
6: Podal jsem trestní oznámení na vedení obce, neboť si myslím, že celá věc je účelová, nehospodárná. Vynaložené investice budou sloužit jenom úzké skupině obyvatel.
2: Návrh na vyhlášení referenda splnil podle vedení obce všechny stanovené náležitosti, což zastupitelé oznámí na červnovém zasedání. Lidé budou moct o rekonstrukci komunikace hlasovat v referendu 9. a 10. října, kdy se uskuteční komunální volby. S Putimi na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Čtvrt na devět, předpověď počasí. Dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami, s malou pravděpodobností i s bouřkou. K večeru srážky ustanou a během večera se opět vyjasní. Středeční nejvyšší maxima tropických 27 až 30 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách budou taktéž letní 24 až 27. Zpočátku pované slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v přeháňkách přechodně zesílí a večer bude vítr opět slábnout. Dnes předpokládané množství srážek do 4 mm a rozptylové podmínky dobré, postupně velmi dobré.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Protihlukové stěny u Boršova nad Vltavou jsou hotové. Podrobnosti o stavbě uslyšíte hned po písničce.

0: 8 hodin k tomu 20 minut pokračuje jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a jak už jsem nastínila, stavaři museli zredukovat hluk z hlavního silničního tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Jak? Tak na to nám odpověděla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/3 v Boršově nad Vltavou jsme dokončili jednu z prvních letošních plánovaných oprav. Od března jsme z důvodu překročení hygienických limitů pracovali na výstavbě dvou nových protihlukových stěn. První měří 296 metrů a druhá 200 metrů s výškou přes 3 metry. Celkové náklady vyšly na 27 milionů korun.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pietní akt v pražské Libni u památníku Anthropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. 27. květen se od roku 2023 v Česku slaví jako Den národního vzdoru. Některé jihočeské obce, které nemají vlastní zdroje vody, se potýkají se suchem. Zakazují dopouštění bazénů a zalévání a zásobují obyvatele cisternami. Do Tučap na Táborsku dovážejí vodu od čtvrtka. Vedení obce proto připravilo projekt k připojení na vodárenskou soustavu. Na realizaci ale chybějí peníze. Investice by obec stála 47 milionů korun. Muzeum v Volyně pořádá dnes další z výpalů věrných kopií pozdně středověké zakuřované keramiky různých typů. Začne v 9 hodin. Vykládka vypálené keramiky se uskuteční v pátek po 15. hodině. Při výpalu i vykládce budou u pece v uvedených časech přítomni pracovníci muzea. Z pěti českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. V Paříži skončili naopak Linda Nosková, Linda Fruvirtová i Nikola Bartuňková. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, teploty do 30, na horách do 27 stupňů. Vítr zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní, biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda v Homolích u Českých Budějovic by už měla být odstraněná. Pozor dávejte mezi Chelčicemi a Libijovicemi na Strakonicku. Je tam nepojízdné nákladní vozidlo a na silnici třetí třídy je olej.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Táborské divadlo Oskara Nedbala dnes uzavře 118. sezónu a zároveň se symbolicky rozloučí se starým sálem před dokončením rekonstrukce. Večer nabídne divadlo, koncert, vernisáž i poctu Zuzaně Navarové. Jak bude slavnostní zakončení vypadat a co divadlo chystá dále, dozvíme se už za chvíli od ředitelky divadla Lindy Rybákové. Tak si počkejte, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a právě teď si zkusíme trošku žít jako kaskadér. Dopomůže nám k tomu Dalibor Janda.

0: Divadlo Oskara Nedbala v Táboře dnes slavnostně zakončí sezónu. Program propojí divadlo, hudbu i výtvarné umění a zároveň připomene, že historickou budovu čeká závěrečná etapa rekonstrukce. Návštěvníci uvidí novou uměleckou intervenci sochaře Vojtěcha Míči, poctu Zuzaně Navarové v podání Klicperova divadla i koncert originálního pražského synkopického orchestru. A já teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už vítám ředitelku divadla Lindu Rybákovou. Dobré ráno.
1: Krásný dobrý den.
0: Dnešní večer nebude jen zakončením sezóny, ale také symbolickým rozloučením se starým sálem. Co to pro vás osobně znamená?
1: No, osobně je to pro mě skutečně konec jedné dlouhé cesty, řekněme, takového poměrně dlouhého období, desetiletého, v rámci kterého se střídal čas neustálého plánování, schánění peněz, soutěžením různých dodavatelů a samotné stavby a tak pořád dokola. Přičemž v současné chvíli se nacházíme v závěrečné fázi jakési třetí etapy rekonstrukce velkého sálu a já už se moc těším na stavbu samotnou a vlastně je to možná taky konec takové mé jedné dlouhé stavební kariéry.
0: Program dnešního večera je hodně pestrý. Co všechno návštěvníky čeká, prozraďte.
1: Vy už jste mnohé prozradila v té upoutávce, nicméně já to ještě trošičku zopakuji nebo zkonkretizuji. Jak už jste řekla, můžeme se těšit na odhalení nové sochařské instalace před divadelní budovou v Palackého ulici. Tentokrát to bude socha nebo respektive sochy od Vojtěcha Míči. Nicméně já ty sochy znám také jenom z fotografie zatím, protože je přivezou během několika příštích hodin. A v rámci vernisáže vystoupí sám autor Vojtěch Míča, ale také originální pražský synkopický orchestr. Vrcholem celého večera rozhodně za mě bude představení Klicperova divadla Hradec Králové, které je velmi povedenou spoluprací nejenom divadla, Klicperova divadla, ale také Hradecké filharmonie a kapely Razam. Je to muzikálová pocta Zuzaně Navarové a musím říct, že je to velmi vydařená pocta. Je to skutečně dojemné, krásné hudební představení, takže pokud ještě někdo nemá vstupenky nějaké ještě na pokladně, jsou sice už jenom na balkon, ale skutečně to stojí za vidění. No a protože je to rozloučení se sezónou, tak ještě po představení bude následovat setkání a koncert opět pražského symfonického orchestru u nás v kavárně v Domklubu.
0: Jak už zaznělo před divadlem, dnes odhalíte také novou instalaci sochaře Vojtěcha Míči. Jak důležité je pro vás propojování divadla a výtvarného umění?
1: Nevím, zde je ta otázka míněná obecně. Každopádně si myslím, že je velmi důležité propojovat výtvarné umění, a to nejenom s divadlem, ale myslím si, že zejména s veřejným prostorem a s architekturou. Přivádět výtvarné umění do našeho každodenního života a vytvářet z něj vlastně jeho součást. A myslím si, že my to v divadle docela děláme a já jsem vždycky za každou intervenci do veřejného prostoru velmi ráda.
0: Rekonstrukce divadla pokračuje. V jaké fázi teď jste a co nového přinese tato rekonstrukce divákům?
1: Tak jak už jsem řekla, jedná se vlastně o třetí etapu. V té první to diváci nebo pravidelní návštěvníci našeho divadla dobře vědí, byla zrekonstruována nebo byly zrekonstruovány veškeré divácké prostory, to znamená foaje, pokladny, kavárna, galerie a tak dále. Ve druhé fázi, která proběhla před 2 lety, jsme zrekonstruovali jevištní technologie a teď nás čeká to hlavní, tedy velký divadelní sál. No a pochopitelně se během příštích 5 až 6 měsíců promění sál nebo dojde k proměně stávajících divadelních technologií v rámci sálu, dojde k proměně kompletního prostoru, tak estetické, tak vlastně jakési komfortní. Diváci nebo pro diváky získáme nové sedačky, Snížíme tak tedy rozhodně kapacitu, a to o celých 130 míst. Mimochodem naše kapacita je v současné době 648. Těch míst bude 530 pro příště, nicméně sedačky budou větší, robustnější, budou větší rozestupy mezi sedačkami. Co se týče technologického komfortu, budeme mít novou klimatizaci, budeme mít nové jevištní technologie, to znamená nové místo pro osvětlovače a zvukaře, budeme mít novou akustiku v rámci sálu a řadu dalších věcí, takže nás toho čeká v příštích 5 měsících skutečně hodně.
0: Takže velké pohodlí pro diváky i pro aktéry, řekněme. Už zítra ano. V divadle nabídnete Peča Kuča Night a pak ve finále letošní sezóny přijde ještě jeden z vrcholů, hudebně divadelní projekt Kabaret Hrzán. Představte ho, prosím.
1: Ano. Myslím si, že osobnost Jiřího Hrzána nám pochopitelně nemohla uniknout, a to v naší dramaturgické linii takzvaných koprodukčních a produkčních projektů, kterými se zabýváme a v rámci kterých se zabýváme právě významnými osobnosti táborské historie, a právě Jiří Hrzán je pro letošní rok jednou z těchto osobností. Vznikne inscenace, která je inspirovaná životem Jiřího Hrzána. Nicméně nebude to klasický portrét slavného herce, tak jak by se mohlo očekávat, ale bude to spíš takový skutečně netradiční zážitek, procházka divadelním zákulisím, tak trošku kabaretní a tak trošku dojemná, trošku přemýšlivá o tom, co je to balancovat na hraně, tak jak to samozřejmě Jiří Hrzán dělal celý svůj život. Oslovili jsme spisovatelku Evu Prchalovou, která připravila text přímo pro tuto příležitost, dramaturgyni Martu Ljubkovou, což je dramaturgyně Davidského divadla, a režiséra Emila Rotmela. Kromě profesionálních herců se v představení představí i studenti místního gymnázia, ty budou inscenaci dokonce zpívat, takže se diváci mohou těšit skutečně na jedinečný zážitek.
0: Dlouho a dlouho by nám tady mohla povídat ředitelka divadla Oskara Nedbala v Táboře, paní Lenka Rybáková, ale bylo to pro tuto chvíli vyčerpávající. Já moc krát děkuji za vaše odpovědi, poutavé, a věřím, že vše klapne tak, jak má, s vaší rekonstrukcí. Ať se daří.
1: Já moc děkuji a přeji krásný den. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České

0: To byl Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 8:45, k tomu 1 minuta.
1: Počasí.
0: A meteorologa Tadeáše Gregora už se ptám, jak máme právě teď na jihu Čech, a zároveň mu přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme jasno až polojasno a teploty se pohybují mezi 19 a 25 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro jasná obloha, 21,5 stupně, vane západní vánek, 1 metr za sekundu, tlak je 1019 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 20,5 stupně a jasnou oblohu.
0: Jak bude dnes odpoledne?
2: Dnes přejde od severu studená fronta, ale projeví se jenom zítřejším ochlazením, dnes spíše jenom s většinou oblačností a ojedinělými přeháňkami. Dnes tedy bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno s ojedinělými přeháňkami. S malou pravděpodobností se může objevit i bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Dnešní maxima 27 až 30 stupňů, na horách 24 až 27 a bude vás počátku slabý proměnlivý, postupně mírný severní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v přehánkách přechodně zesílí. Večer bude vítr opět slábnout a biozátěž dnes na dvojce, střední zátěž.
0: Prozraďte, jaká bude dnešní noc a čtvrteční den.
2: Noc bude jasná, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů a bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách pak na 20 až 23 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: Jakého počasí se dočkáme v pátek?
2: I pátek bude slunečný s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 23 až 27 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A ještě poprosím o nastínění sobotního počasí.
2: V sobotu bude zpočátku jasno až polojasno, ale během dne pak většinou oblačno a místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Sobotní minima 13 až 9, maxima 25 až 29 stupňů a bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za váš čas, který jste si dnes po ránu udělal. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jedna dvojice Robbie Williams a Nicole Kidman jsou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za námi. Druhá dvojice se tady pomalu utváří a za chvíli se opět rozejde. Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou končí, jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou je před vámi, milí posluchači. Matěj, ahoj.
1: Dobré ráno tobě i všem posluchačům, Adélo. Ty chceš určitě vědět, co bude součástí dnešního jihočeského dopoledne.
0: Samozřejmě nějaké lákadlo by si mohl nahodit.
1: Určitě, mám jich spoustu a vezmu to po pořadě. Po 9. hodině si s kolegou redaktorem Zdeňkem Zajíčkem poslechneme něco k aktuální akci Paměti národa tady v Českých Budějovicích. Dnes je středa, takže nás čeká pravidelný seriál Místa v srdci Mirky Nezvalové, která si pozvala do toho dnešního dílu zpěvačku Dášu Zázburkovou. Taky si poslechneme audio deníky jeho české cestovatelky Anežky Pecháčkové. No a taková zajímavost, Česko má dalšího miliardáře, který ovšem k těm miliardám korun přišel díky výhře v loterii. Takže i o tom bude řeč v našem dnešním dopoledním vysílání. Potom po 10. hodině si poslechneme výlet našeho stopaře regionálního Petra Kubáta, tedy výlet na Jindřichohradecko. Samozřejmě máme připraveny taky typy pro volný čas. Spojíme se s Jakubem Špalkem, režisérem pražského divadla Kašpar, které dnes vystoupí ve Vimperku na Prachaticku. No a poslechneme si taky reportáž z koncertu ZUŠ Open v dětské psychiatrické nemocnici Opařany na Táborsku. No a taková třešnička na dortu po 11. hodině dopolední host. Posluchači a i ty, Adélo, všichni dobře víte, že já jsem spíš hokejový fanoušek, nebo hodně hokejový fanoušek. Dnes tedy nebude řeč o hokeji v našem vysílání, ale budeme si povídat o fotbale.
0: A to se hodí, protože já jsem spíš fotbalový fanoušek, ano, takže já si tě neladím.
1: Ano, je to tak, takže pozvánka i pro tebe. Dnes k nám do studia přijde předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter, se kterým probereme všechny aktuality z jihočeského fotbalového prostředí. Myslím si, že to bude jako vždy velmi zajímavé povídání.
0: A jako vždy to máš naprosto napěchované, tak nebudeme zdržovat. Těšíme se na jihočeské dopoledne, které odstartuje s Matějem Vodičkou krátce po 9. Adéla Jirkalová se loučí a naslyšenou u dnešních písniček pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Putin na Písecku spojí podzimní komunální volby s referendem. Lidé budou rozhodovat o rekonstrukci silnice a vodovodu. Novela jednacího řádu sněmovny je před závěrečným schvalováním. Táborsko v baráži o fotbalovou ligu prohrálo na hřišti Baníku Ostrava 0-3. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes ke 30 stupňům. Přeháňky budou jen ojedinělé. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Putimi na Písecku budou lidé rozhodovat v referendu o rekonstrukci silnice. Obec je spojí s komunálními volbami letos v říjnu. Spory kvůli investici za 6 milionů korun trvají už 5 let. Necelá polovina voličů ji považuje za nehospodárnou, zbylá část

0: Budou moct o rekonstrukci komunikace hlasovat v referendu 9. a 10. října, kdy se uskuteční komunální volby. S Putimi Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou také úpravy pravidel pro interpelace, vedení sněmovny nebo širší možnosti projednávat naléhavá témata. Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů hostí dnes Týn nad Vltavou na Českobudějovicku. Pro žáky základních škol ji pořádá BESIP ve spolupráci s policií, Jihočeským krajem a Českým červeným křížem. Úkoly bude na dopravním hřišti plnit 24 členných týmů. Disciplíny popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.
2: Správně projet dopravním hřištěm, kde budou mít jednotlivé kontrolní body, potom mají jízdu zručnosti, potom budou jednotlivé úkoly testů zaměřené přímo na cyklisty. Je tam také první pomoc a specifikem krajského kola je vždy práce s mapou, kterou má na starosti vojenská policie. Sport.
1: Fotbalisté druholigového Táborska prohráli první zápas baráže o šance ligu na hřišti Baníku Ostrava 0-3. V prvním poločase ale měl útočník Matějka dvě velké šance a Baník změnil skóre 0-0 až po přestávce po gólech Fridricha, Havrana a Bouly. Pokračuje kapitán Táborska Pavel Novák.
3: Byl to těžký zápas, což jsme věděli, prostě je to tým, který tady pořád před rokem hrál o konferenční ligu a my jsme druholigový tým. Nicméně si myslím, že první poločas byl z naší strany dobrý a rozhodla to ta první branka na začátku druhého poločasu, kde trošičku nás to rozhodilo, ale když to zhodnotím celkově, tak si nemyslím, že se máme za co stydět.
1: Odveta se bude hrát v Táboře v sobotu ve 13 hodin. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle přehánky, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, postupně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se vyšetřuje na silnici číslo 20 u Libějovic na Strakonicku, nedaleko Vodňana. Pozor také ve Vodňanské ulici v Prachaticích, tam je osobní vozidlo s defektem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné jihočeské dopoledne s datem 27. května. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Matěj Vodička vám přeje hezkou středu. Včera byl na jihu Čech den teplotních rekordů. Maxima meteorologové naměřili na mnoha místech v kraji. Třeba i v Českých Budějovicích a Strakonicích, kde se teplota vyšplhala až na 30,6 stupně Celsia. No a i dnes bude rozhodně teplo v krajském městě, by teplota odpoledne mohla vystoupat až k 29, možná 30 stupňům, tak uvidíme. Každopádně, ať už je horko nebo prší, nebo padá sníh, pořád je tu s vámi Český rozhlas České Budějovice, který v nadcházející vysílací hodině nabídne třeba informaci o tom, že Česko má dalšího miliardáře, který se ovšem miliardářem stal na základě výhry v loterii. Víc si o tom povíme zhruba v samém závěru této vysílací hodiny. Chybět samozřejmě nebude ani jeho česká vlastivěda. V té dnešní si připomeneme 30-letou válku, no a čeká nás taky další díl audiodeníku jihočeské cestovatelky Anežky Pecháčkové. A Mirka Nezvalová nám dnes prozradí, jaká místa ve svém srdci má zpěvačka Dáša Zázvůrková. Nejprve si ale povíme něco o jednom aktuálním tématu. Jak a čím je nebo může být Česká republika ohrožena? Na takové jiné otázky budou ve svých příspěvcích odpovídat odborníci bezpečnosti bezpečnostního sympozia, které začne tento týden v českobudějovickém kině Kotva. Za chvíli řekneme víc, pokud vás to zajímá, tak zůstaňte s námi. Matěj Vodička ještě jednou přeje všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice

0: Do Mexika rozhodně neodjel Český rozhlas České Budějovice, který posloucháte v 9 hodin a 10 minut. Jeho České fórum 2026 Bezpečnost a odolnost v čase změn. To je název akce, kterou bude hostit ve čtvrtek 28. května v 17 hodin, tedy zítra, Biograf Kotva v Českých Budějovicích. Je to už třetí ročník bezpečnostního sympozia a přinese tři diskuzní panely, ve kterých vystoupí odborníci na témata současné geopolitiky, obrany a společenské odolnosti. No a o tomto pojednání více už řekne redaktor Zdeněk Zajíček, který je teď se mnou ve studiu. Zdeňku, vítej, dobré dopoledne.
1: Hezký den, Matěji, hezký den všem.
0: Ty se ve Vltavínu dlouhodobě věnuješ historickým tématům. V poslední době s ohledem na jihočeskou hranici. Bude se tam tohle téma taky probírat?
1: Ona ta hranice, nebo ty hranice, když to ze všeobecním, vždycky nějakým způsobem na spoustě míst ve světě rozdělovaly, a to nejen co se týče rozdělení státu, ale velice často to byla záminka i k rozdělení lidí. Známe to z naší historie, známe to z té Ukrajiny, takže když si asi dokážeme tuto chvíli všichni představit, že na nějaké takovéto konferenci nebo v diskuzi se bude probírat bezpečnost republiky nebo Evropy, tak se to bude dít skrze tu současnou třeba ukrajinskou zkušenost, kde ta hranice hraje jednoznačnou roli. Já jsem se ale pozor, to jsi přečetl a přečetl jsi to správně. Jihočeské fórum 2026, bezpečnost a odolnost. Já jsem se zaměřil schválně spíš na to druhé slovo.
0: Na tu odolnost.
1: Na tu odolnost, protože to mě v tuto chvíli zajímalo ještě víc, protože co si pod tím představit. A já jsem se na tuto část obsahu konference Jihočeské fórum 2026 zeptal Tomáše Trantiny, ředitele pořádající Paměti národa Jižní Čechy. První otázka zněla, jak, odkud a čím nebo kým může být Česká republika v současné době ohrožená. A hlavně, o jakou odolnost se tedy jedná. A k těm hranicím a jejich historickému dozvuku dnes jsme se také dostali, protože Tomáš Trantina mi řekl.
2: Naše společnost v České republice je ohrožena z mnoha stran. Mohli jsme to vidět i v posledním víkendu, když si vezmete, jakým způsobem vlastně se dá rozdělit naše společnost jenom tím, že přijedou zavzpomínat staří lidé do Brna a jaký humbuk se kolem toho dá vyvolat, tak to jsou přesně ty jednotlivé výzvy, které nás můžou nahlodávat, protože máme mnoho problémů, které nemáme vnitřně vyřešené. To je jedna z velkých výzev pro naši společnost. Čím víc budeme schopni se podívat na svou historii zpříma, tím víc budeme společnosti odolnou. Ale posluchači se nemusí bát, že půjde o nějaké historické přednášky, ale půjde o vysloveně praktické panely, které uvodí současnost, jakým způsobem je nahlodaná ta bezpečnostní a obranná architektura Západu, pokud je a pokud ne. Dostanou se k ním vlastně reálné, velmi praktické informace k tomu, jakým způsobem je schopná evropská bezpečnostní architektura se měnit, v jaké rychlosti, co jí ohrožuje. A co se týká společenské odolnosti, tak tam se budeme bavit zejména s odborníky, kteří se jí dlouhodobě zabývají, a budeme se bavit přímo o tom, co vlastně českou společnost v tuhletu chvíli nejvíc ohrožuje, jakým praktickým způsobem se tohle ohrožení projevuje a jakým způsobem na podobná ohrožení reagují státy okolo nás a jakým způsobem můžeme reagovat my sami. A pokud to neudělá stát, respektive vláda, tak co můžou dělat jednotliví občané?
1: Když už jste zmínil sjezd sudetských Němců v Brně, tak já si myslím, že je to ideální příklad situace, která může sloužit, nechci říct přímo jako rozbuška, ale jako ohnisko nějakého napětí. Když se podívám na celou situaci s lehkým nadhledem, trošku to zjednoduším a přeformuluji tak, de facto není co řešit. Za prvé, zjednodušeně řečeno, my jsme se jim omluvili, za druhé, oni se nám omluvili, za třetí je jasné, že Benešovy dekrety se neprolomí. Čili v tuto chvíli tam není co řešit. Prostě přijeli sem, udělali si tu sraz. Přesto se najde někdo, kdo tuto situaci vezme a znova ji otočí a ukáže všem jako potenciální nebezpečí. Jak já, nebo člověk, který se v tom nevyzná, se může bránit. Já osobně si můžu, dejme tomu, dohledávat nějaké souvislosti, nějaké historické údaje. Vím, že my třeba zrovna v tom Brně jako národ nemáme v souvislosti s vystěhováním Němců čisté svědomí, protože tam docházelo k velice tragickým událostem vůči civilnímu obyvatelstvu. Takže já si to všechno takhle můžu porovnat. Ale jsou lidé, kteří tento přístup nemají nebo nejsou na něj zvyklí. Jak ti mohou být v tuto chvíli odolnější vůči, dejme tomu, podobnému rozdmychávání této situace?
2: Tahle záležitost je vyřešená. Přesně jak jste řekl. Tam není co měnit. Tam vlastně není žádná hrozba, že by se fakticky sudečtí Němci domáhali nějakého majetku, nějakého návratu a podobně. Takhle ta otázka nestojí a vlastně celý ten vyvolaný mediální poprask tak je vyvolaný jenom s cílem ukázat na domnělého nepřítele, který ale ve skutečnosti neexistuje, aby byla odvedená pozornost a aby se vydělaly politické body. To je ta druhá část té mé odpovědi. Protože když si vezmete, kdo je ten, kdo nejvíc protestoval proti tomu sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu v Brně, tak to jsou ti, kteří zpochybňují oprávněnost ukrajinské obrany před ruskými nájezdníky. Takže z mého pohledu se naprosto perfektně překrývá pátá kolona Ruska u nás s těmi, kteří se snaží vyvolávat v lidech strach ze sudetských Němců. To je naprosto stejná skupina politiků, kteří jsou nezodpovědní a kteří přesně nabourávají vlastně možnost nějaké společenské schody.
0: Říká Tomáš Trantina k obsahu Jihočeského fóra, které se koná zítra, tedy ve čtvrtek 28. května v 17 hodin v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Zdeněk Zajíček nás o tom informoval v dnešním Jihočeském dopoledni. Zdeňku, díky moc za příspěvek.
1: Hezký den všem přeji.
0: No a my pokračujeme dál v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte 2 minuty po 9:45. Kamaráda chodí a jezdí zpěvačka Dáša Zázvůrková, rodačka z Votic. Řekne to v rozhovoru, který připravila kolegyně Mirka Nezvalová. Hned po písničce Jakuba Smolíka si ten rozhovor poslechneme.
3: Český rozhlas České Budějovice.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 8 minut před 9:30 stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková bude hostem pořadu Místa v srdci, kterou jste si mohli v sobotu, nebo kterou jste mohli potkat v sobotu na koncertě v Třebuni, kde zpívala hity Hany Hegerové. Nedávno zase v Českých Budějovicích se s ní před vystoupením potkala Mirka Nezvalová a tuto rodačku z Votic vyspovídala pro naši pravidelnou rubriku o oblíbených místech. Možná vás překvapí herečka a zpěvačka Dáša Zázvůrková tipem na výlet nedaleko Příbrami.
1: Místa v srdci.
2: Samozřejmě do Votic, protože já jsem z Votic, já jsem Votičanda, čili Česká Sibiř, tam je moc krásně Polský vrch a tak. A jinak pozor, ještě mám koncert v Bechyni, to je možná asi nejblíž Českým Budějovicím, takže 2. října do Bechyně vás zvu.
3: Skvěle, takže to jsou takové hudebně geografické pozvánky, ano, Votice, co vás tam táhne, jezdíte tam?
2: Víte co, já jsem z Votic, takže vlastně mě tam táhne dětství a moje krásné vzpomínky na dětství. Takže mám tam teďka tetu a strejdu, jezdím tam, pokud mi teda samozřejmě čas dovolí, a mám tam hlavně neteř a synovce, takže se tam vždycky těším, že s nima strávím kus svýho času a ten jejich růst je strašně krásný pozorovat.
3: Předpokládám, že vy jste Pražanda.
2: Ano, jsem naplavenina. Já jsem vlastně z Votic, narodila jsem se v Benešově, ale žiju už opravdu dlouho v Praze, takže já tu Prahu miluju. Pro mě Praha je na prvním místě, když jste teda říkala, jaký mám ráda třeba i geograficky ty města, tak Praha je na prvním místě a druhý je Řím.
3: Tak to je krásné, protože já jsem si přečetla, že vy studujete italštinu. Co vás na tom okouzlilo?
2: Já jsem měla to štěstí, že jsem poznala svoji paní profesorku Marii Krombergerovou a to je dáma, která skutečně naučila celý operní, budu říkat, český svět, krásný italštině. A i já jsem teda tomu byla tak jako přítomná, že jsem díky ní vystudovala italianistiku na Fildě, na Karlově univerzitě. A teď jsem se tak jako dala do toho, že pokračuju na italštině v Olomouci a mě ta Itálie nesmírně baví. Jako po stránce, nebudu říkat gastronomický, to ani tak jako, i když to je samozřejmě taky jako chutný, ale já mám ráda hudbu italskou, literaturu, takže baví mě se tam vracet a objevovat nová místa.
3: Předpokládám, že si neodskakujete na procházky do Říma, že spíš chodíte po Praze, pokud na to máte čas. Máte nějakou oblíbenou trasu, třeba na Petřín?
2: Já, protože jsem vlastně byla holka z Davids, tak já mám strašně ráda, když potom v centru dohraju představení třeba v divadle v Řeznický, že jdu opravdu přes Karlův most, Nerudovou ulici, až přes Nový svět dolů do Davids, takže tohle je třeba moje oblíbená trasa. Já nevím, kolik to má kilometrů, ale poměrně tak jako projdu se hezky po tom představení.
3: Jak relaxujete? Procházkou anebo úplně jinak?
2: Tím, že buď napíšu písničku, to je pro mě asi vlastně takový jako zásadní, že tvořím, anebo sportuju. Takže hraju tenis a teďka zase po dlouhý době se vrátím k veslování. Tak to je pro mě asi takový to nejkrásnější. A jinak samozřejmě relaxuju tím, že jedu na chalupu k rodičům.
3: A ta je kde?
2: Chalupu mám v Příbrami. Jsem opravdu, jakože střední Čechy, to prostě tam je to všude tak jako obsaženo Zázvůrkovýma.
3: Zázvůrkovi, to je takové poměrně ne tak tradiční jméno, protože známe Stelu Zázvorkovou, ale tam teda pochopitelně chybí to kroužkované U.
2: Na který jsem velice háklivá, teda musím říct, protože jsem dlouhá léta vlastně vždycky bojovala s tím, jestli náhodou nejsem vnučka Stely Zázvorkový, tak už jsem říkala, že nejsem, ale že jsem její starší sestra. Čili tím pádem samozřejmě pochopili všichni, že to je asi legrace. A ano, já jsem U s kroužkem a myslím, že tady jsou jenom 2 rodiny v České republice.
3: Tak to je skvělé mít takové jméno, které je nepřehlédnutelné, ale když si povídáme o tom cestování, tak Prahu jsme prošli. A co v Římě? Míříte do divadel, na operu, anebo si také občas střihnete nějakou římskou procházku?
2: Já teda do Říma vždycky jedu se učit, protože já tam jezdím na měsíc vždycky studovat italštinu. Ty jsem tam teda dlouho nebyla, ale ty tam jezdím spíš jako vejletnice. Naposledy jsem tam byla se svým právě tady hudebníkem Honzou Horáčkem, se kterým mám tady dneska koncert. Bylo to krásný, protože jsme prošli skutečně od Forum Románum až po Piazza Navona, takový ty klasiky, ty highlighty. Ale jinak jako asi Řím třeba pro mě je nádherná Villa Borghese, to bych asi třeba doporučila těm, kteří tam ještě nebyli. A není to tak úplně plánový, jako třeba Koloseum.
3: No a v Příbrami předpokládám, že byste doporučila výšlap, to je skutečně výšlap, na Svatou horu.
2: Svatá Hora je krásná a je tam, řekla bych, klid, když tam třeba jdete ve všední den. Ale já bych možná doporučila určitě Vysokou u Příbramě, protože to je místo Antonína Dvořáka. Tam má vlastně vilu Rusalka, kde bydlel nějaký čas a tvořil. A na té Vysoké skutečně taky jako je tam ten jeho duch. Takže památník Antonína Dvořáka stojí za to vidět. A je tam krásný park a klid.
3: Takže jsme se pozvali na různá místa, ale Dášo, předpokládám, že ještě máte nějaký cestovatelský sen. Tak je italský, nebo je celosvětový, anebo je třeba, že si projdete stezku Českem pěšky a budete si přitom zpívat a učit se divadelní role.
2: Tak já mám několik snů. Můj sen je jet na Aljašku a sjet si Yukon. To by mě asi bavilo. Aljaška, Kanada, to je taková jako moje srdcovka. Pak bych chtěla asi vidět Nový Zéland. A z České republiky jsem třeba nebyla ještě v kostele, je to kostel Neratov. Tak tam bych třeba strašně chtěla se jako je podívat, to mám slíbeno od rodičů, tak uvidíme.
3: Tak já vám přeji, aby se vám všechny vaše cestovatelské, ale i umělecké sny splnily. A možná jste teď právě inspirovala posluchačky a posluchače Českého rozhlasu České Budějovice k návštěvě nějakých míst, která jste zmínila.
2: Já moc krát děkuju a já vám přeju, ať vám je hezky, ať věříte v brzké lepší příští.
3: Říká zpěvačka a divadelní herečka Dáša Zázvůrková na koncertě v Českých Budějovicích. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Příští týden vám svá oblíbená místa prozradí Petr Šíma, známý jihočeský kuchař a spolumoderátor televizního pořadu Kluci v akci. Za minutu bude 9:30 a jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál, a to konkrétně jihočeskou vlastivědou, kterou pro vás dnes připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček. Připomeneme si v ní 30-letou válku. Ta se nevyhnula ani jižním Čechám a k velké tragédii kvůli tomu došlo v roce 1620 v Boršově nad Vltavou. Dodnes si ji v Boršově připomínají také. Stejně jako my dnes za chvíli, hned po písnice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Řádění uherských žoldáků za 30leté války si v jihočeském Boršově připomínají dodnes. A my je připomeneme i v jihočeské vlastivědě. 30letá válka zasáhla v 17. století postupně celou Evropu a byla spojena s náboženskými, politickými i dynastickými boji. Začala v roce 1618 v Praze tím, že byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic spolu se sekretářem Filipem Fabriciem. I když jmenovaní přežili pád bez větší úhony, tato událost byla klíčovým momentem, který vedl k rozpoutání války mezi protestantskými a katolickými státy v Evropě. Také na jihu Čech se v této době odehrála řada vojenských operací a tragických událostí. K opravdu velké tragédii došlo v Boršově nad Vltavou v roce 1620. Tehdy regionem procházel oddíl uherských žoldáků pod vedením Nikolause z Eckersteinu. Dne 18. června toho roku vtrhli Uhři do kostela svatého Jakuba Většího v Boršově a pobili věřící přítomné právě probíhající mši i s místním farářem. Počet obětí se uvádí kolem 50. Kostel pak vyplenili a celou vesnici zapálili. S odstupem času o tomto hrůzném činu informoval historik Pavel Skála ze Zhoře, jenž jako český protestant musel emigrovat do Saska. Boršovští obyvatelé si masakr připomínají dodnes.
1: Viníkům v nedávné obří korupční kauze by prý dal doživotní tresty. Předseda jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter se dlouhodobě v kraji snaží fotbal od šedých struktur očistit. Daří se to? Kam se fotbal na jihu Čech posouvá? A jak Tomáš Pinter komentuje aktuální dění v českobudějovickém Dynamu? Zeptáme se ho na to osobně ve středu 27. května po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A jihočeské dopoledne je přesně s vámi 5 minut po půl desáté. Pacifik je divočejší než Atlantik, řekl Anežce Pecháčkové kapitán plachetnice, se kterou plula do Nové Kaledonie. Další díl audiodeníku jihočeské cestovatelky Anežky Pecháčkové si v dnešním jihočeském dopoledni poslechneme už za chvíli.

0: 9 hodin na 38 minut posloucháte stále Český rozhlas České Budějovice. 24-letá studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Debrníka na Táborsku prožila 134 dnů v divočině. Ušla více než 3100 kilometrů přes celý Nový Zéland, přežila 3 roční období a prochodila dokonce troje boty. Díky 325 dárcům, kteří si adoptovali její kilometry na platformě www.darujme.cz/tichý hrdina se podařilo vybrat do sobotního rána už úžasných 323 205 korun. A tolik tedy čísla. Všechny peníze šly na konto českobudějovické Arpidy, která za ně zatím nakoupila pro své klienty 2 elektrostimulační přístroje pro nohy a ruce. Pokud se vybere víc, je šance pořídit přístroj další, a to motomet, tedy jakýsi rotoped pro uvolňování a posilování rukou a nohou. No a jak se Anešce Pecháčkové daří, tak to si můžeme poslechnout právě teď.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková. Vážení, jsem živá a zdravá v Nové Kaledonii. Vy stále můžete adoptovat mé virtuální kilometry na oceánu. Na sbírce je aktuálně přes 300 tisíc, ale já věřím tomu, že ta sbírka má takovou sílu, že by se ten 500 000 opravdu mohl vybrat. A tak prosím, nezdávejte to se mnou, ještě pojďte a podpořte moje putování. Pevninu jsem našla, jsem živá a zdravá v Nové Kaledonii, ale čeká nás ještě třetí část. Nová Kaledonie je krásná, je to takovej tropický ráj a je to francouzská kolonie v oceánu v Pacifiku nedaleko Samoy, Fidži, Vanuatu, a to byl právě původně trošku i můj plán, že bych prostopovala lodí právě tyto ostrůvky, ale musím říct, že už začíná být opravdu unavená a že už se těším na mojí postel a všední věci u nás v Čechách. Nicméně, jaký byl život na oceánu? Byl opravdu zajímavý. Já jsem se naučila spoustu věcí, já jsem za to strašně vděčná, protože teďka už si tu loď můžu stopnout o něco jednodušejc, protože už mám zkušenosti. Život na plachetnici, já jsem právě byla na plachetnici, probíhal tak, že jsem bojovala, opravdu hodně bojovala s mořskou nemocí. Cítila jsem se hodně vyčerpaně a tu mořskou nemoc jsem měla po celou tu dobu. Vzhledem k tomu, že já jsem se dostala na loď, kde většina těch kapitánů na ty lodě, kam se mi jako člověk, co se stará o tu loď s tím kapitánem, dostaneme, tak jsou to lidi, kteří mají svoji vlastní loď a objíždějí s ní úplně celý svět. Tak já jsem se zrovna přidala na dobrodružství z Nového Zélandu do Nové Kaledonie. Můj kapitán je Švýcar, který mluví francouzsky, anglicky trochu, a další holčina, která s náma sdílela palubu, byla francouzka, takže velká výhoda pro ní, protože mohli mluvit v materském jazyce. A byl to takový trošku sociální experiment, protože jsme byli uzavřeni 3 úplně neznámí lidé, kteří se viděli poprvé v životě a hned spolu jeli na oceán, kde nebylo úniku. Na lodi jsem strávila na oceánu, na širém oceánu 12 dní, ale do Nové Kaledonie ze Zélandu jsem měla jenom 6 dní, protože jsme měli úplně úžasný vítr, tak to jelo opravdu rychle. Mark, to je kapitán mé lodě, mi říkal, že je úplně odlišný od Atlantiku. Pacifik je totiž divočejší. Sám Mark říkal, že pro něho zatím nejdivočejší cesta byla z Fidži na Zéland a ze Zélandu do Nové Kaledonie. Takže jsem zrovna já schytala jednu z těch divočejších cest. A musím říct, že to byla pravda, protože mořská nemoc byla opravdu v plném proudu a řádila teda neuvěřitelným způsobem. Byla jsem hodně, hodně vyčerpaná a hodně unavená. Nejhorší pro mě bylo si dojít vůbec na záchod, uvařit, to bylo úplně nejnáročnější, a učesat se. Celý týden jsem se nekoupala, protože na to nebyla síla a vody jsme neměli na zbyt. Co se týká samotného života, tak já jsem se opravdu mnohé naučila. Naučila jsem se uzle, kotvila jsem do 40 metrů, hřídila jsem samotnou loď a byla jsem opravdu součástí té posádky. A Mark byl skvělý v tom, že nás chtěl opravdu hodně věcí naučit a že sdílel ty své knowledge, ty své znalosti o samotném plachtění. Pacifik je takovej dost rozbouřený, vítr nám šel do těch plachet ze zadu. Bylo to divoké v tom, že vítr šel ze zadu, ale pak byl ještě jeden protivítr ze strany, trošku diagonálně, a potom byly vlny, které byly velké a hodně to s tou lodí houpalo, a hlavně když člověk trávil čas venku, tak ta vlna vždycky přišla a úplně nás smetla. Nejhorší bylo, když ta vlna narazila v noci, obrovská vlna, do té kajuty, a já jsem se vždycky zbudila a říkám si, co se děje, kde se bombarduje, ale bylo to v pořádku, nikde, prostě jenom narazila obrovská vlna do mé kajuty. Za Český rozhlas, České Budějovice, Aneška Pecháčková.
0: Opravdu obdivuhodná odvaha jedné mladé dívky z jižních Čech. Zážitky z cest Anešky Pecháčkové si můžete poslechnout ještě na našich webových stránkách v sekci pořady Jihočeské odpoledne. Za minutu bude 9:45 a my si za chvilku poslechneme písničku od skupiny Black.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Skupina Black dozněla v jeho českém dopoledni 11 minut před 10. hodinou. Písnička Wonderful Life v překladu do češtiny Úžasný život, tak přesně Úžasný život možná teď nebo určitě teď čeká jednoho z občanů České republiky. Koupit si fotbalový klub nebo zaplatit menší soukromou vesmírnou misi, to po včerejšku může nový český miliardář. Ve hře Eurojackpot získal rekordní téměř 3 miliardy korun. Doteď byly nejvyšší výhrou asi 2,5 miliardy v roce 2015. Podrobnosti už teď řekne v našem vysílání editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva. Honzo, vítej ve studiu.
2: Děkuji. Tak z toho sázejícího je sice, jak jsi řekl, nový miliardář, ale musí zaplatit státu 15% srážkovou daň, což je zhruba 0,5 miliardy korun. Půjde to do státního rozpočtu, výherci ale pořád 2,5 miliardy korun zbydou. A abyste si udělali lepší představu, kolik peněz to je, tak pokud by ten výherce utratil každý den 100 000 korun, tak mu to vydrží zhruba 68 let.
1: No, my jsme si tady s kolegy v redakci vzpomněli na repliku ze hry divadla Járy Cimrmana Posel z Liptákova. Když se ptají u Hlobarona, že to musí být hezké povolání, tak on řekl, mě to baví. Tak mě by to asi bavilo taky. Víme každopádně, odkud výherce je?
2: No, to teď společnost Olvin Česko zjišťuje, stejně tak třeba, jestli nesázel online. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012 a v Česku začala o 2 roky později. Vsadit si můžou lidé celkem v 19 zemích a je dobré připomenout, že sázení je rizikové a může na něm vzniknout závislost. A já bych tady na tom místě ještě Matěj doplnil, jak si hrál tu písničku Úžasný život a vlastně si naznačil, že ten úžasný život pravděpodobně čeká i toho výherce, tak ono to je velmi pravděpodobné. Ale pozor, ono mentálně vlastně ustát takovouhle olbřímí výhru, prostě 3 miliardy korun, tak to s člověkem může hodně zamávat. Já jsem měl jednoho kamaráda, který v 90. letech přišel za námi, za přáteli, s tím, že zdědil po strýčkovi z Ameriky 50 milionů korun, což tenkrát byly hrozně velký peníze. On to chtěl se všemi oslavit a slavil to fakt ve velkém asi týden a po tom týdnu jsme dostali zprávu, že skončil na psychiatrii tady v Budějovicích. Dostával se z toho poměrně dlouho. Prostě to nevydržel, neunesl psychicky.
1: Editor Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva připomíná důležité věci v našem dnešním vysílání a taky nás informoval o tom, že v Česku je další miliardář. Uvidíme, jestli to ustojí. Honzo, díky moc a hezký den.
2: Děkuji, krásný den.
1: Vám, milí posluchači, přeji taky hezké dopoledne. Za 8 minut bude 10 hodin a to nás čekají další zprávy, které už pro vás chystá Pavlína Fendéková. Český rozhlas České

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna přehlasovala Senát. Stovka dětí vystoupila na 10. ročníku ZUŠ Open v Opařanech na Táborsku. Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes ke 30 stupňům, přeháňky budou jen ojedinělé. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
2: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
2: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
4: U těch OSVČ dojde ke snížení

0: lásku, radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
1: Nová rezervace divokých koní vznikla u obce Loukov na Havlíčkobrodsku. Ochránci přírody včera na místo přivezli první dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde o třetí rezervaci velkých kopytníků, která letos v České republice přibyla. První dvě od začátku roku začaly fungovat v chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji, připomněl Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Sport. Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a ve skupině skončila třetí. O postup do semifinále bude bojovat zítra od 16:20 v Curychu s Finskem. Hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado Avalanche s Martinem Nečasem porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy. Finále si zahrají po třetí v historii. Utkají se s lepším z dvojice Montreal. Real Carolina. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle přehánky, výjimečně bouřka, teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Vítr bude postupně mírný, severní nebo severozápadní, biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Srážka dvou osobních aut se vyšetřuje na silnici 147 mezi Veselým nad Lužnicí a Drahovem na Táborsku. Počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Deset hodin a 4 minuty posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem 27. května. Krásnou středu vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. I dnes bude zřejmě ideální vyrazit někam k vodě za koupáním, třeba ve Volyni na Strakonicku. Je jedna z nejstarších říčních plováren v Česku. I tam můžete vyrazit. No a kdybyste hledali třeba něco na Českokrumlovsku, tak v Třísově pod Kletí je krásný. Sice menší koupaliště, ale aktuálně s velmi hezkou čistou vodou. Byl jsem tam, mám to oskoušené, takže vám to, milí posluchači, mohu doporučit. Tolik tipy ke koupání, my pro vás samozřejmě máme i tipy pro volný čas, které vám v našem vysílání nabídneme krátce po čtvrt na 11. No a třeba v závěru této vysílací hodiny si poslechneme tradiční babské rady dnes o otocích. Festival ZUŠ Open se odehrál taky v dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech na Táborsku, jak jsme slyšeli teď ve zprávách, no a reportáž si poslechneme krátce před 10:45. Ve Vimperku na Prachaticku, konkrétně na velmi neobvyklém místě, vystoupí dnes pražské divadlo Kašpar a my se s principálem a režisérem Jakubem Špalkem spojíme přibližně 10 minut před 10:30. Nejprve nás ale čeká malý výlet na Jindřichohradecko. Když vejdete do nějakého jihočeského kostela, máte celkem slušnou šanci, že narazíte na jeho obrazy. Řeč je o Bedřichu Kamarítovi, knězi, malíři a spisovateli. Letos je to 195 let od jeho narození a 115 let od úmrtí. Detaily v našem vysílání přidáme už za okamžik. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásnou středu.

stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Až pojedete do dnešné na Jindřichohradecku, zastavte se kromě Leteckého muzea taky v monumentálním kostele svatého Otona. Chrám je plný nádherných obrazů místního kněze, malíře a spisovatele Bedřicha Kamaríta. Místo si prohlédl i náš regionální stopař Petr Kubát, no a jeho reportáž vám nabízíme právě teď v 10 hodin a 10 minut v jihočeském dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S kastelánem zámku Červená Lhota Tomášem Horinou jsme vstoupili do kostela svatého Otona v Deštné, který je v podstatě takovou velkou galerií Bedřicha Kamaríta.
2: No je to tak, protože páter Kamarít tady strávil 46 let svého kněžského působení a nejenom do toho kostela se zapsal i svým výtvarným dílem, ale i do kostelíků tady v okolí.
1: My se teď díváme na křížovou cestu, popište ji trošku posluchačům.
2: Křížová cesta je tady poměrně monumentální. Ve starší literatuře se uvádělo, že je to dílo Bedřicha Kamaríta, ale zároveň se našly doklady, že je to dílo pana Eliáše, což byl kluk, kterýho Kamarít začal učit malbu, protože rozpoznal jeho talent. Ale on pak se profesionalizoval a stal se profesionálním malířem, vystudoval Akademii výtvarných umění, což bylo takový Kamarítův nesplněný sen.
1: Mohlo to být tedy tak, že ten Eliáš byl jeho žák a oni to mohli třeba dokončit spolu, nebo on to dokončil?
2: Já si myslím, že tak nějak to bylo, že mu prostě tuhle zakázku dohodil, respektive nějak ho nechal na tom participovat. Tady ještě na konci hlavní lodi jsou dva oltáře, oltář Jana Křtitele a oltář Panny Marie, tak oba dva jsou to obrazy zase od pátera Bedřicha Kamaríta.
1: Tady je vidět ta inspirace Rafaelem.
2: Přesně tak, on se naprosto nebál vzít si nějakou předlohu, protože netoužil po originalitě, dokonce netoužil ani po žádném velkém jako úspěchu, protože on třeba žádný svůj obraz nepodepsal. Všechny svoje obrazy dával zadarmo, nebo za barvy, za materiál. Nikdy na tom nechtěl vydělávat, protože chtěl, aby prostě byly hezké obrazy tam, kde si je lidé přejí.
1: My teď s Tomášem Horinou přicházíme k hlavnímu oltáři.
2: Tak na tom obraze titulním vidíme takovou zajímavou snahu zapojit svatého Otu Bamberského, což je zdejší patrocinium, které je samozřejmě v Čechách ojedinělé nebo úplně jedinečné, protože žádný jiný kostel svatého Oty se v naší republice nenachází. A vidíme tady svatého Otu jako biskupa, jak poukazuje na nejsvětější svátost, což je asi to, čím chtěl Kamarít říct, že to je přesně to, co by nás mělo spojovat. No a pak jsou vlastně všude kolem čeští svatí. A vidíte, že tam je docela velká tlačenice, protože těch českých svatých je poměrně hodně. Tady je takhle ze spoda, vidíme Zikmunda, Prokopa, Vojtěcha, Jana Nepomuckého.
1: Ukazuje mi Tomáš Horina, doplňuje, že práce Bedřicha Kamaríta jsou k vidění i na dalších místech, nejenom na Jindřichohradecku.
2: Protože hned jak přišel, tak obnovil kostel v Lázních, ten, kde je ten pramen té Deštenky, protože ten kostelík byl ve špatném stavu a obnovil tam i poutě a procesí a znovu tu slávu těch Lázní vzkřísil. A pak i tady ty okolní stavbičky ještě ve Březině, v Chotěmicích, přitom se taky aktivně účastnil jako výtvarník. Ono se říká, že těch obrazů, co jsou mu připisovány, protože vždycky se ve farní kronice objeví, že páter Bedřich Kamarít nám namaloval, takže těchto těch přípisů, které nacházíme, je asi 2100.
1: Doplňuje kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horina. Z Deštné Petr Kubát, Český rozhlas.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Tipy pro volný čas.
1: 2 minuty po 10:45 jsou tady v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice Tipy pro volný čas. Jdeme na to, film Pomoc neviditelných, Himalajská orákula od Williama Poltykoviče budou dnes od 19 hodin promítat v sále kulturního domu ve Zbytinách na Prachaticku. Beseda s režisérem je po uvedení dokumentu. Koncert s názvem Hudba mezi obrazy začne dnes v 18 hodin v Městské galerii ve Vodňanech na Strakonicku. Táborské divadlo dnes od 18 hodin pořádá slavnostní zakončení 118. sezóny. Před budovou odhalí novou uměleckou intervenci Objekt subjekt od sochaře Vojtěcha Míči. K poslechu i tanci zahraje před i po představení originální pražský synkopický orchestr a Klicperovo divadlo z Hradce Králové přiveze svou velkolepou poctu legendě české folkové hudby Zuzaně Navarové. V českobudějovickém kině Kotva začne dnes v 16 hodin festival Sportfilm. Zdarma můžete vidět snímky jako Neodvracej oči o příběhu Věry Čáslavské, dokument Magoři na kolech nebo Konec světa. Před promítáním dokumentu o úspěšném českém judistovi Lukáši Krpálkovi tam uspořádají besedu s tímto olympijským medailistou. Film začíná v 19 hodin a 30 minut. Knihovna v Trhových Svinech dnes pozvala spisovatelku Markétu Harasimovou. Od 17 hodin vás čeká autorské čtení, vyprávění o její tvorbě nebo zákulisí knižního světa. V tipech pokračujeme dál. Výpal zakuřované keramiky můžete dnes od 19 do 17 hodin vidět v Městském muzeu ve Volyni na Strakonicku. Vykládku tam naplánovali na pátek 29. května od 15 hodin. Na literární kavárničku s Martinem Ryšavým můžete dneska přijít do Malenické fary. Přednáška věnovaná básníkovi Michailu Kolesovovi začíná v 17 hodin. No a Městská knihovna v Milesku dnes připravila setkání s autorem Ondřejem Fibichem, který od 16 hodin představí svou novou knihu Houslista na měsíci, Za pověstmi od písku k Milevsku. Živý knižní klub v podcastovém rytmu dnes od 19 hodin připravili na vyhlídkové střeše Českobudějovické radnice. Hostem dnešního večera bude ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš. No a poslední tip míří na Jindřichohradecko do Českovelenického komunitního centra Fénix. Dnes můžete zajít na cestovatelské promítání s Tomášem Kubešem Amazonie, tajemství pralesa. Pořad, který tam začíná v 18 hodin, představí taky jaguáří ženy. Je 10 minut před 10:30, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. No a naše dnešní vysílání pokračuje dál. Jste právě na Šumavě na své první letošní dovolené a přemýšlíte, jak zajímavě strávit dnešní večer. Máme pro vás další tip na takové nevšední divadelní představení. Prozradím, že to bude konkrétně ve Vimperku na Prachaticku. Tak si na tento tip počkejte.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Přesně 6 minut před půl jedenáctou posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my pro vás máme ten jeden velmi zajímavý slibovaný tip. Představení divadelního spolku Kašpar s názvem Draci noci můžete dneska večer od 21 hodin vidět ve věži zámku Vimperk na Prachaticku. Pokud máte rádi poezii, přijdete si na své a navíc na velmi neobvyklém místě. Já už teď mám ve spojení, nebo jsme ve spojení s principálem spolku Kašpar a režisérem inscenace panem Jakubem Špalkem. Přeji dobré dopoledne, pokud se slyšíme.
1: Dobrý den, zdravím, ano.
0: Výborně, moc díky za váš čas. Pane Špalku, jak vás napadlo vybrat si pro Draky noci právě věž Vimperského zámku?
1: My jezdíme každý léto Kašparův velký výlet a jako takový pozvánky na ten letní výlet děláme v máji představení na tom samém místě, ale někde ještě uvnitř a vybíráme si schválně jako originální, nezvyklý, krásný místa. No a na Vimperku jsme loni hráli poprvé v létě, letos se tam chystáme přijet znovu v červenci a tak jsem zámku nabídl, že se podíváme po vnitřních prostorách, jestli nenajdeme něco zajímavého. No a ta věž je krásná. Ta věž je jako nádherný místo jako samo o sobě. Ne každý představení bych tam hrál, ale zrovna ty Draky noci, to pásmo té nejstarší poezie světa, jsem si rovnou vybral a věděl jsem, že tam to bude jako mimořádný večer.
0: Celý ten Vimperský zámek je krásný a mimochodem dlouhodobě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Každopádně podle čeho jste obsazoval herce do Draků noci?
1: My jsme Draky noci kdysi si možná skoro před 20 lety dělali ještě v jiném obsazení a já prostě vím, že dneska málo který divadlo se věnuje poezii a tyhle verše jsem měl pořád tak v uvozovkách schovaný v kapse, že jsou jako mimořádně krásný, sdělný, záživný. Kdokoliv to vidí, tak je z toho nadšený a je překvapený, jak se mu líbí ta poezie. Takže jen jsem čekal na nějaký vhodný impuls na oprášení té inscenace a vybral jsem si tam tři herce, který důvěrně znám a kterých jsem se opatrně zeptal, jestli by se nechtěli tou poezií tak trochu aktivně zabývat. No a oni to přijali, takže tam dělá Tereza Slámová a Kristián Stolařík s Tomášem Stolaříkem, což není shoda názvu, ale je to tatínek a syn.
0: Rozumím. No už jste to sám zmiňoval, že Draci noci jsou výběrem z nejstarších veršů světa. O čem konkrétně ty verše jsou?
1: Dalo by se to přirovnat třeba lehce k Erbinově Kytici, anebo já to spíš přirovnávám k moravský lidový písničce, která má poměrně jednoduchý a takový jako lidový témata. Samozřejmě jsou hrozně o lásce, jsou hrozně o pití alkoholu, proto říkám moravská lidová. Hodně se tam v té Číně jako popíjelo, protože se u toho zpívalo a říkali se ty verše. Tam to patří k tomu. A je to hodně o toulání se přírodou, hodně jako o přírodě, takže to má tyhle ty jako lidový, velice jednoduchý motivy a ten, říkám, ten jazyk je nesmírně jako sdělný. Takže vás to rozhodně chytne za srdce.
0: Pane Špalku, my jsme měli tento týden rozhovor s paní Bohumilou Mrzenovou z Vildova mlýna na Táborsku. Víme, že divadlo Kašpar má velmi v oblibě Vildův mlýn v Jestebnici na Táborsku, ale trochu tuším, že máte i v oblibě Jižní Čechy. Je to tak?
1: No to už je taková naše jako klasická štace. My si asi léto bez toho výletu a tam strávíme, já nevím, 90% času nebo 80% v Jižních Čechách, tak si to bez toho jako vůbec jako neumíme představit. Teďka zrovna jsme byli dole u Kablice 2 dny a byli jsme z toho úplně jako vyšťastnění. To je ten výlet, kor na ty netradiční a krásné místa je vždycky jako poznášející.
0: Tak to rádi slyšíme. Draky noci můžete dneska večer navštívit ve věži zámku Vimperk na Prachaticku. S námi byl teď ve vysílání principál divadelního spolku Kašpar a režisér této inscenace Jakub Špalek. Pane Špalku, díky moc za váš čas a přeji, ať se vám samozřejmě to představení večer vydaří. Naslyšenou.
1: Tak já děkuju a rozhodně naschledanou ve Vimperku dneska večer.
0: Přesně tak. Naschledanou. Díky moc.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Skupina UB40 doznívá 6 minut po půl jedenácté v jihočeském dopoledni. Improvizované blues i strakonické dudy se včera rozezněly areálem dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Při festivalu ZUŠ Open tam zahrála stovka mladých hudebníků. Reportáž si poslechneme už za okamžik hned po písnice Karla Gotta.

0: Pocit sváteční Karla Gotta jsme si poslechli v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. A i hudba léčí. Každým rokem si to potvrzuje dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků včera pacientům zvedla náladu na 10. ročníku festivalu ZUŠ Open. V areálu nemocnice se vystřídali soubory z celého jihočeského kraje a dorazili třeba taky strakoničtí dudáci.
1: To úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
1: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě. Já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského ZUŠ Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
3: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Jak se to osvědčuje z pohledu právě dětských pacientů? Jakou máte zpětnou vazbu od nich?
3: Plně nejlepší je, když se přidají a začnou tancovat nebo zpívat jako spolu tady s účinkujícími, protože jsou často to vlastně jejich vrstevníci věkoví, takže vlastně k té dětské tvorbě, kterou tady prezentujeme, mají hodně blízko.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý, jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, z Tábora, z Písku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
3: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
4: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: Kapelu dlouhodobě vede učitel Ivan Boreš.
5: Na bázi nějaký improvizace, že si tam studenti učí pochopit základní principy improvizačních postupů, aby byli otevřený, aby to nebylo jenom naučený postup. Ten jam je jako klasický, jak se jamovalo prostě na jazzový standardy, na jazzový bluesový dvanáctky. Takže myslím, že děláme, co nás baví.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
6: Což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program ZUŠ Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Na oteklé nohy pomůže pohyb i třeba sprcha. Podrobnosti nabídne už za chvíli Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady, které samozřejmě nemohou v Jihočeském dopoledni chybět. Tak si na to počkejte.

0: Babské rady.
1: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Dvě třetiny dnešního jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice jsou za námi. Přesně za 8 minut bude 11 hodin a to znamená, že si poslechneme další zprávy s Pavlínou Fendekovou. No a po nich do studia přijde náš dnešní dopolední host, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér. Popovídáme si s ním třeba o tom, co se v regionálním fotbale daří zlepšovat, co by naopak bylo potřeba zlepšit, ale mluvit budeme samozřejmě i o aktuální situaci v Českobudějovicích. Dynamu. Tak zůstaňte s námi, milí posluchači. Matěj Vodička ještě jednou přeje krásné středeční dopoledne.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze, ve funkci byl týden. Integrovaný dopravní systém iDeska přinese lepší provázání městské a regionální dopravy v 8 jihočeských městech. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 30 stupňům, přeháňky budou jen ojedinělé. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti, teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Izraelská armáda zabila vojenského velitele Hamásu v Gaze Muhammada Audeho. Potvrdil to ministr obrany Yisrael Katz. Podle palestinských zdrojů zemřeli při náletu i Audeho manželka a synové. Katz dodal, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael před necelými 3 lety. 8 měst se zapojí do integrovaného dopravního systému jihočeského kraje iDeska. Kromě Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce a Písku to budou i Prachatice, Milevsko, Vimperk nebo Tábor. Jde o propojení dálkové dopravy s městskou hromadnou dopravou, které cestování zjednoduší. Hlavní výhodu popsal náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
5: Na území jižních Čech, pokud si zvolíme kdekoliv, že jedeme z bodu A do bodu B, tak je úplně jedno, jaký dopravní prostředek k tomu použijeme, autobus,

0: australského režiséra Ashleyho Morrisona o věře Čáslavské ohledem vlastně zahraničního novináře, filmaře, který celý život obdivuje. Sport.
1: Pět českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola Roland Garros. 20-letá Sára Bejlek zahájí v poledne program na hlavním kurtu Filipa Chatriera proti světové trojce Polce Ize Świątekové. Macháč večer vyzve nasazenou dvojku Němce Alexandra Zvereva. Jakub Menšík bude hrát s Argentincem Marianem Navonem, Marie Bousková s Britkou Francescou Jonesovou a nasazená desítka Karolína Muchová uzavře proti Kamile Rachimovové z Uzbekistánu. Stánu program na dvorci číslo 14. Počasí. Na jihu Čech očekávejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, ojediněle přehánky, výjimečně bouřka. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Vítr bude postupně mírný, severní nebo severozápadní, biozátěž je na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku pozor na silnicích 23 a 34. Mezi Strmilovem a Studenou a mezi Jindřichovým Hradcem a Lásenicí se pohybují silničáři.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Má za sebou už víc než 5 let v pozici předsedy Jihočeského krajského fotbalového svazu. Viníkům v nedávné obří fotbalové sázkařské aféře by přidal doživotní tresty. Na jihu Čech se Tomáš Pintér dlouhodobě snaží fotbalové prostředí od podobných skandálů očistit. Jestli se to daří, co krajský fotbal aktuálně nejvíc trápí a jak komentuje dění v českobudějovickém Dynamu, tak přesně na to se Tomáše Pintéra budu ptát už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás jeho poslechu a přeji ještě jednou dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter je naším dnešním hostem. Pane předsedo, díky moc za váš čas, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
1: Můžeme začít možná aktuální věcí, o které jsme se bavili teď těsně před začátkem rozhovoru. Táborsko sehrálo první barážový zápas včera s Baníkem Ostrava. Silný to soupeř, bohužel Táborsko prohrálo 0-3, v tuto chvíli tedy už asi nemá úplně šanci na postup do nejvyšší české fotbalové soutěže.
2: Asi ne, říkáte to asi správně, byť ten první poločas byl rozhodně zajímavý. Kdyby ty svoje šance proměnili, tak věřím, že by Baník potrápili víc. A i ten výsledek 1-0, kdyby se to sem podařilo přivést, tak mohl ještě skýtat určitý nějaký jako napětí. No, škoda těch prostě dvou gólů, který si myslím, že golmanovi úplně nevyšli a 3-0 už je opravdu těžký na otočení, ale věřím, že to může být zase hezký zážitek na Kvapilce, tak těším se.
1: Přijedete se podívat?
2: Pojedu se podívat.
1: No, ono vlastně už je to nějakou dobu, co taky Dynamo hrálo s Táborskem baráž. Otázka je, kdyby vlastně Táborsko hrálo tu nejvyšší soutěž. Kdyby tedy postoupilo teoreticky?
2: Jo, tak i tam jsem byl. Byl jsem jak na domácím utkání tady na Dynamo, tak i v Táboře. A já si myslím, že tenkrát Dynamo od kousíček šťastnější, protože měli opravdu i na té Kvapilce měli štěstí.
1: Bylo to hodně těsné tehdy.
2: Bylo to těsný, přesně tak. A viděli bychom, jak by to bylo. No. Samozřejmě s ohledem na ty zkušenosti, které máme teď, jak se kdo z těch týmů v jaký situaci nachází, tak vlastně by to bylo zajímavé.
1: Z toho, o čem se bavíme, vyplývá, že jihočeský fotbal momentálně nemá svého zástupce v nejvyšší soutěži, což tedy ale není úplně úkol Jihočeského krajského fotbalového svazu. Vy jste v jeho čele post obhájil loni po čtyřletém období. Jaké cíle si aktuálně dáváte pro zbytek toho současného funkčního období?
2: Tak ty cíle jsou primárně trochu zkvalitnit ty soutěže dospělých. Proto i v letošním roce nebo před sezónou jsme udělali rozhodnutí o tom, že budeme ubírat jednu soutěž vlastně 7. ligy, 1B třídy. Takže letos se hraje trošku jako řežba o sestup z téhle soutěže. Přebuje sestupovat 20 týmů, takže to je jako náročný i pro celý pro rozhodčí a pro tady ty všechny jakoby účastníky, aby jsme to zvládli se ctí. A samozřejmě i u mládeže se nám to podařilo už před rokem nebo dvěmi zkvalitně, to znamená, nastavili jsme taky reorganizaci, upravili jsme soutěže na počty sestupujících, postupujících a tam si myslím, že se nám to daří. V tuhle chvíli běží nadstavby soutěží, který vlastně spojou různě skupiny anebo hrajou spolu ty silnější týmy, takže jsou to jako kvalitnější zápasy. Tak to byla jako jedna z věcí a co jako si myslím obecně pro český fotbal bude výzva a je výzva furt, je prostě nedostatek rozhodčích.
1: O tom se určitě budeme bavit v rámci našeho dnešního rozhovoru. Kam se podle vás aktuálně ten fotbal v Jihočeském kraji posouvá a co ho naopak nejvíc brzdí? Pokud bychom tedy vynechali samozřejmě ten nedostatek rozhodčích, o kterém bude řeč ještě.
2: Tak rozhodně ho brzdí rodiny a demografická křivka. Je málo dětí, menší možnost jako výběru. Myslím si, že tohle je určitě téma, na který my jsme i vzali fokus ohledně toho, když jsme rozhodli o těch reorganizacích soutěží, prostě protože na tak široký soutěže nemáme takovou kvalitu a tolik jako hráčů. Myslím si, že k tady tomu kroku by měli přistoupit i o level výš od nás, to znamená řídící komise pro Čechy. Nějaký postupní kroky nám byly představeny, ale myslím si, že to je nutné, protože měli jsme nějaké srovnání, co bylo před 20 lety, kolik počet hráčů, počet soutěží, jak je to nyní, tak je to za mě neudržitelný. A ta první část otázky byla, kam se posouvá. Tak já věřím, že i díky tady té reorganizaci, takže to bude trochu ke kvalitě, zkvalitnění těch jako soutěží, že ty soutěže a ty hráči, kteří tam jako zůstali a kluby a týmy budou mít možnost spoluhrát prostě lepší zápasy. Tak jako to je jedna část, ta sportovní. Jestli ještě i ty různý nesportovní, tak samozřejmě bychom chtěli zkvalitnit i ty rozhodčí a vlastně celý ten proces, který vlastně se týká těch našich amatérských zápasů, to znamená mít s utkání primárně na těch vesnicích v těch klubech jako zážitek z diváků a dělat to jako zábavný. No.
1: Když jste mluvil o té neúprosnosti demografické křivky, znamená to stejně tak jako v ostatních sportech, třeba i v hokeji, že prostě tím, že těch dětí není úplně tolik, jako jich bývalo, tak ubývá třeba i nějaká konkurenceschopnost v těch soutěžích. Jinými slovy, že prostě ti malí kluci projdou až do těch třeba nejdospělejších kategorií bez nějakých větších problémů, aby se museli nějak víc snažit, třeba řekněme.
2: Ano, je to vlastně jako logický, protože z kvantity, z té šířky, té základny, prostě můžete určitě vyzobávat víc té kvality, takže prostě to tak je. Jsem o tom naprosto přesvědčený. A asi ano, zase to možná přináší to, že ty kluci mají možná větší šanci se dostat nahoru, protože prostě těch hráčů tolik není, přitom těch soutěží zůstává dost, ale pak je ta otázka té kvality, jestli jsme jako konkurenceschopní a pojďme si klidně říct, jak se naše týmy v Evropě právě, kde se můžeme jako komparovat vůči těm jako jiným státům a jiným hráčům, jako jak jsme konkurenceschopní, no já nevím.
1: No každopádně, když už fotbalové fanoušky na jihu Čech nemůže těšit Dynamo, tak určitě je potěšilo finále krajského poháru minulý týden na Střeleckém ostrově. Velký zážitek po všech stránkách.
2: Děkuju, ano, nevím, jestli jste byl, ale musím říct,
1: že... Já jsem viděl fotografie pouze a videa.
2: Jo, tak přesně taková atmosféra tam byla skvělá. Tímto bych chtěl poděkovat obou klubům, jak to jako pojmuli obecně. Vzali to opravdu jako ten zážitek, to vyvrcholení možná té sezóny, protože ta cesta i do toho finále poháru byla dlouhá a pořád jsem přesvědčen a myslím, že to platí, že ten zážitek hrát v finále prostě na Střeláku, prostě na, řekněme, prvoligovém stadionu je jedna z hlavních motivací, jak vlastně se do poháru přihlásit a jít za tím vítězstvím. Takže rozhodně bylo přes 1000 diváků, protože západní hlavní tribuna byla jako téměř plná a byl to skvělý zážitek.
1: Nejen pro hráče, ale i pro diváky samotné.
2: Věřím, určitě. Tady z těch místních je to jako třeba říct, že je strašně důležitý pro tu atmosféru, když do toho finále se dostanou co nejbližší týmy tady z Budějovicka, protože samozřejmě mají větší možnost sem jako přijet a na ten stadion přijít. A ta Slavia opravdu to pojmula ve velkým, že jo, tady jela vlastně lodičkama přijížděli na utkání, jak hráči, tak fanoušci a červeno-bílá barva tam vlála, ale je třeba dát jako kredit a čest i Třeboni, i těch přijelo hodně a fandili oba týmy, obou týmům, oba tábory a fandili slušně a bylo to jako krásný finále.
1: No, možná to obyvatelé Českých Budějovic určitě ví, ale jiní obyvatelé Jihočeského kraje neví, že i v Českých Budějovicích je fotbalová Slavie. Předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pane Pintére, když jste měl loni krátce před tou volbou pro další funkční období, tak v jednom z rozhovorů jste řekl, že stále považujete za jeden ze svých hlavních úkolů, řekněme obecně, i když je to velmi široký pojem, takovou očistu fotbalu. Daří se i tohle?
2: Těžká otázka. Obzvlášť situaci, když měsíc naspátek, 3 týdny naspátek, možná nebo už je to dlouho, samozřejmě obří skandal i ve vyšších patrech fotbalu, první, druhá liga, třetí ligy, sázkařské aféry, tak jako vlastně těžko se o tom mluví. Ano, je to, myslím si, mělo by to být poslání v uvozovkách všech, který prostě fotbal dělají, protože prostě tohle z toho nechceme zažívat. Vyloženě nám to kazí, ať už jich chuť do té práce a do toho, že vlastně naším cílem by mělo být opravdu vychovávat hráče, mladý hráče, podporovat mládež a pak prostě takovýhle situace vám to jako rozhodně kazí to renomé. Takže tématem to bylo, je to jako furt, myslím si, že zásadní pro to bude a je i samozřejmě určitá obměna funkcionářů a já jsem rád, že u nás v Jižních Čechách se daří, že prostě přicházejí mladí, noví do vedení klubů a myslím si, že to bude jenom ku prospěchu věci.
1: Čili my jsme zmiňovali, že rozhodčích je málo, nebo řekněme, ubývá i taky malých fotbalistů, ale těch, kteří by chtěli vstoupit do těch nejvyšších pater krajského fotbalového svazu, tak těch málo není.
2: Jo, teď nevím, jak na to úplně zareagovat tak rychle.
1: Možná bych se snažil na tom najít aspoň něco pozitivního.
2: Jo, jo. A myslíte teď jako funkcionáře nebo jako hráče?
1: Lidi, kteří chtějí vstoupit do těch funkcí, řekněme.
2: Do těch funkcí, tak samozřejmě je to těžký. Já teda mám zkušenost od nás jako z klubu, tak to gro té práce odpracuje většinou 3, 4, 5 lidí jakoby z toho výboru a samozřejmě když objíždím ty kluby a bavím se s předsedama, tak jako jsou opravdu kluby, kde říkají, těžko někoho vůbec jako scháníme, aby tady jako pak třeba šel po mně předsedovat, nebo aby do toho jako šel. A stojí to samozřejmě volný čas, který z 99% prostě v tom klubu není zaplacený a děláte to jako na úkor svých možná jako i rodiny, koníčků nebo něco takového. Nicméně, co se týkalo jako před tím rokem té volby, tak ano, nějaký kandidáti tam jako byli a já jsem rád, že vlastně ty volby dopadly tak, jak dopadly, protože vlastně byli navoleni všichni předsedové okresů, což jsem chtěl, aby jsme měli funkční a tvůrčí výkonný výbor. A zrovna dneska máme zasedání, takže se těším.
1: Vy jste před chvílí narážel na to jedno konkrétní utkání, tedy to poslední derby pražských S v této ligové sezóně. Samozřejmě to je úplně mimo jakékoliv chápání každého racionálního, normálně smýšlejícího člověka, alespoň tedy co do mého soudu. Určitě to asi zapůsobilo i jako určitá, řekněme, negativní reklama vůbec pro celý český fotbal obecně. Ale například třeba v závěru utkání 7. ligy loni na podzim tady na jihu Čech se při zápase Vacov Štěkeň strhla na hřišti hromadná bitka a hlavní aktér incidentu Viktor Valta dostal následně 5měsíční distanc. Pro mě jako pro laika se nabízí otázka, jak je možné, že se něco takového může stát i na úrovni, kdyby podle nějakých základních předpokladů hráči měli hrát především pro zábavu a jak jste to sám říkal před chvílí, hlavně pro tu vlastní vášeň k fotbalu jako takovému.
2: No stane se, tak samozřejmě jsou to emoce, hraje se o 3 body a ty hráči tam samozřejmě jdou s tím, že chtějí pro ten svůj tým udělat jako co nejvíc a v rámci těch emocí mám i pochopení, protože se leda co stane. Nicméně to, co se stalo v tomhle utkání, tak za mě opravdu už bylo jako pak přes čáru. Ono, ta bitka, ono spíš šlo o to, že tam došlo k nějakému jako došlápnutí, nakopnutí, pak strkanice a tady ty věci. Samozřejmě taky v rámci jako místních lokálních derby je to mnohdy těžký a teď už se ani nepamatuju, jestli tam vyloženě byly i 3 rozhodčí a nemáme třeba na 7. lize ještě kamery, tak jako i tohle je těžký, to bychom chtěli třeba taky jako zavést od příští sezóny, kdyby se nám to podařilo do 7. ligy už mít autonomní kamerový systém VO, který vlastně dneska natáčí od 3. ligy až u nás teda po 6. ligu, aby i my, nebo respektive komise naše krajský prostě pak měli objektivní možnost se na ty situace podívat a ne, že prostě pracujete s výpovědí jako subjektivní jedné osoby, druhé osoby, rozhodčích a vlastně ta disciplinárka nebo i ten výkonný výbor pak jako jsou takový jako soudci a je to jako strašně těžký, takže pochopení, no, tak jak prostě stalo se, no.
1: Samozřejmě, jak jste to zmiňoval, jedna věc je, že se stane nějaká bitka na hřišti, vybouchnou emoce, ty týmy spolu samozřejmě soupeří a tak dál, i když by se to stávat nemělo, je to třeba špatný vzor i pro ty malé děti, které chodí na ta hřiště, tak dobře, bitka, chápu, ale třeba se stávají, už to teda je delší dobu, i takové momenty, jako například v tom známém 3 roky starém zápase Jankov Semice v krajském Přeboru, kdy tehdejší rozhodnutí rozhodčích udivovali díky videozáběrům právě z těch kamer ze zápasu diváky po celé republice. Mě zajímá jedna věc, co dělá krajský svaz pro to, aby se tohle nestávalo? Lépe řečeno možná, když bych byl konkrétní, dá se tomu podle vás vůbec nějak zabránit?
2: Tak co pro to děláme? Tak samozřejmě já osobně, když jsem na semináři rozhodčích před sezónama, tak je na to kluky jako upozorňuji, prostě ať jsou prostě féroví, ať prostě k tomu přistupou. A samozřejmě komise rozhodčích Jirka Pečenka taky jim tady ty věci ukazují, říkají, jdeme nějakým jako i ten Jirka s klukama prostě nějakým jako vzorem a ukazovat tady ty věci, upozorňovat, že něco takového stane. A na druhou stranu, když se to stane, tak prostě být nekompromisní, ale prostě umět ty věci prostě ocenit, potrestat a prostě to si myslím, že je jako nějaká prevence, že prostě pokud jako takovýhle věci se stanou a pochybí, tak prostě hlubu bude následovat trest. Jo. Tak to si myslím, že je neotáčet se k tomu zády. To si myslím, že jako je důležitý. No.
1: A nedá se tomu asi úplně zabránit.
2: Tak práce s lidmi, tak asi to taky, jako víte, znáte, lidi jsou jako různý. Myslím si, že to není jako systémová věc, ale jsou to různý prostě jako selhání jako jedinců. Nebo aspoň bych v to chtěl jako věřit a doufat prostě. No. Zabránit. To říkám sám, že bych tam jako pak musel být já sám, nebo si to všechno jako oběc tak, abych jako důvěřoval. Samozřejmě těm lidem dáváte nějakou jako důvěru, pracujete s nimi, ale to jako, když vás pak jako nějakým způsobem tady tím třeba jako potrhnou a něco taky dostane, tak tomu jako nejste schopni zabránit.
1: No, nutno dodat, že po tom zmíněném utkání Jankov v Cemice, ještě jednou tedy zmiňuji 3 roky starý zápas, tak tam ty tvrdé tresty padly, hodně tvrdé. Padly i třeba po tom utkání té 7. ligy skupiny B z toho loňského podzimu, jak jsme zmiňovali, čili jinými slovy, vy ty tvrdé tresty dáváte i tady na této úrovni. To je potřeba jako připomenout a dodat. Ale zároveň, když jste zmiňoval třeba tu sázkařskou aféru nedávnou, tam jste taky řekl, že jste proto dát těm aktérům doživotní tresty. Pomáhají ty tresty, nebo pomůže spíš i v tom vysokém fotbale ta obměna vlastně těch lidí na těch vedoucích klíčových pozicích?
2: Tak u těch profíků, nebo respektive proč jsem to řekl, řekl jsem to právě proto, že tady my níže na tom podhubí se snažíme prostě budovat ten fotbal, respektive rozšiřovat tu základnu a pracovat a prostě jako vlastně sebrat dětí jiným sportům a pojďte dělat fotbal, protože prostě je skvěle, jste venku na sluníčku, hezká tráva, všechny tady ty věci a pak prostě tohle z toho vám to zhatí. A jsou to profíci, kteří za to berou peníze a točí se tam takovýhle peníze, tak prostě pro mě je to... Já vlastně tyhle lidi ve fotbale vlastně nechci. Ty mu jako ubližuju. To prostě bylo opravdu jako ublížení fotbalu jako takovýmu a fotbal mám tak rád na to, že prostě ten fotbal si to nezaslouží. Takhle to jako bylo myšleno, že prostě jako já pak tady ty lidi v tom fotbale prostě nechci potkávat. Já jim jako nechci podávat ruce a dělat jako, že se vlastně nestalo. To je ten jako důvod.
1: Rozumím tomu, není co dodat. Tomáš Pinter, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu, je naším dnešním dopoledním hostem. Za zhruba 5 minut bude 11:30. Teď je čas na krátkou písničku. Pavla Bobka konkrétně, za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Předseda krajského, Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter je naším dnešním dopoledním hostem, je stále s námi ve studiu. Co jsem, pane předsedo, tedy opravdu nevěděl, jako řekněme fotbalový laik, tak to bylo to, že i jihočeský fotbal má svou krajskou disciplinárku. Má krajská disciplinárka hodně práce? Obzvlášť teď na jaře, kdy vrcholí soutěže.
2: Jo, já si myslím, že má, protože ono těch disciplinárních přečinů je celá řada a teď nemyslím konkrétně jako červené karty vyloučení, ale samozřejmě různý kontumace. My dneska od fačru musíme trestat v vozovkách i jakoby 4, 8, 12 žlutých karet, takže toho je ke konci roku už se to nás třádá, tak pak ten, když vyjde ten zápis, tak tam na konci je pak jedna, dvě stránky vyloženě tady těch trestů, které jsou za ty karty. U mládeže je to vyloženě stop na utkání, protože u mládeže nesmí být jakoby pokuty a tresty jakoby řešený peněžně, takže tam vyloženě stojí za utkání, u dospělých je, jsou finanční postihy. No. Takže řeší to hodně.
1: No, já jsem si četl pár takových zápisů, třeba pojednání různých disciplinárek, zejména té jihočeské, tedy tady místní, z těch posledních zápasů. Někdy je to hodně zajímavé čtení. Ale zároveň, když nad tím tak přemýšlím, když mluvíme o té kultivaci toho prostředí, tak to, co se dočtete třeba v těch zápisech, tak to samozřejmě je velký protimluv proti té kultivaci, řekněme.
2: Jo, tak ale zase na druhou stranu si to vemte, jo. Je prostě téměř 100 utkání za víkend od mladších žáků, starších žáků, mladší dorost, starší dorost, muži, tady ty soutěže a řádově prostě v tom nastupuje, když to vemu, jakoby 500 tisíc jako hráčů, jako každý kolo, jo. Takže to, že se něco takového stane, tak je to vždycky jako blbý, je to jako nepříjemný, obzvlášť, když se děje to, že kolikrát jako spíš funkcionáři, trenéři, kolikrát se dostanou i do potyčky jako s hráčema, což je za mě úplně jako přes čáru. Ale děje se to a tam zase jsem rád, že ta disciplinárka jako dlouhodobě jede konzistentně a prostě tady ty věci jako nemilosrdně trestá, ať už to jsou prostě pokuty, ať už to jsou prostě zákazy činnosti a myslím si, že prostě od začátku už před těma 5 lety nastavili nějaký trend a toho se drží a jsem rád, že to takhle je.
1: Bavili jsme se taky o těch rozhodčích, teď se na to můžeme dostat trošku šířeji. Samozřejmě český fotbal má svůj program Staň se rozhodčím. Ta otázka náboru rozhodčích se obecně řeší v celé České republice. Tak mě zajímá, jak se to daří tady na jihu. Vy jste zmiňoval, že těch rozhodčích je opravdu málo.
2: Tak je třeba říct, že jich je málo všude po světě, i v Evropě. To vím, když kolikrát jako se o tom bavíme s velkou komisí rozhodčích, anebo Jirka přinese nějaké jako zprávy, prezentace a další věci, takže to je ne, že se to týká jako jenom České republiky nebo jeho českého kraje, ale u nás samozřejmě chybí nám rozhodčí, chybí nám řádově třeba 30 až 50 rozhodčích na naše krajské soutěže, tak aby jsme kvalitně dostatečně jako obsadili, aby třeba kluby mohly si ty utkání dávat jako v jiný čas, protože prostě máme jako 3 sloty časový, aby to vůbec dokázali jsme to jako obsadit a navázat. Samozřejmě hodně nám pomáhají teď nově, máme jediný kraj vlastně jako pátek, úřední den, což jako nám taky pomáhá k tomu. No a myslím si, že strašně důležitý bude, aby jsme se pomohli my sami jako fotbal, jako týmy, jako kluby, protože těžko teď půjdu na ulici, abych si sebral někoho a podělat rozhodčí, ale myslím si, že to musí být někdo z toho fotbalového prostředí, kdo k tomu má vztah, kdo je ochoten a ví už vlastně, co to znamená. A proto si myslím, že bychom se měli ideálně zaměřit a náborovat někde ke konci starších žáků, dorostenci a tady ty kluky dokázat do toho dostat, udělat to pro ně zajímavý. Samozřejmě to znamená, aby to prostředí je ochránilo. To znamená ne, že když přijedete tam někam na vesnici a tam vás prostě čtyři pánové, tam nechtěl jsem říct děti, ale na vás budou začnou hned od 5. minuty řvát, no, tak si řeknete v 16, v 17, jako jestli to mám zapotřebí, protože samozřejmě čím nižší soutěž, tím i těch méně peněz, takže prostě je to bych na dlouhou trať. No.
1: Do Vacova třeba, když tam přijedou sedlice.
2: Ale tak to zase bylo mezi týmy, tak jako to zase, tam zase ty rozhodčí na tom nijak jako neutrpěli, ale jsou prostě utkání, kdy opravdu jsou horký půdy, taky jsem si je zažil jako fotbalista. místa, kde přijedete, než byste kopli do balonu, tak dostanete pár jako pár men a spršku nějakou už jako dopředu, takže říkám, to prostředí si děláme sami, takže je to na nás, to jako není ani výtka nikam jinam, prostě to je do vlastních řád jako fotbalových.
1: No a to je právě ta otázka, jaká by měla být ta motivace pro ty mladé kluky, kteří třeba řeknou, hrají ten dorost nebo juniorskou nějakou ligu na jakékoliv úrovni, ten kluk má fotbal rád, řekne si třeba, tak já bych jako rád možná dělal rozhodčího, abych pomohl třeba tomu českému fotbalu. To by měla být ta motivace, pomoc českému fotbalu.
2: Jdete na to dobře, protože samozřejmě těch hráčů v těch kategoriích je strašné množství a do té ligy, do reprezentace se dostanou jako jednotky procent, 0, něčeho procenta. Kdežto rozhodčích máme v České republice a teď, jestli to řeknu správně, někde třeba kolem 3,5 tisíc maximálně. A tam už ta šance dostat se někam jako vejš a vlastně se do té ligy dostat je o hodně větší. Takže i tohle je motivace za mě, teda tak, jak jako ji vnímám a jak jako určitě i ty komise rozhodčích s tím pracují, že prostě pokud jste hráč nějakého, nevím, řeknu tady, to je jedno, Dynama Akademie, hrajete první, druhou, třetí ligu, tak asi víte možná, že se tam jako nedostanete úplně vejš, tak pojďte zkusit jako rozhodčí. To si myslím, že může být dobrá motivace, protože ta kariéra rozhodčí vlastně v tuhle chvíli teprve jako začíná a je dlouhá, je do 40, 45, když to ten fotbal prostě je o hodně kratší. Jo. Takže to si myslím, že pro některý může být zajímavý a pokud jako k tomu mají vlohy a jsou ochotní pro to jako něco udělat, tak si troufnu říct, že během 5, 6, 7, 8 let se do té ligy jsou schopni třeba jako dneska dostat, protože samozřejmě i víme to, co nastalo po těch všech kauzách, takže i tam se jako to trochu jako vytříbřilo. Ne všichni rozhodčí o to taky jako samozřejmě se teď český fotbal baví, jaká je kvalita obecně i v té lize, taky nikdo na to extra jako neříká, že to je úplně super, ale teď ta šance si myslím, že jako je vysoká a velká se tam jako relativně dostat.
1: Jinými slovy, dostat se na ty velké stadiony, ne jako hráč, ale jako rozhodčí s píšťalkou. No, slíbil jsem posluchačům, že se budeme bavit taky o aktuální situaci v českobudějovickém Dynamu. Vy jste letos v březnu v podcastu Střelák vyjádřil takové, řekněme, takové vyjádření, abych byl přesný, že jste ten stav v klubu označil za trochu stabilizovaný. Samozřejmě, bylo to v březnu, od té doby uběhla už hodně dlouhá doba. Naopak v jiném podcastu před necelými 2 týdny jste se zase vyjádřil tak, že je tu podle vás konec s fotbalem, míněno tedy konec v Českých Budějovicích. Tak jak to vidíte tedy nyní?
2: Tak jenom jak to vysvětlil, tak to stabilizování bylo myšleno primárně jako sportovně, protože ten začátek a vlastně vstupu nový majitelky a toho začátku, kdy se to tu komplet obměnilo, tak to mohlo jako směřovat ještě níž. To znamená, jako já jsem byl rád, že v tu dobu, kdy jsme se o tom bavili, tak Dynamo bylo relativně stabilní a jako schopnost odehrát druhou ligu do 10. místa.
1: Udržet se
2: s tím kádrem, přesně tak, který jako má k dispozici, tak jsem viděl jako reálný, co se nakonec podařilo, i když ten konec vlastně jsme skončili ani, nevím, 13., 14., 13., 12. s málo bodama, 34 tak, bodů, tak. Což už zase úplně tak skvělý nebylo. A ten druhý podcast už byl samozřejmě v době, kdy nastaly nějakým způsobem ty dohady a debaty o tom, jestli Dynamo tady bude, nebude, jestli to město převezme nebo nepřevezme, tak ta situace byla diametrálně odlišná, že jo? Protože to jsem v tom předchozím nevěděl, že se něco takovýhlemu jakoby obecně dojde.
1: To je pravda, ta situace se mění vlastně každým dnem. Ani v současnosti nemůžeme říct, co tedy bude. Ale když se zeptám znovu na váš názor, je skutečně podle vás tedy konec s fotbalem v Českých Budějovicích, s tím ligovým, řekněme, vrcholovým?
2: Když odmyslím nějaké svoje emoce a svoje případně, co bych si přál, tak když půjdu čistě po faktech, tak prostě Dynamo nedostalo licenci. V tuhle chvíli určitě se odvolá, 2. června bude nějaký jako rozhodnutí finální.
1: Fatscher by měl rozhodnout.
2: Fatscher by měl rozhodnout a já jako v tuhle chvíli nemám informace a nevidím, že by mělo dojít nějaký změně. Tudíž čekám, že opravdu licenci Dynamo nedostane. A pak samozřejmě záleží na těch krocích, které mohou nastat. A těch je taky několik a samozřejmě já to poslední dobou vnímám jako takovou pokrovou hru. Vždycky někdo dá nějaký bluff, trumf a druhá strana reaguje. Takže taky čerpám tuhle chvíli čistě jako jenom z médií, co prosákne.
1: No a poslední otázkou se možná takovým velmi širokým oslým můstkem vrátím zase zpátky na ten začátek. Má ta současná situace v Dynamu vliv i na ten, řekněme, jihočeský krajský fotbalový svaz? Ještě lépe konkrétněji řečeno, může třeba ta situace nějak ovlivnit počty v náborech dětí, jednoduše proto, že si rodiče řeknou, přece nebudu dávat svoje děti do takového prostředí. Čistě hypoteticky, teď myslím.
2: Čistě hypoteticky, tak ten stav v vozovkách nedobrý, tu není teď poslední rok, ten je tu jako díl, takže buď jsme, nebo i já, částečně už trošku jako otupili otázkám, co je tam na tom jihu a co to Dynamo, protože samozřejmě v rámci svých funkcí se potkáváte s celou republikou, s předsedama z jiných krajů a s vedením FAČu, tak se vždycky vyptávají, takže ta situace už je dlouhodobá, jako nedobrá, jak bych to řekl. Co se týká krajského fotbalového svazu, tak samozřejmě lidi to vnímají, lidi to cítí, ví to, baví se o tom, takže to tak jako je. Na druhou stranu ty primární nábory, co se týká těch dětí, se dělá v těch lokálních klubech. A tam prostě, když to děláte dobře a máte jakoby zázemí, máte dobrý trenéry, umíte komunikovat a vlastně pro ty děti uděláte jako support maximální, tak by to takový dopad mít nemělo. Ale říkám, prostě tady to v tom ovzduší to je, to tu a vlastně jsme jako v nějaký nejistotě, co vlastně bude s tady tím dneska druholigovým týmem, jako, tak nevím, jestli to takhle vnímají ty maminky, které taky mnohdy rozhodou v těch rodinách, ale jak už je to tady dlouhodobě, tak určitě jako každý o tom aspoň jako někdy slyšel a ví, že se něco takového děje.
1: Abych nebyl jenom negativní, je potřeba říct, že třeba Akademie Dynama má alespoň dle mého soudu velmi dobré výsledky.
2: Má dobrý výsledky, pojďme si říct, že U15 vyhrálo prostě Žákovskou ligu, což je jako mega úspěch, skvělý, tak před dvouma rokama myslím, nebo taky, že vyhráli kluci, takže akademie se to zatím, chci říct, úplně nepropisuje, byť to samozřejmě na ně má vliv taky, že jo, protože to si budeme povídat, finance, financování, akademie a tady ty věci, tak po sportovní stránce je třeba jim dát kredit a daří se jim a Petrovi Benátovi, jeho týmu, prostě je třeba pogratulovat.
1: Jsem rád, že jsme náš dnešní rozhovor zakončili takto pozitivně. Předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pinter byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při práci s jihočeským fotbalem. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, já děkuju moc za pozvání a někdy příště.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a za okamžik se opět uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Do té doby tedy naslyšenou a krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně minutu po 11:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tencí a širocí, to je titulek rozhlasového sloupku Ivana Mlse. Poslechnout si ho můžete právě teď. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Vyslechl jsem onehdy na zastávce rozhovor dvou žen v nejlepších letech. Ta jedna chválila tu druhou, že je nějaká štíhlejší. Oslovená vysvětlovala, že musela zhubnout do plavek. Načež začala popisovat procedury, jejichž prostřednictvím ke kýžené postavě do plavek dospěla. Podrobnosti jsem se nedozvěděl, protože mi to už jelo. Tak mě napadlo, že se lidé o hubnutí baví rádi a často. Zvlášť když můžou toho druhého v tomto směru nějak pochválit. Na druhou stranu, nabobtnalé fyzické rozměry už v mezilidských hovorech takovým hitem nejsou a taktně se o nich mlčí. Před nositeli kilogramu navíc, zvlášť důrazně. Jsme přece slušní a taktní. Takže jsem neslyšel, že by někdo zájemcům zaníceně vyprávěl, jak důmyslně se vykrmil na svých 130 kilo, nebo se tím dokonce chlubil. A nikdo se také nezajímá o rady, jak získat fantastický tučný převislý pupek či zadek olbřímých rozměrů. Zřejmě proto, že tohoto stavu lze docílit vlastní pílí a snahou, bez odborných rad a konzultací s experty. A navíc se dá tento stav těla docela dobře zamaskovat. Vizuálně nikoli, ale verbálně docela určitě. Stačí užít jen ta správná slova. Když se ku příkladu dáma o jiné dámě ve společnosti vyjádří, že je silná, rozhodně to neznamená, že dotyčná unese v jedné ruce pytel cementu. Spíše se tím zvukomalebně opisuje rozměrný exteriér probírané osoby. Zní to mnohem lépe než tlustoprtka, voteklina, měchuřina, mašina či jiný expresivní výraz, na které je čeština tak bohatá. Někde jsem četl, že nadváha a obezita u nás postihují více než 60% dospělé populace a obezitou trpí skoro každý pátý Čech. Takže všichni ti, kteří hubnou či už zhubli do plavek a jim podobní, jsou vlastně v naší společnosti menšinou. A ku podivu si na to, že jsou menšinou, vůbec nestěžují. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tento týden jsme se v seriálu o zvonech českobudějovické diecéze zastavili v Rynárci na Pelhřimovsku. Ve věži kostela svatého Vavřince se nachází dva starobylé zvony. V minulých dnech jsme si představili gotický zvon Maria, který roku 1494 ulil konvář a zvonař Tomáš v Praze na Novém Městě. Dnes si poslechneme vyzvánění většího zvonu Ježíš, který má hlavní tón H1, průměr 87 cm a váží přibližně 490 kg. Roku 1543 ho ulil některý z velkomeziříckých zvonařů. Byl to buď Matěj, Adam a nebo Jakub. Na zvonu je dvouřádkový český nápis, který zní: Tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Vavřinci udělán léta páně 15.43. toho času kněze Jiříka, faráře Rynáreckého. Na zvonu je relief Krista na kříži, který je postaven na obráceném půlměsíci. Postava Krista je velmi plastická, hlava je uražena. Poledne teď ohlásí vyzvánění zvonu Ježíš z Rynárce. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Macinka jednal v New Yorku se šéfem čínské diplomacie. Dnešní koncert v Jindřichově Hradci podpoří středisko pomoci Samaritán tamní charity. Táborsko v baráži o fotbalovou šance ligu prohrálo na hřišti Baníku Ostrava 0-3. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem Yi v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu také o cestách některých českých politiků na Tajvan.
2: Zajímalo o to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale já jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani to předchozí, a tak to asi i zůstane.
0: Na Tajvan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.

0: Capitolu ve Washingtonu DC. Návštěvníci se mohou těšit na klasickou, lidovou hudbu, současnou americkou tvorbu, ale třeba i spirituály.
1: Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří středisko pomoci Samaritán Charity Jindřichův Hradec. Nedostatek pitné vody začínají pociťovat některá města a obce také na Vysočině. Důvodem je dlouhodobý deficit srážek a vysoké teploty. Například v Černovicích nebo Rynárci na Pelhřimovsku už kvůli tomu vyhlásili zákaz zalévání zahrad na pouštění bazénů nebo mytí aut. Na Vysočině je v tuto chvíli nejvíc postižený západ kraje, popisuje bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Vlastně západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě. Sport.
1: Fotbalisté druholigového Táborska prohráli první zápas baráže o šance ligu na hřišti Baníku Ostrava 0-3, ale v prvním poločase měl útočník Matějka dvě velké šance. Pokračuje kapitán Táborska Pavel Novák.
3: Byl to těžký zápas, což jsme věděli, prostě je to tým, který tady pořád před rokem hrál o konferenční ligu a my jsme druholigový tým. Nicméně si myslím, že první poločas byl z naší strany dobrý a rozhodla to ta první branka na začátku druhého poločasu, kde trošičku nás to rozhodilo, ale když to zhodnotím celkově, tak si nemyslím, že se máme za co stydět.
1: Odveta se bude hrát v Táboře v sobotu ve 13 hodin. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty budou mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách do 27. Mírný severní nebo severozápadní vítr v přeháňkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni, ve čtvrtek očekávejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 23. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na Pražské, u Hřbitova, také na silnici 152 u Starého Hobzí na Jindřichohradecku a mezi Truskovicemi a Chelčicemi na Strakonicku havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místě jsou záchranáři, dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Ano, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, vaší průvodkyní dnešními písničkami pro radost s datem 27. května. Budu já, Adéla Jirkalová, tak buďte vítáni vy všichni milovníci dechovky a nebudeme to zdržovat. Hned na úvod připomenu, že právě dnes má svátek Valdemar. Je to staré německé jméno, které znamená slavný, mocný vládce a k jeho známým nositelům patřil zpěvák Valdemar Matuška. A komu budeme gratulovat dále? Filipovi Veselému. Jeho obcí je obec Třešně a slaví 38. narozeniny. Přejeme ti z celého srdce všechno nejlepší k narozeninám, ať je další rok stejně krásný, pohodový a se spoustou překvapení. Ti přeje Andrea, Vojta, Matěj a Anna. Filipovi Veselému budeme hrát už v zápětí veselku, konkrétně píseň Sen máje. A přidáme ještě jednu gratulaci, ta poletí do Oseka u Milevska k 50. Janu Pleskačovi. Hasiči a kamarádi z Oseka přejí oslavenci mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. I Jana Pleskače srdečně zdravíme a tady už je veselka.

Mám tady další dvě gratulace v dnešních písničkách pro radost. Zdravíme pana Jáchyma Pecha a do Dolního Záhoří mu k 50 přejeme, stejně jako obecní úřad Záhoří. Přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Takové jest přání panu Jáchymu Pechovi a přidáme ještě jedno k 62. narozeninám. Obcí oslavenkyně jsou Kolomněřice, Sobětice a její paní Jaroslava Trávníčková. Dobrý den, prosím o zahrání pro Jarušku Trávničkovou z Kolomněřic, která včera 26. května oslavila 62. narozeniny. Naše zlatá Jaruško, přejeme ti vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a lásky a nožičky, ať tě nebolí. Jsi naše hodné a starostlivé zlatíčko. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší přeje Jitka s Jarinem, Eliška, Petr a brácha Fanda. Přáli jste si písničku Ave Maria, tak tady už je šohajka i pro paní Jarušku Trávničkovou a také panu Jáchymu Pechovi. Vše nejlepší.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je čtvrt na jednu. Za námi Šohajka, před námi Babouci a krásné noci. A k nim další přání. Hrát budeme paní Aleně Řezníčkové do Jankova k 65. Milá paní Řezníčková, k 65. narozeninám, které jste oslavila v pondělí, a do dalších let hodně zdraví, štěstí a veselé nálady přejí zastupitelé obce Jankov. A právě jste připsali, že by si paní Řezníčková ráda přála od kapely Babouci krásné noci. Písnička je připravena a my paní Aleně Řezníčkové do Jankova posíláme srdečnou gratulaci.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Máme tady další dvě gratulace, a to 8 minut před půl jednou. Tentokrát pozdravíme do Nových Hradů a budeme blahopřát k 70. narozeninám panu Ladislavu Schaffelhoffrovi. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. Ještě jedno blahopřání, tentokrát do Kamenice nad Lipou ke 74. narozeninám. Oslavenkyní je paní Marie Vondrová. Všechno nejlepší, hodně zdraví naší babičce Marii Vondrové, za všechny z rodiny přeje vnuk Tomáš. Tak jednak paní Marie Vondrová, jednak pan Ladislav Schaffelhoffr, oba jsou dnešní oslavenci, a my posíláme Budějické náměstí od Iglovanky.

12.25, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Písničky pro radost a opět jdeme blahopřát. Tentokrát v obojím případě jde o 75. narozeniny. Paní Marie Hálová z Jánského údolí je oslavenkyní. Obecní úřad v Brloze blahopřeje paní Marie Hálové z Jánského údolí u Brloha, která se dnes dožívá 75. narozenin. Do dalších let přejeme pevné zdraví, spokojenost a prožití hezkých chvil v kruhu rodinném. Přáli jste si písničku Můj kraj, už za chvíli tedy K-klub, tak si počkejte a připojíme ještě jednu gratulaci. Jménem obecního zastupitelstva srdečně přejeme všechno nejlepší k narozeninám paní Jaroslavě Vlasákové ze Zahájí. Přejeme pevné zdraví a spokojenost, ať se vám daří a ať jsou vaše dny plné pohody a příjemných setkání. Takové jest další přání k 75. nám tentokrát do Zahájí paní Jaroslavě Vlasákové. Oběma zmíněným dámám posíláme K-klub a přejeme vše nejlepší k narozeninám.

A ať už nás posloucháte v jakékoliv výsce či městečku, jsem ráda, že jste si vybrali právě Český rozhlas České Budějovice za svého poledního společníka. Pokračují písničky pro radost a tentokrát budeme hrát dvěma dámám. Tou první je Božena Ondřichová ze Zvíkova a gratulujeme k 78. narozeninám. Milá maminko a babičko, přejeme ti k narozeninám hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Děti, vnoučata a děda. Takové je přání paní Boženě Ondřichové, zdravíme ji srdečně do Zvíkova. Hned brzy pro vás bude hrát malá kapela, za chviličku tedy, abych byla konkrétní, malá kapela Pavla Havlíka. Písnička na krásné Šumavě a přidáme ještě jednu gratulaci. Tentokrát paní Regině Kvasničkové do Vlachova Březí ke kulatým 80. Když Bůh stvořil maminky, tu nejlepší dal nám. Všechno nejlepší ti přejeme k tvým kulatým narozeninám. Dcery Regina, Jiřina, Alena s rodinami a manžela Ruda. Také přejí sestry Květa, Milada, Jiřina s rodinami. Paní Regino Kvasničková, zdravíme vás do Vlachova Březí a k těm 80. taktéž posíláme písničku, kterou si vaši gratulanti pro vás přáli na krásné Šumavě.

Vážená hudební redakce, sbor dobrovolných hasičů Hodonice žádá o zahrání písničky Pro radost pro pana Jaroslava Fáberu z Hodonic u Bechyně, který dne 27. května oslaví své 80. narozeniny. Pan Fábera je členem sboru dobrovolných hasičů Hodonice od roku 1969. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním, pracovním i rodinném životě mu přejí a za vykonanou práci pro sbor dobrovolných hasičů děkují všichni hasiči z Hodonic u Bechyně. Takové je jedno přání k 80. a přidáme taktéž ještě jedno jubileum. Konkrétně jde o gratulaci pro pana Františka Šebestu z obce Nestánice. Přejeme ti štěstí v životě, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích. Hlavně si zachovej svůj humor. Ten ti sluší nejvíc. To vše a ještě mnohem více ti přeje manželka Štěpánka, syn Radek, dcera Jana, Štěpánka s manželem Standou, Jitka s manželem Mirkem a vnoučata Štěpánka, Standa, Václav, Adámek, Klárinka, František a Štěpánek. Tomu říkám rozvětvená rodina. Před námi je písnička Loučení se svobodou, postará se o ní Doubravanka na vaše přání a hrát tedy budeme pro pány Jaroslava Fáberu z Hodonice u Bechyně a také pro pana Františka Šebestu, konkrétně z obce Nestánice. Vše nejlepší, pánové.

Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky pro paní Růženu Korandovou, která oslaví 80. narozeniny 25. května. Hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné strasti, žádné vrásky, radost z vnoučat, rodiny, přejem krásné 80. narozeniny. Milá babičko, vše nejlepší a hlavně pevné zdraví přeje rodina Korandova, Havelkova, Voldřichova a Marešova. Takové je přání paní Růženě Korandové do Bechyňské Smoleček 80. A je tady ještě jedna gratulace, tentokrát do Hoděťína k 81. narozeninám panu Vladimíru Smetanovi. Všechno nejlepší k 81. narozeninám. Přejeme ti hlavně zdraví, pohodu a spokojenost. Manželka Božena, dcery Jana, Ilona, Vlaďka, vnoučata Ondra, Míša, Pája a pravnoučátka Daník, Sabinka, Kubík, Lucinka a Johanka. V tomto případě jste si přáli písničku, která není dechovkou, ale v tom předchozím jste toužili po písničce od muzikantů z jižních Čech. Ta jest připravena, až půjdu za tebou myslivečku a bude tedy hrát a znít pro paní Růženu Korandovou a pana Vladimíra Smetanu. Všechno nejlepší k narozeninám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: Milé Rádio České Budějovice, chtěli bychom vás požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka z bývalých škodových závodů zde z krajského města, pana Ivana Kalába z Českých Budějovic, k jeho významnému výročí, a to k 80. narozeninám. Pan Ivan pracoval v podniku od samého počátku otevření roku 1966 až do let 90. Pracoval jako technolog na provoze hrubovna. Chtěli bychom mu popřát do dalšího života všechno nejlepší, pohodu, klid, štěstí a hlavně zdravíčko. Výběr hudební gratulace bychom doporučovali od kapely Babouci. Příroda je velmi krásná. Děkujeme za vyslyšení našeho přání a za kolektiv škodováckých seniorů, správce skupiny Jirka Turek. Krásné přání, děkujeme, zdravíme oslavence Ivana Kalába zde do Českých Budějovic a přejeme k 80. též jen to nejlepší. Babouci jsou připraveni a babouky si přáli gratulanti i pro další oslavenkyni, kterou jsem tady s dovolením připojila k tomuto přání, i když ta neslaví 80. nýbrž 90. je z Lodhéřová a jmenuje se Marie Kubíčková. Milá naše maminko a babičko, k tvým krásným 90. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu. Ať jsou tvé dny naplněné radostí, úsměvy a láskou, kterou kolem sebe celý život rozdáváš. Jsme moc rádi, že tě máme. Posíláme velké obětí a písničku pro radost. Za všechny přeje Hanka, Maruš, Jiřka a Pavel s rodinami. Velkou pusu posílají vnoučata a pravnou učata. Paní Marie Kubíčková z Lodhéřova a pane Ivane Kalábe z Českých Budějovic. Babouci jsou pro vás. Připojujeme se k jistě mnoha gratulantům.

Za námi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Babouci čekají nás jihočeští rodáci. Milá naše maminko, babičko a prababičko, Jaruško Pitrmanová z Volině. Ke tvým nádherným 85. narozeninám ti posíláme písničku, která ti snad vykouzlí úsměv na rtech. Děkujeme ti za lásku, péči, kterou nám věnuješ. Jsme šťastní, že tě máme. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, radost a spoustu krásných chvil. S láskou celá tvoje rozvětvená rodina. Takové je přání paní Jarušce Pitrmanové do Volině k 85. Už za chvíli můj koníček, tak si počkejte a připojujeme se ke gratulantům a přidáme ještě jedno blahopřání též k 85. do obce Dolní Nekvasovice panu Františku Holíkovi, který tedy 85. oslavil 25. května. Obec Bušanovice přeje panu Holíkovi hodně zdraví a štěstí k narození. My se připojujeme a tady už jsou jihočeští rodáci.

12 hodin, k tomu 54 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a asi tušíte, že před námi je poslední dnešní gratulace, protože pořad písničky pro radost se nám nachýlil ke svému konci. A finišovat, když to tak nazvu, budeme ve velkém stylu, protože důvodem další gratulace jsou devadesátiny. My zdravíme do Slavče u Trhových Svinů, konkrétně pana Jana Sekáče. Na tváři úsměv stále máš, létům navzdory života užíváš. Ať štěstí na každém kroku tě provází a pevné zdraví nikdy ti neschází. Hodně zdraví, spokojenosti a pohody ti přejí manželka, děti Jenda, Hanka a Maruška s rodinami. Vnoučata a pravnoučata posílají pusinky a pohlazení. Děkujeme za pomoc, trpělivost a spoustu zážitků ze společných výletů, procházek a setkávání. Pan Jan Sekáč oslavil včera své 90. narozeniny. My ho zdravíme do Slavče u Trhových Svinů a posíláme Moravanku. A já mám koníčka vraného s přáním všeho nejlepšího.

Milí přátelé Českého rozhlasu České Budějovice, docela ještě v doprovodu Lipkovanky, dnešní písničky pro radost jsou u svého konce. Adéla Jirkalová děkuje za pozornost a nezapomeňte, že písničky pro radost jsou tady pro vás každý den mezi 12. a 13. hodinou. Dnešní čas jim věnovaný se ovšem již naplnil, tak užívejte dne za okamžik čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem a já osobně se těším na slyšenou zase zítra krátce po 5. hodině raní.

0: vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Novela zákona prošla sněmovnou. Obyvatelé Týna nad Vltavou se dnes seznámí s plánem oprav Havlíčkovy ulice. Obce, spolky a další organizace můžou získat až 100 000 korun na výsadbu stromů a následnou péči od nadace Partnerství. Zítra se mírně ochladí, zůstane ale slunečno. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Stát přestal vyplácet příspěvky k penzijním spořením od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí úsporného balíčku minulé vlády Petra Fialy z ODS. V Týně nad Vltavou se dnes uskuteční setkání s občany věnované plánované rekonstrukci Havlíčkovy ulice. Začne v 17 hodin v malostranské restauraci. Odlehčovací kanalizace směrem k Solní ulici je hotová. Projektová dokumentace na samotnou Havlíčkovu ulici je před dokončením a město už zažádalo o stavební povolení. Informuje o tom na webových stránkách. V létě vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele první etapy rekonstrukce v úseku od autobusového nádraží po malostranskou restauraci. Přítomní budou dnes zástupci vedení města, pracovníci městského úřadu i projektanti, kteří zodpoví dotazy a vyslechnou podněty občanů. Nadace Partnerství vyhlásila grantovou výzvu na výsadbu stromů a keřů nebo opatření proti klimatickým změnám. Jejím cílem je zlepšení životního prostředí skrz praktická opatření ve volné krajině. Příklady projektů vyjmenoval mluvčí nadace David Kopecký.
3: Je to například obnova polních cest, tvorba nějakých travnatých pásů nebo tvorba mezí, anebo také práce s vodou, jako je obnova třeba zešlých studánek nebo nějakých malých potůčků a podobných děl nebo pramenů.
2: Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty budou mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách do 27. Mírný severní nebo severozápadní vítr v přeháňkách nebo bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni. Ve čtvrtek očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 23. Vítr slabý, během dne přechodně mírný severní nebo severozápadní, biozátěž klesne na jedničku.

0: host.
1: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru Pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci je...

0: Jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě je dále. Takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě
0: se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt. No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se tu urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými
1: návštěvníky. Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, mm-hmm. nějakého diváka si i zapamatujete?
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
1: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... Co páté představení, jako, že se odbouráme, nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří. A ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře. Vidět?
1: Možná úplně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí, tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že... se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce?
1: No,
0: to je
1: no.
0: Taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
0: z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frňka, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, zaprvé já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, půl jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak?
1: Kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16.30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba
1: ta moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: Ale byl milý.
1: To možná jo, ale... díky tomu jako se nemusel projít nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk jako bere, no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zas není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba Zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím, nějak jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchový kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některými.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale jak mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím, oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: ne. Tak závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako, to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete.
1: Neštěstí. Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít. Člověk nikdy neví. David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kriminalisti zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Mladí talenti dnes zahrají svůj absolventský koncert v českobudějovickém kostele svaté Anny. Během odpoledne se na jihu Čech můžou tvořit přehánky, výjimečně i bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisti o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby pozastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před několika týdny.
2: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
1: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Absolventi Českobudějovické konzervatoře dnes zahrají v kostele svaté Anny. V koncertní síni jeho České filharmonie zazní například árie O marnost Dvořákovy Rusalky nebo díla Bohuslava Martinů, Karla Marie von Webera, Ference Lista nebo Edvarda Grieg. Večer plný hudby a emocí začne v 19 hodin. Vstupenky je možné získat v předprodeji v kanceláři školy nebo půl hodiny před koncertem přímo na místě. Festivalové ozvěny Sport filmu dnes promítne biograf Kotva v Českých Budějovicích. Tuto chvíli v 16 hodin začne program pro veřejnost. Jaké filmy jsou pro diváky připravené, ví ředitelka festivalu Renata Balašová.
3: Filmy, které v uplynulé sezóně vyhrály u nás na festivalu a zároveň získaly ocenění i na finále v Miláně, což je celosvětové představení těch nejlepších filmů. Takže začínáme filmem australského režiséra Ashleyho Morrisona o Věře Čáslavské, ohledem vlastně zahraničního novináře, filmaře, který celý život obdivuje. Sport.
1: Sára Bejlek vypadla ve druhém kole tenisového Roland Garros. Světové trojce Polce Švontekové podlehla ve dvou sadách. Počasí. Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami, výjimečně i bouřkou. Teploty budou mezi 27 a 30 stupni Celsia, na horách do 27. Mírný severní nebo severozápadní vítr v přehánkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni, ve čtvrtek očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně 23. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž klesne na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opravy mostu uzavřely silnici přes řeku Lužnici v Gmindu. Je to silnice vedoucí od hraničního přechodu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 14. hodině. Půtím na Písecku spojí podzimní komunální volby s referendem. Lidi budou rozhodovat o rekonstrukci silnice a vodovodu, kterou obec připravuje už 5 let. Záměr rozdělil obec na 2 tábory. Necelá polovina voličů ji považuje za nehospodárnou a ta druhá za nezbytnou.
1: Vidíte, že tato křižovatka má tvar trojúhelníku, kdy jedno rameno bude zaslepeno.
2: Na silnici, kterou chce obec rekonstruovat, právě stojím s nezávislou místostarostkou Petrou Pixovou.
1: Podle schváleného projektu by tady v tom trojúhelníku mělo vzniknout obratiště, aby byl zajištěn vjezd do nemovitosti číslo 17. V průběhu toho 5letého období jsme obdrželi na obec 2 petice od občanů, kteří chtěli opravovat, 2. petice, kteří nechtěli opravovat. A obec se všemi připomínkami, které přišly, na obec vypořádala.
2: Bez tohoto nového dopravního řešení nemůže obec dělat rekonstrukci komunikace, vodovodu a odvodnění zpevněných ploch.
1: Bez vyjádření dopravního inspektorátu z Písku bychom nedostali stavební povolení.
2: K dopravnímu řešení této křižovatky se vyjádřil Stanislav Grech z dopravního inspektorátu.
3: Výjezd, který bude zaslepený, v současnosti nesplňuje požadované rozhledy, proto projektová dokumentace řešila jenom jeden výjezd, který splňuje všechny náležitosti.
2: Listinu potřebnou k vypsání referenda podepsalo téměř 42% voličů Putimi. Nelíbí se jim dopravní řešení křižovatky i další věci, doplňuje iniciátor referenda Daniel Horák.
4: My si myslíme, že zbytečné jsou vjezdy ke stávajícím objektům a naopak v celém projektu chybí s tím jako spřežené věci, jako je dát nízké napětí do země a v případě obnovy veřejného osvětlení bude nutné tuto komunikaci znovu rozkopat. Navíc by si zasloužil opravu hlavní průtah obcí. Místo toho obec dává přednost vedlejší komunikaci jednosměrné téměř 200 metrů dlouhou.
2: Pro rekonstrukci bude v referendu hlasovat obyvatelka Jarmila Souhradová.
5: Podle mě je třeba ta komunikace opravit, protože je v dezolátním stavu a používají i sportovci, i rybáři a obyvatele, co bydlí za nádražím.
2: S rekonstrukcí v této podobě nesouhlasí opoziční nezávislý zastupitel Václav Rek.
6: Podal jsem trestní oznámení na vedení obce, neboť si myslím, že celá věc je účelová, nehospodárná. Vynaložené investice budou sloužit jenom úzké skupině obyvatel.
2: Návrh na vyhlášení referenda splnil podle vedení obce všechny stanovené náležitosti, což zastupitelé oznámí na červnovém zasedání. Lidé budou moct o rekonstrukci komunikace hlasovat v referendu 9. a 10. října, kdy se uskuteční komunální volby. S Putimi na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Má za sebou více než 5 let v pozici předsedy Jihočeského krajského fotbalového svazu. Viníkům v nedávné obří fotbalové sázkařské aféře by prý dal doživotní tresty. Na jihu Čech se Tomáš Pinter dlouhodobě snaží fotbalové prostředí od podobných skandálů očistit. Jestli se to daří a co krajský fotbal aktuálně nejvíce trápí, tak na to se Tomáše Pintera v našem dnešním dopolední vysílání zeptal moderátor Matěj Vodička v rámci pořadu Dopolední host.
1: Tak rozhodně ho brzdí rodiny a demografická křivka. Je málo dětí, menší možnost jako výběru. Myslím si, že tohle je určitě téma, na který my jsme i vzali fokus ohledně toho, když jsme rozhodli o těch reorganizacích soutěží, prostě protože na tak široký soutěže nemáme takovou kvalitu a tolik jako hráčů. Myslím si, že k tady tomu kroku by měli přistoupit i o level výš od nás, to znamená řídící komise pro Čechy. Nějaký postupní kroky nám byly představeny, ale myslím si, že to je nutné, protože měli jsme nějaké srovnání, co bylo před 20 lety, kolik počet hráčů, počet soutěží, jak je to nyní, tak je to za mě neudržitelný. A ta první část otázky byla, kam se posouvá. Tak já věřím, že i díky tady té reorganizaci, takže to bude trochu ke kvalitě, zkvalitnění těch jako soutěží, že ty soutěže a ty hráči, kteří tam jako zůstali a kluby a týmy budou mít možnost spoluhrát prostě lepší zápasy. Tak jako to je jedna část, ta sportovní. Jestli ještě i ty různé sportovní, tak samozřejmě bychom chtěli zkvalitnit i ty rozhodčí a vlastně celý ten proces, který vlastně se týká těch našich amatérských zápasů, to znamená mít utkání primárně na těch vesnicích, v těch klubech jako zážitek víc diváků a dělat to jako zábavný. No.
2: Vy jste mluvil o té neúprosnosti demografické křivky, znamená to stejně tak jako v ostatních sportech, třeba i v hokeji, že prostě tím, že těch dětí není úplně tolik, jako jich bývalo, tak ubývá třeba i nějaká konkurenceschopnost v těch soutěžích. Jinými slovy, že prostě ti malí kluci projdou až do těch třeba nejdospělejších kategorií bez nějakých větších problémů, aby se museli nějak víc snažit, třeba řekněme.
1: Ano, je to vlastně jako logický, protože z kvantity, z té šířky, té základny, prostě můžete určitě vyzobávat víc té kvality, takže prostě to tak je. Jsem o tom naprosto přesvědčený. A asi ano, zase to možná přináší to, že ty kluci mají možná větší šanci se dostat nahoru, protože prostě těch hráčů tolik není, přitom těch soutěží zůstává dost, ale pak je ta otázka té kvality, jestli jsme jako konkurenceschopní a pojďme si klidně říct, jak se naše týmy v Evropě právě kde se můžeme jako komparovat vůči těm jako jiným státům a jiným hráčům, jako jak jsme konkurenceschopní. No, já nevím.
2: Když jste měl loni krátce před tou volbou pro další funkční období, tak v jednom z rozhovorů jste řekl, že stále považujete za jeden ze svých hlavních úkolů, řekněme obecně, i když je to velmi široký pojem, takovou očistu fotbalu. Daří se i tohle?
1: Těžká otázka, obzvlášť situaci, když měsíc naspátek, 3 týdny naspátek, možná nebo už je to dlouho, samozřejmě obří skandal i ve vyšších patrech fotbalu, první, druhá liga, třetí ligy, sázkařské aféry, tak jako vlastně těžko se o tom mluví. Ano, je to, myslím si, mělo by to být poslání vozovka všech, který prostě fotbal dělají, protože prostě tohle z toho nechceme zažívat. Vyloženě nám to kazí, ať už jich chuť do té práce a do toho, že vlastně naším cílem by mělo být opravdu vychovávat hráče, mladý hráče, podporovat mládež a pak prostě takovýhle situace vám to jako rozhodně kazí to renomé, takže tématem to bylo, je to jako furt, myslím si, že zásadní pro to bude a je i samozřejmě určitá obměna funkcionářů a já jsem rád, že u nás v Jižních Čechách se daří, že prostě přicházejí mladí, noví do vedení klubů a myslím si, že to bude jenom ku prospěchu věci.
0: Celý rozhovor s Tomášem Pintérem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude v našem vysílání řeč o jádru. Do studia přijde jaderná inženýrka, operátorka jaderné elektrárny Temelín a atomová influencerka Adéla Chalupová. Rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nyní aktuální informace z našich silnic. Stavaři museli zredukovat hluk z hlavního silničního tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Jak? Tak na to nám odpověděla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/3 v Boršově nad Vltavou jsme dokončili jednu z prvních letošních plánovaných oprav. Od března jsme z důvodu překročení hygienických limitů pracovali na výstavbě dvou nových protihlukových stěn. První měří 296 metrů a druhá 200 metrů, s výškou přes 3 metry. Celkové náklady vyšly na 27 milionů korun.
0: Tolik Petra Drkulová a už za chvíli se živě přihlásí náš regionální stopař.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my už nyní míříme do Horní Plané na Českokrumlovsku, kde pokračuje festival ZUŠ Open. A tentokrát žáci místní ZUŠky vystupují v hodně netradičním prostředí. V jakém? Tak to už nám poví náš regionální stopař Petr Kubát, kterého máme přímo na místě. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím přímo z místního domova pro seniory, kde se opět po roce odehrává hezká akce se sociálním přesahem. Žáci klavírního, dechového i kytarového oddělení základní umělecké školy Český Krumlov tady zpříjemňují klientům domova odpoledne hudebním programem plným známých i oblíbených melodií. Akce je součástí festivalu ZUŠ Open, který pokračuje na jihu Čech až do 1. června. No a co si tady mladí muzikanti pro seniory připravili, na to už se tady ptám učitelky krumlovské ZUŠky Jany Jarošové.
3: Dobrý den. Velice mě těší, že můžeme tady seniorům v domě důchodců hrát. Vlastně dnešní koncert je v rámci ZUŠ Open, jak už jste slyšeli. Je to krásná akce a vlastně je to taková tradice. Seniorům hrajeme i o Vánocích, děláme tady předvánoční koncerty, tak nás velice těší opravdu, že jim můžeme udělat radost a zpříjemnit jim tady pobyt a vlastně odpoledne.
2: A jaký písničky zazní?
3: Volíme spíše takový odlehčený repertoár, hodně lidové písně, aby si seniori mohli s námi zaspívat.
1: Petře, co bys ještě vybral z programu festivalu ZUŠ Open v dalších dnech?
2: Tak třeba zítra je od 15 hodin zahradní koncert v areálu základní umělecké školy v Netolicích na Prachaticku. ZUŠky v Písku a ve Vodňanech zítra zase pořádají den otevřených dveří. Pestrým programem hudebního i výtvarného oboru se zapojí v sobotu do městské akce Milesko sobě místní základní umělecká škola. No a třeba v pondělí na Den dětí vystoupí v kaplici dechový soubor místní ZUŠky před kulturním domem. Jinak podrobný program všech akcí je na www.zušopen.cz.
1: Tolik regionální stopař Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kubát. Petře, zdravíme do Horní Plané a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde uslyšíte ještě do konce hodiny Nightwork a nebo Václava Neckáře, tak zůstaňte s námi. Nyní jdeme za sportem. Čeští hokejisté na závěr skupiny sice prohráli s Kanadou, tím obsadili ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Dokázali si ale udobřit fanoušky. Po pískotu ze zápasu s Norskem je totiž během celého zápasu podporovali.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělat všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to asi jedno, stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak to vlastně nehraje vůbec žádnou roli. Jako. Pro nás to je pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupuju, tak jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas. Říkám,

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. Integrovaný dopravní systém IDSK přinese lepší provázání městské a regionální dopravy v 8 jihočeských městech. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře dnes uvede poslední představení sezóny. Umělci se při něm rozloučí se starým sálem. V noci klesnou teploty k 7 stupňům, zítra vystoupí maximálně k 25. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu, nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
6: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a příprava protidronové ochrany.
5: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Do integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje IDSK se zapojí 8 měst. Kromě Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Písku, Tábora a Prachatic to bude taky Milevsko a Vimperk. Jde o propojení dálkové dopravy s městskou hromadnou, které cestování zjednoduší. Na městech českobudějovické primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko Českému rozhlasu řekl, že hlavní výhodou je cestování všemi druhy dopravy pouze na jednu jízdenku. Cestující na ní využijí jak vlaky a meziměstské autobusy, tak i MHD v jednotlivých městech. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře dnes slavnostně zakončí sezónu. Program začíná v 6 hodin večer. Umělci se tak symbolicky rozloučí se starým sálem před dokončením jeho rekonstrukce. Součástí slavnostního programu je taky instalace nové sochy, informuje ředitelka Divadla Oskara Nedbala v Táboře Linda Rybáková.
7: Odhalení nové sochařské instalace před divadelní budovou. V rámci vernisáže vystoupí sám autor Vojtěch Míča, ale také originální pražský synkopický orchestr. Vrcholem celého večera rozhodně za mě bude představení Klicperova divadla Hradec Králové, muzikálová podsta Zuzaně Navarové.
5: Hudba mezi obrazy zazní dnes v Městské galerii ve Vodňanech na Strakonicku. Na housle zahraje Terezia Hladíková, na violu Bohumil Bondarenko, na violončelo Anna Nekvasilová, na klavír Pavol Praženica. Koncert se uskuteční v průběhu výstavy Loučení s nevěstou výtvarníka Václava Siky, který promluví k vystaveným obrazům. Začátek je v 18 hodin a vstupné je podle informací na webu města dobrovolné.
1: Sport.
5: V nigerijském hlavním městě Abuje zemřel fotbalista Českých Budějovic Viktor Udoh. Zprávu o úmrtí 21-letého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti. Udoh v této sezóně nastupoval za jeho rezervu. Příčina fotbalistovy smrti není známá. Udoh měl za sebou angažmá v Antwerpách a Southamptonu. Do Českých Budějovic přišel loni v létě a za rezervu Dynama naskočil do 3 zápasů a vstřelil 2 branky.
1: Počasí.
5: Odpoledne bude na jihu Čech polojasné až oblačné s ojedinělými přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty budou maximálně u 30 stupňů Celsia, na horách u 27. Mírný severní nebo severozápadní vítr v přeháňkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni, ve čtvrtek očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně 23. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi na silnici 22 směrem na Vodňany projedou řidiči kvůli opravám pouze Kyvadlově. Hotovo by mělo být do první poloviny července. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 10 minut. Letošní léto na otáčivém hledišti v Českém Krumlově přinese romantiku, dobrodružství i poetické setkání. Jeho české divadlo vrací do zámeckého parku osvědčené divácké tituly, ale nabídne taky úplnou novinku. V české premiéře tam soubor opery uvede hudební zpracování Malého prince. A to už je téma pro redaktorku zpravodajství Pavlu Kuchtovou, které přeji pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ano, právě Malý princ v podání operního souboru Jihočeského divadla bude jednou z nejvýznamnějších událostí letošního léta. Divadlo totiž sáhlo po nádherném hudebním zpracování nesmrtelného příběhu Antoina de Saint-Exupéryho s hudbou Oscarové skladatelky filmové hudby Rachel Portman. V Česku toto dílo ještě nikdo neuvedl, Jihočeské divadlo bude tedy první a jeho nastudování se ujal umělecký šéf opery a režisér Tomáš Ondřej Pilař.
2: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 a 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
1: No a já dodám, že operní soubor už má hlavní část zkoušek na otáčivém hledišti za sebou a diváci se dočkají premiéry 24. července.
0: Jihočeské divadlo zahájí sezónu na otáčivém hledišti přesně za týden, 3. června. Jaká představení se vrátí do Českokrumlovského zámeckého parku?
1: No jedním slovem bych mohla říct ta oblíbená a nejoblíbenější. Hned v úvodu se vrací Decameron, to je inscenace od režiséra Martina Glázra a dramaturgyně Olgy Šubrtové, inspirovaná novelami Giovanniho Boccaccia, a to je opravdu letitý titul. Malé divadlo nás vezme na dobrodružnou cestu bájného hrdiny Herkula. A k velké radosti mnohých vrací do Krumlova výpravnou inscenaci Ztracený svět s obřími loutkami dinosaurů a dalších prehistorických monster. No a když jsme mluvili o té romantice, tak milovníky romantiky potěší činoherní inscenace Rozum a cit podle slavného románu Jane Austenové v režii ředitelky divadla Martiny Schlegelové. No a sezonu na otáčku uzavře inscenace Da Vinci, inspirovaná životem a dílem Leonarda Da Vinciho. A připomenu, že hru režíroval Petr Zelenka a opět se na ní podílela dramaturgyně Jihočeského divadla Olga Šubrtová.
0: Letní sezóna už dávno neznamená pro Jihočeské divadlo jenom hraní na otáčivém hledišti, ale i na mnoha jiných místech v našem kraji. Kde se tedy ještě můžeme s divadlem potkat?
1: No tak já bych ještě chvíli zůstala v Českém Krumlově. Ovšem, přesuneme se do kulturního centra Port 1560, to najdete v místním pivovaru. No a právě tam teď zkouší baletní soubor svou letošní premiéru Spalovače mrtvol podle slavné knižní předlohy Ladislava Fuchse. No a šéf baletu Lukáš Slavický k tomu dodává.
3: Jedná se o taneční imerzivní horor, bude to v celém prostoru vlastně tam toho paláce a zahrady, budeme procházet různými místnostmi, různými prostory, takže to bude, myslím si, velice zajímavé, je to ve světové premiéře, protože Spalovač mrtvol byl uváděn jako činohra, ale ne nikdy jako taneční představení, takže se na to velice těšíme a doufám, že si to všichni užijeme, nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
1: Ano, i my diváci se těšíme na taneční horor, to tu ještě nebylo. No ale začali jsme operou a taky s ní letošní letní nabídku uzavřeme. Návštěvníci Holašovic se můžou znovu těšit na operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, která se přímo hraje na Holašovické návsi v kopii Blatských krojů. No a jak jsme se dneska dozvěděli, tak na jednom představení diváky čeká hvězdné obsazení. V roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Knižíková a Kecela vůbec poprvé ve své kariéře stvární Adam Plachetka. Světově uznávaný baritonista odskočí si tam z metropolitní opery. No a už za pár dní se s operou potkáte v jindřichohradeckém minorickém klášteře, kde se zopakuje loňský úspěšný poetický projekt Loutna česká, inspirovaný dílem Adama Václava Michny z Otradovic.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu České Budějovice Pavla Kuchtová. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková z Táborska přešla pěšky celý Nový Zéland. Za 134 dnů ušla přes 3000 kilometrů a svým výkonem zároveň pomáhá. Díky dárcům už její projekt vynesl více než 320 tisíc korun pro českobudějovickou Arpidu na rehabilitační přístroje pro klienty. A jak se Anešce na cestách daří, dozvíme se právě teď.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Aneška Pecháčková. Vážení, jsem živá a zdravá v Nové Kaledonii. Vy stále můžete adoptovat mé virtuální kilometry na oceánu. Na sbírce aktuálně přes 300 tisíc, ale já věřím tomu, že ta sbírka má takovou sílu, že by se ten 500 000 opravdu mohl vybrat. A tak prosím, nezdávejte to se mnou, ještě pojďte a podpořte moje putování. Pevninu jsem našla, jsem živá a zdravá v Nové Kaledonii, ale čeká nás ještě třetí část. Nová Kaledonie je krásná, je to takovej tropický ráj a je to francouzská kolonie v oceánu v Pacifiku nedaleko Samoy, Fidži, Vanuatu a to byl právě původně trošku i můj plán, že bych prostopovala lodí právě tyto ostrůvky, ale musím říct, že už začíná být opravdu unavená a že už se těším na mojí postel a všední věci u nás v Čechách. Nicméně, jaký byl život na oceánu? Byl opravdu zajímavý. Já jsem se naučila spoustu věcí, já jsem za to strašně vděčná, protože teďka už si tu loď můžu stopnout o něco jednodušejc, protože už mám zkušenosti. Život na plachetnici, já jsem právě byla na plachetnici, probíhal tak, že jsem bojovala, opravdu hodně bojovala s mořskou nemocí. Cítila jsem se hodně vyčerpaně a tu mořskou nemoc jsem měla po celou tu dobu. Vzhledem k tomu, že já jsem se dostala na loď, kde většina těch kapitánů na ty lodě, kam se mi jako člověk, co se stará o tu loď s tím kapitánem, dostaneme, tak jsou to lidi, kteří mají svoji vlastní loď a objíždějí s ní úplně celý svět. Tak já jsem se zrovna předala na dobrodružství z Nového Zélandu do Nové Kaledonie. Můj kapitán je Švýcar, který mluví francouzsky, anglicky trochu a další holčina, která s náma sdílela palubu, byla francouzka, takže velká výhoda pro ní, protože mohli mluvit v mateřském jazyce. A byl to takový trošku sociální experiment, protože jsme byli uzavřeni tři úplně neznámí lidé, kteří se viděli poprvé v životě a hned spolu jeli na oceán, kde nebylo úniku. Na lodi jsem strávila na oceánu, na širém oceánu 12 dní, ale do Nové Kaledonie ze Zélandu jsem jela jenom 6 dní, protože jsme měli úplně úžasný vítr, tak to jelo opravdu rychle. Mark, to je kapitán mé lodě, mi říkal, že je úplně odlišný od Atlantiku. Pacifik je totiž divočejší. Sám Mark říkal, že pro něho zatím nejdivočejší cesta byla z Fidži na Zéland a ze Zélandu do Nové Kaledonie. Takže jsem zrovna já schytala jednu z těch divočejších cest. A musím říct, že to byla pravda, protože mořská nemoc byla opravdu v plném proudu a řádila teda neuvěřitelným způsobem. Byla jsem hodně vyčerpaná a hodně unavená. Nejhorší pro mě bylo si dojít vůbec na záchod, uvařit, to bylo úplně nejnáročnější a učesat se. Celý týden jsem se nekoupala, protože na to nebyla síla a vody jsme neměli na zbyt. Co se týká samotného života, tak já jsem se opravdu mnohé naučila. Naučila jsem se uzle, kotvila jsem do 40 metrů, řídila jsem samotnou loď a byla jsem opravdu součástí té posádky. A Mark byl skvělý v tom, že nás chtěl opravdu hodně věcí naučit a že sdílel ty své knowledge, ty své znalosti o samotném plachtění. Pacifik je takovej dost rozbouřený, vítr nám šel do těch plachet ze zadu. Bylo to divoké v tom, že vítr šel ze zadu, ale pak byl ještě jeden protivítr ze strany, trošku diagonálně a potom byly vlny, které byly velké a hodně to s tou lodí houpalo a hlavně, když člověk trávil čas venku, tak ta vlna vždycky přišla a úplně nás smetla. Nejhorší bylo, když ta vlna narazila v noci, obrovská vlna do té kajuty a já jsem se vždycky zbudila a říkám si, co se děje, kde se bombarduje, ale bylo to v pořádku, nikde, prostě jenom narazila obrovská vlna do mé kajuty.
3: Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.

0: Stále posloucháte Český rozhlas v 15 hodin a 39 minut. V sobotu v 19 hodin vyrazí na trať účastníci Matony půlmaratonu České Budějovice. Festival běhu ale začne už odpoledne. Mezi atlety bude také účastnice zimních i letních olympijských her.
1: Šestkrát startovala na mistrovství světa v klasickém lyžování a třikrát na zimních olympijských hrách. Maraton běžela pod 5 olympijskými kruhy v roce 2016 v Riu a v roce 2021 v Tokiu. V sobotu bude na startu půlmaratonu v Českých Budějovicích. Pro Evu Nýveltovou-Vrabcovou je okolí Vltavy pro běhání ideální.
2: Pro mě rozhodně ano, a kde jinde si představit než tady, kde v okolí Vltavy, kde prostě je to rovina a je to krásný město, krásný okolí.
1: Jeho český vytrvalec David Vaš v kariéře trénoval i v Africe. S Keňany. Zážitků z maratonu a půlmaratonu má hodně, ale doma je v Českých Budějovicích.
3: No tak já bych to určitě doporučil, protože samozřejmě v Budějovicích bych chtěl běhat každý, to tady rádi říkáme a užijeme si ten závod a je jedno, jestli běžíme půlmaraton, nebo jestli běžíme rodinou míli nebo 5 kilometrů, hlavně, že jsme tady všichni společně a užijeme si společně běh.
1: Vy aktivně budete na startu?
3: Já samozřejmě budu, poběžím půlmaraton, je to moje srdcovka, Budějce miluju a moc se na to těším, že se porvu o přední místa.
1: Zatímco Vaš zná ulice a okolí krajského města dokonale, Eva Nýveltová-Vrabcová se na půlmaratonské trati bude s prostředím teprve detailně seznamovat.
2: Pro mě to bude velká premiéra.
1: A co říkáte počtům přihlášených běžců?
2: Já letos úplně zůstávám koukat, protože ty běžci jsou fantastický, jich strašně moc. I tady v Budějovicích bude na startu kolem 7000 běžců, což je úžasné číslo a fandím všem.
1: Mezi 7000 běžci bude i česká olympionička.
2: Tentokrát po letech, kdy mi zdraví nedovolilo závodit, tak se můžu snad konečně zase vrátit aspoň částečně jako závodník a poprvé si to tady zaběhnu.
1: Eva Nýveltová-Vrabcová poběží pro radost. Vzhledem k okolnostem na stupně vítězů nemyslí.
2: Tak to už bohužel mi zdraví ani fyzická kondice nedovolí.
1: No ale když máte startovní číslo, tak ta soutěživost se určitě probudí.
2: Přesně tak, určitě se probudí, pokusím se o co nejlepší výsledek, ale myslím si, že favoritky už budeme hledat úplně nikde, třeba z jedné z mých klientek.
1: Program bude pro běžce nachystat na centrálním náměstí na celé sobotní odpoledne. Hlavní závod Matony půlmaraton odstartuje pár metrů od Samsonovy kašny přesně v 19 hodin. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas. Já v

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Poslední dny nás trápí horké dny. Ochladí se, dozvíme se právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo teď dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, hezký den.
2: Hezký den. Ochladí se nám aspoň nepatrně. V noci bude převládat jasná obloha a teploty klesnou na 10 až 7 stupňů a bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 20 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: To byla předpověď pro čtvrtek, jaký bude pátek?
2: Pátek bude stále slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a odpoledne vystoupají zase o něco výše na 23 až 27 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro víkend. Nejdříve, jak bude v sobotu? Bude horká opět?
2: Sobota bude opět o něco málo teplejší, bude zpočátku jasno až polojasno, během dne pak ale většinou oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Sobotní minima mezi 13 a 9 stupni, maxima pak 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A bude pršet v neděli?
2: V neděli by mělo pršet z tohoto předpovědního období nejvíce, bude převládat velká oblačnost a na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, lokálně i bouřky. Nedělní minima 14 až 10 stupňů, maxima mezi 23 a 27 stupni a bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: K tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmovými hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom si s Adélou Chalupovou popovídáme ve čtvrtek 28. května po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Rezort pro místní rozvoj uvolní obcím další peníze na podporu dostupného bydlení. Lidé v Týně nad Vltavou se dnes seznámí s plánem oprav Havlíčkovy ulice. Obyvatelé Černovic ve velkém porušovali zákaz na pouštění bazénů. Počasí zítra naměříme maximálně 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku, informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o víc než 50 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. V Týně nad Vltavou se dnes uskuteční setkání s občany věnované plánované rekonstrukci Havlíčkovy ulice. Začátek je v 17 hodin v malostranské restauraci. Projektová dokumentace je před dokončením a město už zažádalo o stavební povolení, informuje o tom na webových stránkách. V létě vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele první etapy rekonstrukce v úseku od autobusového nádraží po malostranskou restauraci. Přítomní budou dnes zástupci vedení města, pracovníci městského úřadu i projektanti, kteří odpoví dotazy a vyslechnou podněty občanů. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů vyhlásili kvůli nedostatku vody některá města a obce na Pelhřimovsku. Platí například v Rynárci nebo Černovicích. Tam ho ale lidé v prvních dnech příliš nerespektovali, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
4: Mělo to bohužel úplně opačný efekt, protože ta spotřeba o tom víkendu, kdy jsme to zakázali, tak byla extrémní. Zřejmě všichni si řekli, tak ještě to napustím, ten bazén, než mě přijde někdo zkontrolovat. Takže my dneska máme běžná spotřeba je kolem 220 kubíků za den a my jsme měli prostě teď přes 300.
3: Absolventi Českobudějovické konzervatoře dnes zahrají v kostele svaté Anny. V koncertní síni Jihočeské filharmonie bude začátek koncertu v 19 hodin. Vstupenky je možné získat v předprodeji v kanceláři školy nebo půl hodiny před koncertem přímo na místě.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech se můžou během dnešního odpoledne a večera ojediněle objevovat přehánky, výjimečně i bouřky. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni. Ve čtvrtek očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně 23. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž klesne na jedničku.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kolony se tvoří na silnici 19 kvůli vážné nehodě dvou aut v Dražicích u Tábora. Na nehodu pozor taky na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic na kilometru 93 před Soběslaví. A porouchané auto stojí na trase z Lišova do Českých Budějovic na rychlostní silnici na úrovni Jivna. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmový i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili. Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle na Zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šoupí vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký

0: režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
1: Jako
0: a zpátky.
1: Utíkal před ním.
0: Utíkal steky bez sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
1: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? To oni
3: ne,
2: vám,
3: ne. Tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: tuším,
3: takový
2: ano.
3: zrzavý skvrnky tady a
2: takový, pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marny. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubá ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
2: nebyly
3: ona
2: hezký,
3: trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo, nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskaderka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě a
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal. Jo, ale to přijel pak, byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval. Čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kali hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano,
3: že měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba
4: ne, to asi...
2: ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, ale... Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No,
2: a bylo jich hned několik.
4: To si pamatuju a to jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky, které se nazbíraly i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tedy vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už 3, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládá. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, a byl jsem i u něj. Nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Jo. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německý ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry. To ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod.
3: Výborně.
1: Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj, zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je, dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli Dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu bylo asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli.
7: No jo, no
8: on
7: tak...
8: se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně,
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím. Ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale když jste říkal, že patřil tomu krejčímu...
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa... A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No, tak. No a dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane
8: je,
7: Smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No.
8: Koruní.
7: Tak, koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí. Abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: Co?
8: Abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třech hořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste
3: jsem...
1: byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale...
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: v
3: vlastním životě.
1: Krav, jako.
3: Já jsem byl Honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vohoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být. Tady naháněl krávy Slávek Janda.
3: No, ale já jsem si vydělal teda na pionýra, na pařez za ten hezký měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
1: no,
3: byly jasný, peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně novin.
3: Titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost. Psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no? Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
3: Hlustvisiháka.
1: Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900, už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Připomeneme vám telefon 731 800 900. Je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání. Buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
2: Děkujeme.
3: Děkujem.
4: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
3: Díky.
4: A přál bych si Bečko.
2: Dobře, zapisuju Bečko.
3: Výborně,
2: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
2: Ano,
3: děkuju.
5: A dávám Ačko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
2: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
6: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
2: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
3: Bývalého.
6: Pane, bývalého, teda pardon.
2: A?
6: To mi trošku uniklo.
2: A co vybíráte?
6: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
2: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
3: Musíme, protože...
2: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
6: No, každopádně, těžká volba.
2: No, tak rychle.
6: Takže B.
3: Bčko.
2: Lustli dobře. Se jak, dobře.
3: Mějte
2: se hezky. Přiklonil na stranu vítěznou.
3: Naskle a díky.
2: Lubomír Lipský.
7: Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Moždíř?
8: A Moždíř? Ne, to nejsem Moždíř.
7: To byste se musel hodně změnit.
8: Tak jdete sem?
7: Ne, já jdu tam.
8: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
7: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
8: To je fraktura.
7: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
8: No, to jste si nalomil na chodníku.
7: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
8: No, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
7: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upad. Od té doby mám pocity méně cenosti.
8: Jak to?
7: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
8: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
7: Tak.
8: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
7: Já koukám, no. Havárie, co?
8: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
7: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
8: No, jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
7: A na co máte tu žlutou piluli?
8: To je právě ten oběd.
7: Vy jste labužník?
8: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
7: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
8: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
7: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
8: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
7: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
2: Závěrečná ukázka a děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
3: Já děkuju Patrikovi Rozenalovi, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
2: To je pravda. Děkuju moc, ať
3: já
2: se daří i vám.
3: Všem a zdravím všechny.
2: Ano.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Koalice podle ministra Šťastného předlohy o veřejnoprávních médiích nestáhne, počítá ale se vznikem pracovní skupiny. Vysokoškolský pěvecký sbor z Ameriky zaspívá dnes večer v Jindřichově Hradci. I zítřek bude na jihu Čech slunečný, teploty ale budou nižší než dnes. Naměříme maximálně 25 stupňů. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Novela teď míří do Senátu. Stát přestal vyplácet příspěvky k penzijním spořením od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí úsporného balíčku minulé vlády Petra Fialy z ODS. Vládní koalice dál počítá se vznikem pracovní skupiny k novelám o veřejnoprávních médiích. Českému rozhlasu to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Reagoval tím na otevřený dopis generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu. Hynek Chudárek a René Zavoral v něm kromě vzniku odborné skupiny žádají zastavení projednávání dvou předloh. Ministerstvo kultury v jedné navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Podle Šťastného ale k jejich stažení není důvod.
3: Koalice trvá na svém programovém prohlášení, které říká, že zbavíme obyvatele, naše občany poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu. Na tom trváme, na všem ostatním jsme připraveni se domlouvat a jednat.
2: Benefiční koncert zazní dnes v 19 hodin v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Hudební program předvede americký univerzitní sbor William and Mary společně s domácím pěveckým sborem Zanoty. Univerzitní sbor William and Mary se může pochlubit zcela výjimečnou historií, uvedla mluvčí muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová.
4: Během svého působení zpíval například dvakrát pro její veličenstvo královnu Alžbětu II. A vystoupil také při prezidentské inauguraci na schodech amerického Capitolu ve Washingtonu DC. Návštěvníci se mohou těšit na klasickou, lidovou hudbu, současnou americkou tvorbu, ale třeba i spirituály.
2: Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří středisko pomoci Samaritán Charity Jindřichův Hradec. Spisovatel Ondřej Fibich a ilustrátor Petr Štěpán dnes představí novou knihu. Jmenuje se Houslista na měsíci, má podtitul Za pověstmi od písku k Milevsku. Autoři doprovázejí čtenáře Píseckem i Milevskem a zároveň putují ke kořenům této krajiny. Pomocí pověstí čtenář může oživit i zaniklá místa. Začátek besedy bude v 18 hodin v sále městské knihovny na Alšově náměstí.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se můžou během dnešního večera ojediněle objevovat přehánky, výjimečně i bouřky. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia. Ve čtvrtek očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách maximálně 23. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní nebo severozápadní. Biozátěž klesne na jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Policie vyšetřuje nehody v Českých Budějovicích na silnici 156, to je za nádražní komunikace poblíž složiště, a taky v Táboře v Soběslavské. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas v České Budějovici. V Putimi na Písecku vrcholí spor o plánovanou rekonstrukci silnice a vodovodu. Podrobnosti uslyšíte za chvíli. Připomeneme také osobnost kněze, malíře a spisovatele Bedřicha Kamaríta. A podíváme se i do Opařan na Táborsku na festival ZUŠ Open.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
5: A příjemný poslech vám přeje Michal Hovorka.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Necelých 7 minut po 17. hodině se o slovo hlásí opět Lukáš Pelikán, je tu zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Obyvatelé Putimi na Písecku budou rozhodovat v referendu o rekonstrukci silnice. Obec hlasování spojí s komunálními volbami letos v říjnu. Spory kvůli investici za 6 milionů korun trvají už 5 let, pokračuje nezávislá místostarostka Petra Bixová.
3: V průběhu toho pětiletého období jsme obdrželi na obec dvě petice od občanů, kteří chtěli opravovat, druhá, kteří nechtěli opravovat. A obec se všemi připomínkami vypořádala.
2: V Putimi natáčela naše reportérka, detaily připomeneme za chvíli. Jihočeské divadlo ukončilo své produkce v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Vzhledem k nevyhovujícím technickým podmínkám už nemůže dál využívat divadelní sál. Vedení města jako jeden ze zřizovatelů divadla se nedohodlo s odbory na odkoupení části Metropolu. Jihočeské divadlo se teď podle ředitelky Martiny Šlégelové nachází v krizové situaci. V malé historické budově se budou tísnit tři soubory, činohra, opera a balet. Dojde proto k redukci představení pro veřejnost. Jihočeské divadlo nebude moct trvale využít ani nově opravený dům kultury Slávie. Zcela v něm chybí zázemí pro umělecké soubory. Kriminalisti z Českých Budějovic obvinili ženu, která podle nich pomáhala legalizovat peníze z podvodů. Sama přitom v minulosti naletěla falešnému vojákovi na internetu a přišla o stovky tisíc korun. Později přijímala peníze od dalších obětí podvodů a převáděla je dál podle pokynů neznámého člověka. Celkem šlo o víc než 500 000 korun. Na webu policie o tom dnes informovala mluvčí Štěpánka Švarcová. Policie ženu stíhá na svobodě. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře dnes slavnostně zakončí sezónu. Program začíná v 6 hodin večer. Umělci se symbolicky rozloučí se starým sálem před dokončením jeho rekonstrukce. Součástí slavnostního programu je taky instalace nové sochy, pokračuje ředitelka divadla Linda Rybáková.
4: Vrcholem celého večera rozhodně za mě bude představení Klicperova divadla Hradec Králové, muzikálová podsta Zuzaně Navarové.
2: Poslechu i tanci zahraje před i po představení originální pražský synkopický orchestr.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Putin na Písecku spojí podzimní komunální volby s referendem. Lidi budou rozhodovat o rekonstrukci silnice a vodovodu, kterou obec připravuje už 5 let. Záměr rozdělil obec na 2 tábory. Necelá polovina voličů ji považuje za nehospodárnou a ta druhá za nezbytnou.
1: Vidíte, že tato křižovatka má tvar trojúhelníku, kdy jedno rameno bude zaslepeno.
2: Na silnici, kterou chce obec rekonstruovat, právě stojím s nezávislou místostarostkou Petrou Pixovou.
1: Podle schváleného projektu by tady v tom trojúhelníku mělo vzniknout obratiště, aby byl zajištěn vjezd do nemovitosti číslo 17. V průběhu toho 5letého období jsme obdrželi na obec 2 petice od občanů, kteří chtěli opravovat, 2. petice, kteří nechtěli opravovat. A obec se všemi připomínkami, které přišly na obec, vypořádala.
2: Bez tohoto nového dopravního řešení nemůže obec dělat rekonstrukci komunikace, vodovodu a odvodnění zpevněných ploch.
1: Bez vyjádření dopravního inspektorátu z Písku bychom nedostali stavební povolení.
2: K dopravnímu řešení této křižovatky se vyjádřil Stanislav Grech z dopravního inspektorátu.
3: Výjezd, který bude zaslepený, v současnosti nesplňuje požadované rozhledy, proto projektová dokumentace řešila jenom jeden výjezd, který splňuje všechny náležitosti.
2: Listinu potřebnou k vypsání referenda podepsalo téměř 42% voličů Putimi. Nelíbí se jim dopravní řešení křižovatky i další věci, doplňuje iniciátor referenda Daniel Horák.
4: My si myslíme, že zbytečné jsou vjezdy ke stávajícím objektům a naopak v celém projektu chybí s tím jako spřežené věci, jako je dát nízké napětí do země a v případě obnovy veřejného osvětlení bude nutné tuto komunikaci znovu rozkopat. Navíc by si zasloužil opravu hlavní průtah obcí. Místo toho obec dává přednost vedlejší komunikaci jednosměrné téměř 200 metrů dlouhou.
2: Pro rekonstrukci bude v referendu hlasovat obyvatelka Jarmila Souhradová.
5: Podle mě je třeba ta komunikace opravit, protože je v dezolátním stavu a používají i sportovci, i rybáři a obyvatele, co bydlí za nádražím.
2: S rekonstrukcí v této podobě nesouhlasí opoziční nezávislý zastupitel Václav Rek.
6: Podal jsem trestní oznámení na vedení obce, neboť si myslím, že celá věc je účelová, nehospodárná. Vynaložené investice budou sloužit jenom úzké skupině obyvatel.
2: Návrh na vyhlášení referenda splnil podle vedení obce všechny stanovené náležitosti, což zastupitelé oznámí na červnovém zasedání. Lidé budou moct o rekonstrukci komunikace hlasovat v referendu 9. a 10. října, kdy se uskuteční komunální volby. S Putimi na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Až pojedete do Deštné na Jindřichohradecku, zastavte se kromě leteckého muzea také v monumentálním kostele svatého Otona. Chrám je plný nádherných obrazů místního kněze, malíře a spisovatele Bedřicha Kamaríta. Místo si prohlédl náš regionální stopař Petr Kubát.
2: S kastelánem zámku Červená Lhota Tomášem Horinou jsme vstoupili do kostela svatého Otona v Deštné, který je v podstatě takovou velkou galerií Bedřicha Kamaríta.
3: No je to tak, protože páter Kamarít tady strávil 46 let svého kněžského působení a nejenom do toho kostela se zapsal i svým výtvarným dílem, ale i do kostelíků tady v okolí.
2: My se teď díváme na křížovou cestu, popište ji trošku posluchačům.
3: Křížová cesta je tady poměrně monumentální. Ve starší literatuře se uvádělo, že je to dílo Bedřicha Kamaríta, ale zároveň se našly doklady, že je to dílo pana Eliáše, což byl kluk, kterýho Kamarít začal učit malbu, protože rozpoznal jeho talent. Ale on pak se profesionalizoval a stal se profesionálním malířem, vystudoval Akademii výtvarných umění, což bylo takový Kamarítův nesplněný sen.
2: Mohlo to být tedy tak, že ten Eliáš byl jeho žák a oni to mohli třeba dokončit spolu, nebo on to dokončil?
3: Já si myslím, že tak nějak to bylo, že mu prostě tuhle zakázku dohodil, respektive nějak ho nechal na tom participovat. Tady ještě na konci hlavní lodi jsou dva oltáře, oltář Jana Křtitele a oltář Panny Marie, tak oba dva jsou to obrazy zase od pátera Bedřicha Kamaríta.
2: Tady je vidět ta inspirace Rafaelem.
3: Přesně tak, on se naprosto nebál vzít si nějakou předlohu, protože netoužil po originalitě, dokonce netoužil ani po žádném velkém jako úspěchu, protože on třeba žádný svůj obraz nepodepsal. Všechny svoje obrazy dával zadarmo, nebo za barvy, za materiál. Nikdy na tom nechtěl vydělávat, protože chtěl, aby prostě byly hezké obrazy tam, kde si je lidé přejí.
2: My teď s Tomášem Horinou přicházíme k hlavnímu oltáři.
3: Tak na tom obraze titulním vidíme takovou zajímavou snahu zapojit svatého Otu Bamberského, což je zdejší patrocinium, které je samozřejmě v Čechách ojedinělé nebo úplně jedinečné, protože žádný jiný kostel svatého Oty se v naší republice nenachází. A vidíme tady svatého Otu jako biskupa, jak poukazuje na nejsvětější svátost, což je asi to, čím chtěl Kamarít říct, že to je přesně to, co by nás mělo spojovat. No a pak jsou vlastně všude kolem čeští svatí. A vidíte, že tam je docela velká tlačenice, protože těch českých svatých je poměrně hodně. Tady je takhle ze spoda, vidíme Zikmunda, Prokopa, Vojtěcha, Jana Nepomuckého.
2: Ukazuje mi Tomáš Horina, doplňuje, že práce Bedřicha Kamaríta jsou k vidění i na dalších místech, nejenom na Jindřichohradecku.
3: Protože hned jak přišel, tak obnovil kostel v Lázních, ten, kde je ten pramen té Deštenky, protože ten kostelík byl ve špatném stavu a obnovil tam i poutě a procesí a znovu tu slávu těch Lázní vzkřísil. A pak i tady ty okolní stavbičky ještě ve Březině, v Chotěmicích, přitom se taky aktivně účastnil jako výtvarník. Ono se říká, že těch obrazů, co jsou mu připisovány, protože vždycky se ve farní kronice objeví, že páter Bedřich Kamarít nám namaloval, takže těchto těch přípisů, které nacházíme, je asi 2100.
2: Doplňuje kastelán zámku Červená Lhota Tomáš Horina. Z Deštné Petr Kubát, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. I hudba léčí. Každým rokem si to potvrzuje dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků pacientům zvedla náladu na 10. ročníku festivalu ZUŠ Open. V areálu nemocnice se vystřídali soubory z celého jihočeského kraje a dorazili i strakoničtí dudáci.
1: To úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
1: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě. Já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského ZUŠ Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
3: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Jak se to osvědčuje z pohledu právě dětských pacientů? Jakou máte zpětnou vazbu od nich?
3: Plně nejlepší je, když se přidají a začnou tancovat nebo zpívat jako spolu tady s účinkujícími, protože jsou často to vlastně jejich vrstevníci věkoví, takže vlastně k té dětské tvorbě, kterou tady prezentujeme, mají hodně blízko.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý, jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, z Tábora, z Písku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
3: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
4: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: Kapelu dlouhodobě vede učitel Ivan Boreš.
5: Na bázi nějaký improvizace, že si tam studenti učí pochopit základní principy improvizačních postupů, aby byli otevřený, aby to nebylo jenom naučený postup. Ten jam je jako klasický, jak se jamovalo prostě na jazzový standardy, na jazzový bluesový dvanáctky. Takže myslím, že děláme, co nás baví.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
6: Což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program ZUŠ Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: tomu, že se z ní po zhruba 15 letech nakonec stala první žena operátorka jaderného reaktoru v Česku, vedla prý chybná přihláška. Adéla Chalupová je nejen operátorkou, ale taky atomovou influencerkou a momentálně patří asi k nejvýznamnějším propagátorům jádra u nás. Jsou operátoři v jaderných elektrárnách týmovými hráči a jak se trénuje jejich psychická odolnost? Nejen o tom si s Adélou Chalupovou popovídáme ve čtvrtek 28. května po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: mě mi voní dým.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Má za sebou víc než 5 let v pozici předsedy Jihočeského krajského fotbalového svazu. Viníkům v nedávné obří fotbalové sázkařské aféře by přidal doživotní tresty. Na jihu Čech se Tomáš Pintér dlouhodobě snaží fotbalové prostředí od podobných skandálů očistit. Jestli se to daří a co krajský fotbal aktuálně nejvíce trápí, tak na to se Tomáše Pintéra v našem dnešním dopolední vysílání zeptal moderátor Matěj Vodička v rámci pořadu Dopolední host.
2: Tak rozhodně ho brzdí rodiny a demografická křivka. Je málo dětí, menší možnost jako výběru. Myslím si, že tohle je určitě téma, na který my jsme i vzali fokus ohledně toho, když jsme rozhodli o těch reorganizacích soutěží, prostě protože na tak široký soutěže nemáme takovou kvalitu a tolik jako hráčů. Myslím si, že k tady tomu kroku by měli přistoupit i o level výš od nás, to znamená řídící komise pro Čechy. Nějaký postupní kroky nám byly představeny, ale myslím si, že to je nutné, protože měli jsme nějaké srovnání, co bylo před 20 lety, kolik počet hráčů, počet soutěží, jak je to nyní, tak je to za mě neudržitelný. A ta první část otázky byla, kam se posouvá. Tak já věřím, že i díky tady té reorganizaci, takže to bude trochu ke kvalitě, zkvalitnění těch jako soutěží, že ty soutěže a ty hráči, kteří tam jako zůstali a kluby a týmy, budou mít možnost spoluhrát prostě lepší zápasy. Tak jako to je jedna část, ta sportovní. Jestli ještě i ty různé nesportovní, tak samozřejmě bychom chtěli zkvalitnit i ty rozhodčí a vlastně celý ten proces, který vlastně se týká těch našich amatérských zápasů, to znamená mít utkání primárně na těch vesnicích, v těch klubech jako zážitek z diváků a dělat to jako zábavný. No.
3: Vy jste mluvil o té neúprosnosti demografické křivky, znamená to stejně tak jako v ostatních sportech, třeba i v hokeji, že prostě tím, že těch dětí není úplně tolik, jako jich bývalo, tak ubývá třeba i nějaká konkurenceschopnost v těch soutěžích. Jinými slovy, že prostě ti malí kluci projdou až do těch třeba dospělejších kategorií bez nějakých větších problémů, aby se museli nějak víc snažit, třeba řekněme.
2: Ano, je to vlastně jako logický, protože z kvantity, z té šířky, té základny, prostě můžete určitě vyzobávat víc té kvality, takže prostě to tak je. Jsem o tom naprosto přesvědčený. A asi ano, zase to možná přináší to, že ty kluci mají možná větší šanci se dostat nahoru, protože prostě těch hráčů tolik není, přitom těch soutěží zůstává dost, ale pak je ta otázka té kvality, jestli jsme jako konkurenceschopní a pojďme si klidně říct, jak se naše týmy v Evropě právě, kde se můžeme jako komparovat vůči těm jako jiným státům a jiným hráčům, jako jak jsme konkurenceschopní, no, já nevím.
3: Když jste měl loni krátce před tou volbou pro další funkční období, tak v jednom z rozhovorů jste řekl, že stále považujete za jeden ze svých hlavních úkolů, řekněme obecně, i když je to velmi široký pojem, takovou očistu fotbalu. Daří se i tohle?
2: Těžká otázka, obzvlášť situaci, když měsíc naspátek, 3 týdny naspátek, možná nebo už je to dlouho, samozřejmě obří skandal i ve vyšších patrech fotbalu, 1., 2. liga, třetí ligy, sázkařské aféry, tak jako vlastně těžko se o tom mluví. Ano, je to, myslím si, mělo by to být poslání vozovkách všech, který prostě fotbal dělají, protože prostě tohle to nechceme zažívat. Vyloženě nám to kazí, ať už jich chuť do té práce a do toho, že vlastně naším cílem by mělo být opravdu vychovávat hráče, mladí hráče, podporovat mládež a pak prostě takovýhle situace vám to jako rozhodně kazí to renomé. Takže tématem to bylo, je to jako furt, myslím si, že zásadní pro to bude a je i samozřejmě určitá obměna funkcionářů a já jsem rád, že u nás v Jižních Čechách se daří, že prostě přicházejí mladí, noví do vedení klubů a myslím si, že to bude jenom ku prospěchu věci.
1: Celý rozhovor s Tomášem Pintérem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra bude v našem vysílání řeč o jádru. Do studia přijde jaderná inženýrka, operátorka jaderné elektrárny Temelín a atomová influencerka Adéla Chalupová. Rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Po dalším dnešním horkém dni, který naplno připomněl léto, vás dost možná zajímá, zda se zítra alespoň trochu ochladí. Počasí. Slovo teď dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, hezký den.
1: Hezký den, ochladí se nám aspoň nepatrně, v noci bude převládat jasná obloha a teploty klesnou na 10 až 7 stupňů a bude vát slabý severní nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 20 a 23 stupni Celsia. Bude vát slabý, během dne přechodně mírný severní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: To byla předpověď pro čtvrtek, jaký bude pátek?
1: Pátek bude stále slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a odpoledne vystoupají zase o něco výše na 23 až 27 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Nyní výhled pro víkend. Nejdříve, jak bude v sobotu? Bude horká opět?
1: Sobota bude opět o něco málo teplejší. Bude zpočátku jasno až polojasno, během dne pak ale většinou oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Sobotní minima mezi 13 a 9 stupni, maxima pak 25 až 29 stupňů Celsia. Bude vát slabý, během dne mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A bude pršet v neděli?
1: V neděli by mělo pršet z tohoto předpovědního období nejvíce, bude převládat velká oblačnost a na většině území se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, lokálně i bouřky. Nedělní minima 14 až 10 stupňů, maxima mezi 23 a 27 stupni a bude vás zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: závěr dnešní zpravodajské hodinky Den v kraji ještě připomínáme, že už zítra ráno pro vás chystáme další aktuální témata a zajímavé hosty v našem vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Podíváme se třeba za ornitology na Třeboňsko, kde právě kroužkují mláďata orlů mořských. Dozvíte se také, jak stovky slunečnic rozzáří českobudějovické náměstí na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. A zaměříme se i na duševní zdraví těch nejmenších dětí. Tématu se budeme věnovat, nebo bude věnovat konference Kořeny duševního zdraví v Táboře. Tak se nás i zítra nalaďte.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. O peníze budou moct znovu žádat obce a města po celé republice. Západ Vysočiny sužuje extrémní sucho. Hudební zpracování Malého prince uvede letos v české premiéře Jihočeské divadlo na Českokrumlovském otáčivém hledišti. V noci se ochladí na 7 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
4: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
2: Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 hlasů ze 168 odevzdaných. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. Ve volbě dnes neuspěli bývalý předseda rady Miroslav Dittrich a její bývalý místopředseda Tomáš Kňourek. Nedostatek pitné vody začínají pociťovat některá města a obce na Vysočině. Důvodem jsou dlouhodobý deficit srážek a vysoké teploty. Například v Černovicích nebo Rynárci na Pelhřimovsku už kvůli tomu vyhlásili zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénu nebo mytí aut. Na Vysočině je v tuto chvíli nejvíc postižený západ kraje, popisuje bioklimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
5: V oblasti západní Vysočiny, to znamená zejména v okrese Pelhřimov, tak vidíme poměrně významný deficit vláhy jak v povrchové, tak té, řekněme, spodní vrstvě.
2: Letošní novinkou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově bude opera Malý princ. Dílo britské filmové skladatelky a držitelky Oscara Rachel Portman tam uvede Jihočeské divadlo v české premiéře. Hudební dílo podle slavného románu Antoine de Saint-Exupéryho nastudoval režisér Tomáš Ondřej Pilař.
6: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 a 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
2: Výpravná inscenace pro celou rodinu bude mít před Českokrumlovským otáčivým hledištěm premiéru 24. července.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se můžou během večera ojediněle objevovat přehánky, výjimečně i bouřky. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně 23. Slabý severní nebo severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bouralo se v Českých Budějovicích v Nádražní ulici u viaduktu, taky na Husově třídě u Mariánských kasáren. A pozor, dejte na silnici 20 u Písku, stojí tam porouchaný kamion ve směru na České Budějovice. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Krásný a velmi horký podvečer, jsou tu každodenní melodie podvečera, známé písničky ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. A jejich příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i dobrý příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dneska roztočíme v CD přehrávači album Já ti zabrnkám. O jehož náplni daleko více sděluje podtitul Balady 1965 až 2017. Jak asi tušíte, zpívat nám bude Václav Neckář.

proprší a v oblohou potáhne mrak, až bude ti v samotě ticho řvát do uší, z tvých nadějí zbyde jen vrak.

Jeden z dlouhodobě a taky zaslouženě nejpopulárnějších zpěváků domácí populární hudby, Václav Neckář, si v minulosti právem vydobil uznání za energické taneční písně, ale souběžně a výtečně interpretoval i balady. A právě na ně sází hned dvěma CDčky vybavený výběr mapující jeho portfolio pomalejších písniček, časově ohraničený letopočty 1965 až 2017. Hodně z těch 38, které tu najdeme, dodnes obehrávají rádia. Na jiné se trochu neprávem zapomíná. Tak to hned teď napravíme.

Závěr 60. let patřil k nejblištivějším etapám nejen české, ale i světové populární hudby. Není tudíž žádným překvapením, že i v Neckářově výběru pro jeho kariéru stěžejních baladických písniček se tato skutečnost odráží. Vedle převzatých skladeb typu Lady Jane, Massachusetts, Suzanne a dalších se ale začalo projevovat a časem čím dál víc, že Neckářovo pěvecky potřebně křehké a hereckým talentem podpořené podání je výzvou také pro domácí autory. Hudebně i textově na vysoké úrovni zprvu z pera například Bohuslava Ondráčka, později Oty Petřiny nebo bratra Jana se rodily další velké hity. Bylo navíc i co zpívat, když mnohokrát Zdeněk Rytíř, ale také Jan Schneider, Ladislav Kantor a další psali texty, které měly kvalitu a potenciál sdělovat věci srozumitelně a přitom s citem pro zajímavou hru slov. A pochopitelně, když se naskytla šance přetlumočit českému publiku i nějaký ten soudobý zahraniční hit, dělal to Neckář a spol se vším respektem k originálu. Jeden příklad za všechny zazní v příštích minutách.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic.

Když v roce 2018 v průvodních materiálech vydavatelství Suprafon zdůvodňovalo vydání tuplované kolekce Neckářových balad, uvedlo na zpěvákovu adresu, že, cituji, stále dokáže roztancovat celý sál, jeho pódiově nabízené pomalé písně však mají silné kouzlo moudrého stáří, naplno prožitého života, citu pro dramatičnost i nepředstírané něhy v kontaktu s publikem. Je obdivuhodné, že si Václav Neckář všechny tyto schopnosti držel i po velikých zdravotních potížích, které musel po roce 2000, tedy prakticky od svých 60, překonávat. A že dlouho nezůstal jen někdejší hvězdou, která žije ze vzpomínek na bývalou slávu, dokládají i nahrávky schované právě pod letopočtem s dvojkou na začátku, kdy se ve studiu obklopil o generaci mladšími tvůrci. I na tyto songy, které Neckáře znovu vrátili do samého centra pozornosti nejširšího publika, se při výběru reprezentativních balad dostalo. Ostatně jednou z nich se pro dnešek rozloučíme. Z Kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Společnost Škoda JS bude jedním z dodavatelů jaderných komponentů pro britský Rolls-Royce. Žena z Českobudějovicka se zapojila do podvodu na internetu. Zítřek bude na jihu Čech opět slunečný, teploty zůstanou maximálně na 25 stupních. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
2: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
0: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování médií splnit své programové prohlášení. Diskuse s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů, řekl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. Kriminalisti z Českých Budějovic obvinili ženu, která podle nich pomáhala legalizovat peníze z podvodů. Sama přitom v minulosti naletěla falešnému vojákovi na internetu a přišla o stovky tisíc korun. Později přijímala peníze od dalších obětí podvodů a převáděla je dál podle pokynů neznámého člověka. Celkem šlo o víc než 500 000 korun. Policie ženu stíhá na svobodě, potvrdila policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
3: Veškeré tyto peníze na základě instrukcí od neznámé osoby žena převedla do kryptoměn nebo ve prospěch jiného bankovního účtu, ačkoliv věděla, že pocházejí z trestné činnosti. Za tuto práci měla slíbenou odměnu ve výši několika procent z převáděné částky. Kriminalisté jí v těchto dnech sdělili obvinění ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na 6 let.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech se můžou během večera ojediněle ještě objevit přehánky, výjimečně i bouřky. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni Celsia. Zítra očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 23. Slabý severní nebo severozápadní vítr přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihočeských silnic k nám teď nedorazila žádná informace o dopravní nehodě. Na Strakonicku ale neprojedete Česticemi, je tam uzavřený průtah obcí. Osobní auta můžou využívat místní komunikace, nákladní musí jezdit přes Volyni a Čkyni. Stavební práce skončí závěrem září. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Payne. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a Jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. A pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Seniori v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut, schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření. A pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
1: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
0: No, strach je před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
1: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
0: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
1: Takže za to mohou i diváci, jak
0: určitě
1: se představení vyvíjí?
0: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
1: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé jdou druhý den do práce.
0: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
1: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
0: No, to ne. On to samozřejmě, ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
1: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
0: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
1: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
0: Hledišti, určitě.
1: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
0: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. U těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická, jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
1: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi tohle.
0: Jo, my dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
1: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Mučochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, tak jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no, no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět.
1: Možná jsme jmenovali, Ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme na Romeo a Julie.
0: Tak a koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zlobí, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no, z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu. Hmm.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já se ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to. Spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a jaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne? Ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste, teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, půl jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak?
1: Je kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jste měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne, naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 replíz, takže jako sype se to pěkně.
0: To pak, když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je dávno.
0: Asi je to dávno, ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraně, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba.
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: On byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se za vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba Zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma za jídlo.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některým.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, video, rozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: ne. Tak já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak a vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře. Je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků a dvěmu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak bych tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc, v zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do tebe, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi tři roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto do toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do třetího kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. Druhé kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni, na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Chocerady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasické Wobe Schneidball A.P. Carter v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, řidič tvrdý chleba má.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

vždy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí country v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

už voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Vodomilové se Solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

jako tenkrát. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain snáší sníh.

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stopovala postava v kožených šatech, jako láň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychl postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát. Rocky Mountain září v oblacích. Možná, že jí měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trstu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám. A tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou, na břehu malé horské Bystřiny, která ukončila jí čistou lásku, tam jsme ji pochovali. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain.

freedom, Rocky Mountain. Bílý příkruv má věčný klid, tam v Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří jste i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademii trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění je ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16 hodin 20 minut do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlu nebo takhle. Člověk na ně kouká v televizi, když hraje v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za Chocerady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: i větších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
1: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, mně se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
2: Máš na to lidi.
1: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
2: My máme teda takový hry, který jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení, my jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky a protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
3: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
2: O mnoho, jo.
3: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco, ne on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, aspoň tom souhlasím.
4: Leonov.
3: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znad 18krát, VŘSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
2: Ty už říkáš konec, ale.
3: To je začátek.
2: Ty jsi začal s vodovodem.
3: Ale to byla náhoda, ale...
4: Tak počkejte, ne, tak já to začnu,
2: protože
4: vodovodu, jo?
2: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. A už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé, v tom dlouhým vojenským kabátě,

0: Tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tak jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
1: Já ruce dozadu.
0: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
2: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
0: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
1: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
0: No nebo...
1: Zapálil, nešlo, zapálil. No nezapálíš.
0: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel, radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
1: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. No a medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonikář zahrát.
0: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
1: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
3: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
4: Kolik?
3: Kolik máš?
4: Mi je?
3: No když tady
4: je mi takových 20, no.
3: 20, jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoranský zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když by zbyl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vám uspívovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
0: Tak nebylo to domluvený a,
3: ne.
0: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
3: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
0: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
3: Tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Je to pro tebe píseň.
5: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím stát.
3: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
0: To byl rok 68. Na místě, kde...

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosnil svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem neviděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby jsi mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Myslím, že ty nic nedoporučuj. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
7: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
8: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
8: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne. Jo.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
9: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no proč jste si ho nevzala třeba?
9: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvílí začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
9: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil a pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
10: Já jsem naladěný, dobře to rádio je, taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
10: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
10: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
10: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
10: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
10: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
11: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
11: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
12: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
12: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát a říkal jsem, ahoj Broďulko, a on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptát pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
12: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Hmelí pro vás jako
3: krásný. To se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Jo, ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Bolemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není
3: praprác. To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Je velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako, a když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderoběr nebo kdo, s dopisem. tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no, v den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí, budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: Ještě to zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo Lchaim, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žízniví břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chválovou, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí. Jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda. No. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné. No, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů. A pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé 2 hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Jak se říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně vidí. Lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou.
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat
1: postupně,
0: si v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme,

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání. Nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Tak tohle Vladimír Mišík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
2: Krásný večer, krásné před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám.
1: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
2: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytrali a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
1: přeženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
2: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom

0: ochranářském obleku chodil po bytech po starých paních a doporučil jim nějaké prášky. A jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
1: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
0: Přesně.
1: Tak jasný, to je pak problém, no.
0: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak je, jo, mají takový ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba později opak třeba. Vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Berich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je... Co se týče třeba malování nebo barvy vlasů nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na slévárně, to bych dělat nemohl,
1: ano.
0: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama,
1: ano.
0: Že tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako, že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
1: Jo.
0: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf jako uznal, jako že jako na nic nehraju, a to tam dokonce jako zmiňoval, že no, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
1: Jo.
0: No, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
1: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
0: Já taky děkuju moc krát, ať se máme všichni krásně naslyšenou.
1: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS se krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. I tu školu Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchala jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se
1: jasně,
0: a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohledně. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, tak se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám, dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korunů, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více. Moje zdravíčku mě je přednější jak nějaká...
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: já se bavím s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším Český rozhlase Olomouc Břebíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano.
1: No.
0: Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači i posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Válek Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného,
1: jo,
0: špatného.
1: Jo, to se mně hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářily hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, a pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát. Už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování, tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu anténku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc, tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké takové hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Ano. Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Tak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Roth, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala. Ale mně stačí někdy jenom promluvení. Mm-hmm. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi, jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho, protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně. A úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako s doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme byla hodná ta paní doktorka. A já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný. A ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví. A kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
0: Že byste nalítla někomu vysloveně.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je prostě dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mně líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody. A mám strašně ráda zvířata, strašně ráda, jako, ale říkám, mám strach, kdyby se se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit, a nebo tak, jo, a tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat,
0: rozumím.
1: Velice jste příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě, hodně radosti.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače.
0: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já. Ten, koho znáš, není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji moc.
1: A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Je to taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo?
0: Mm.
1: A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo?
0: Mm-hmm.
1: Na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doopravský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má zase život dost, jo? hlásí ho se jenom takový, kteří to nikdy nedělali,
0: mm-hmm.
1: ale myslí ho, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověstí, jo? Potom takové další jednání byl podomní prodavači všeho možného. Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc, a já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo?
0: Uh-huh.
1: A tam všechno to nádobí nepasuje,
0: muselo
1: jo?
0: Muselo se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama taky třeba jsem koupil jedno vysavač, který stál 75 tisíc. Ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili.
0: Hmm.
1: Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku. A tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo?
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo?
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, to prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak si mi to doporučit, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů,
0: to byl
1: prostě starý jak já, ale už měl za sebou, ale 15-20 roku kriminálu, jo.
0: Jej, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené, ale jenom myslím na měsíc, jo. Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Měl
1: zase takové defačenko, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl, no a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že jo. To chce koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to ve manželku a koupím jí to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel dost vždycky jako zvolitně půjčit peníze, jo, ale to by se s nima už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, aj baráky, a, jo, no. To, dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí o takový vlivy všelijaký, no, jako, no, a, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no, abych to bylo starosti. A, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paní Tiško, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Babi Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze Svitav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky, pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si ji také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka, poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude, ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva, nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá. A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka. Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová písničku Prý se tomu říká láska. No a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak co na děti chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem. No a to znamená, že člověk, který jde, jak bys to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď tu říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho mokasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled. Asi už jsem tu zkušenost říkal. Nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid.

0: nepochybně.
1: Mm-hmm.
0: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví,
1: mm-hmm.
0: to říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. No?
1: Mm-hmm.
0: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska,
1: mm-hmm.
0: a nebylo to teda nic příjemného, ztrátím toho, nemohl jsem najít klíče. Jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroj, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun.
1: Hmm.
0: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
1: No. Jasně, stane se, no.
0: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct,
1: mm-hmm.
0: že mám moc prima kamarádku, moc si ji vážím, je to moc prima holka, mám mu moc rád.
1: Tak to je dobře.
0: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijí o tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a ani co všecko, jo? To bych byla dlouhé seznam.
1: Mm-hmm.
0: A ona je v jedné věci jiná, ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné, a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád, jsi moje nejlepší kámoška, oba nejsme teda připraveni na vážný vztah, ale třeba to časem bude, nebo nebude. Nechávám všemu volné průběh a uvidí se.
1: Mm-hmm.
0: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, já bych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký,
1: díva. Jo, jo, jo.
0: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si, ale nechápu třeba, že mě když chlapi jsou takový šelnci, že ženskému blížu, já to mám opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
1: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
0: Závěrem,
1: no.
0: Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova,
1: Ludmilu,
0: Čelaře, no zkrátka všechny, kdo poslouchají noční linko, ať se dovolají.
1: Dobře.
0: No a držte mě palečky, ať to vyjde v hřebikách, tento měsíc se mě vůbec nedaří.
1: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, No, k tématu si jsem rozuměl dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu, no, podle vystupování.
1: Nejde, že to byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. Když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obličeje a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně jeho tělíčka a vždycky se mi to vyplatilo. A jeden vám řekl příběh, se dělal na Čezáde garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravní a on mě říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní tak jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým, no.
1: Já se říká, to bylo štěstí, že na těch 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, která tam přišla nově. Samý úsměv, chy. A já říkám holka, protože tam dělá na knihovně mezi samýma děvčatama. Tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dali nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když neřeknu, co si myslí do obličeje, jak klepe na ramínko a za zároveň vám udělá podraz.
0: Ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo. No.
1: To říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhletu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude to taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblézt, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zle, jsou podrážděný, lepší výhovat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku nejde. A to tak... To nejde. No. Pan doktor mě oznámil. Já si myslel, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce stačí. Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně povdají, protože musíš pít moc celého více morského.
0: jo, nebo masírovat tím to rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně, zdravíme do Kyjova, Pepo, naslyšenou. Dobrou noc, tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Jsou svět.

0: Jirka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny a tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu okej říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě. No, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, se mi stalo v těch plázních, my jsme výdelně seděli 4 u stolu,
0: ano.
1: 2 ženský, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono, on byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo, No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No někdy právě se člověk i utne, jo, ale většinou to nějak cítím, někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. Ale jako lidi...
0: Takže určité takový... typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych si s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako, jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takovýho obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: Chvilku dokáže být milý každý.
0: Dobře, Helčo.
1: Vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince.
1: Já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat. Teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání. Vždycky se kamarádila s určitými typy. A já jí říkal, na toho pozor, ten nechce být jen kamarád. A naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká, ty všechny ty lidi znáš? Říkám, neznám, proč? On odpověděl, no protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky, nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaké zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešbarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme koukat tak nějak na sebe a ne a podobně, že jo.
0: To ano, ano, ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Vrána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem sem mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. Jo. No, a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a tam, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu málem, ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hlejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nič nestane, já říkám, no já se bojím, já mám takový ten, no a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říkal, no, když jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, a v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici. A jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně, tak je to. A já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, mluví dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tamhle družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rozumí. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky, říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Jo. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano, ano.
1: Tak
0: ano.
1: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: to, co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
1: Vám taky a děkuju.
0: Děkuju. Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky, ještě se podíváme jednou do pošty, třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše, leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím, jednou to byla dost krutá mýlka, i když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu, varovnými signály, tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová a přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka. Tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je ti o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No, to
3: ale
4: je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky myslím. Mám tuhle tu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: Ne,
2: den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali,
3: ne.
2: Nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná. Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: Chce z nás vytáhnout, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A tak jako, a to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí, to ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano, ano.
3: Intarz je trojbarevný. O, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty intarzy, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z žirovnice.
2: Jo, takhle. No, jinak už
3: tam,
2: by...
3: je perle.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatovat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No, já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké... hlouby paměti bych, jak si vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všem.

0: to všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak, to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí, a pak se na mě podíval, no a teď? A teď, a teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
1: No, strašně, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama, byla jsi vždycky výborná. Fakt.
0: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
0: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, my to tak neberem, vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
1: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano, je to podepsáno. Vy jak jste vzhlížela, Pavlínko, vzhůru?
0: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
0: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
0: se. Ale to nebyl nějaký blázínek,
2: ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
0: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
0: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel
3: to,
2: Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: my jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
2: Počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení, ne.
2: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
2: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
2: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
2: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
2: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím jich, jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
2: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
2: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každej čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jen to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pač mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
2: no,
5: proč to povídám.
2: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášinou,
2: vybydleně
5: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
2: Ne, ten je tam teprve půl
5: teprve
2: roku.
5: Teprve teďka.
2: Jo, tak
5: to byla smutná ulice původně. To teprve teď je tam veselo. To nevíš. A to přejdeš na druhou stranu. Zase je tam veselo. Zase na druhou stranu. Tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
2: že pomoc
5: přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
6: Ne, ne, ne.
5: Zdá
6: ne,
5: se vám, že ne, pan inženýr si docela
6: dovolil. Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
6: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No,

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten Semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem šila kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom Semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi mě připomněla jednu, promiň, jo, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Jo, věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverím, jak se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapřiny jsou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešinské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád?
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídal takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano, protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali,
4: a hlas.
3: Třeba.
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom
4: tak
3: o sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak
3: jste,
4: já
3: si
4: doufám,
3: zajímavý,
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo,
3: se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále. Mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku. Proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, který mám nesmírně rád. Ono se to prýmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček? Yeah.
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno, je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovivý, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši.

0: raz, dva, tři. Hodné dítko časně vstává len.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívat se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, neb studuje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš uši jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí.

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.